0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Skopeček nechápe Babiše a tenistka Vondroušová se odvolala. Zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Odborům a zaměstnavatelům to na tripartitě navrhli zástupci vlády. Zaměstnavatelé označili reformu odměňování ve veřejné sféře za odvážný krok. Odbory projednají návrh ve středu, řekl pojednání předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
2: Myslíme si, že to je skutečně změna revoluční, není to změna kosmetická, protože ten zásah do všech tabulek bude zásadní a myslím si, že odborová strana skutečně ve středu to velmi podrobně projedná. Cítím velmi pozitivní atmosféru mezi kolegy.
1: Plat ve veřejné sféře stanovují 4 tabulky. Absurdní a neuvěřitelné označil stínový ministr financí ODS Jan Skopeček víkendové vyjádření premiéra Andreje Babiše ke konsolidaci veřejných financí. Konsolidace bude podle ministerského předsedy možná, až bude mít Česko perfektní nemocnice, dokončenou dopravní síť a zajištěné vysoké platy vojáků a policistů. Senát olomoucké pobočky krajského soudu v Ostravě poslal v pondělí na 9,5 roku do vězení 16-letého mladíka. Ten spáchal 2 vraždy a několik dalších lidí oloupil. Činy spáchal v době, kdy mu bylo 15, hrozilo mu tak maximálně 10 let vězení. V Liběchově na Mělnicku se v červenci a srpnu objevila sršeň asijská. Podle agentury ochrany přírody a krajiny zatím není jasné, zda se jednalo o osamoceného jedince, nebo zda se někde nachází hnízdo. Provoz v rafinérii v ruském Permu byl po ukrajinském dronovém útoku z 21. srpna zastaven, uvedla agentura Reuters s odvoláním na 2 zdroje z ropného průmyslu. Zařízení patří společnosti Lukoil a je co do objemu produkce 7. největším v Rusku. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole, informuje agentura AFP s odkazem na mluvčího soudu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý čekáme oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo déšť. Během dne budou srážky zejména od jihozápadu četnější a nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Minimální mzda poroste, podnikatelský balíček přinese úlevy a Lakatoš končí v Mladé Boleslavi. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Tripartita souhlasila s navrhovaným růstem minimální mzdy pro příští 2 roky. Nejnižší výdělek by měl podle návrhu vládního nařízení od ledna odpovídat 44,6% průměrné mzdy. Zvednout by se tak měl na 24 900 korun. Podnikatelský balíček má přinést podnikatelům administrativní úlevy. Mimo jiné zjednoduší jednotné měsíční hlášení nebo nástup zaměstnanců do práce. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček to řekl po jednání vlády, která balíček odsouhlasila. Dohromady 11 opatření má začít platit do konce září příštího roku. Zároveň ministerstvo společně s podnikatelskými svazy připravuje antibyrokratický zákon a další podnikatelský balíček.
2: Právě s těmi, kteří ta rizika podstupují dnes a denně, jsme začali okamžitě připravovat podnikatelský nebo spíše antibyrokratický podnikatelský zákon. Je to nesmírně náročná práce, dáváme to dohromady s hospodářskou komorou, se svazem průmyslu a dopravy, asociací malých a středních podniků a živnostníků, svazem obchodu cestovního ruchu, konfederací zaměstnavatelských svazů a všemi ostatními klíčovými aktéry. A paralelně k tomuto antibyrokratickému zákonu začínáme připravovat, tak abychom na nic nečekali, takzvané podnikatelské balíčky.
1: Příprava dálnice D35 Českým rájem je znova na začátku. Ředitelství silnice dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území, řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl před jednáním se zástupci Libereckého kraje a dotčených obcí na plánované trase. Původně měla stavba začít v roce 2029, teď dokumenty počítají se zahájením v roce 2033. I to je ale podle Mátla příliš optimistické.
3: To je hodně orientační a myslím si, že velmi optimistické, basko nemožné. Už tuto chvíli, jo, protože si myslím, že dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemku. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín a si myslím, že to bude ještě později.
1: O trase a podobě silnice, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Americký prezident Trump pohrozil Kanadě mnohem horšími, blíže neurčenými důsledky, pokud se její čelní představitelé nezačnou chovat podle pravidel. V obsáhlém příspěvku na své sociální síti mimo jiné označil lídry sousední země za klauny. Hokejový útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavy, kde strávil poslední 2 sezóny na hostování z Vítkovic. Bruslaři s ním ukončili spolupráci.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý čekáme oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Skopeček nechápe Babiše a tenistka Vondroušová se odvolala. Zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Odborům a zaměstnavatelům to na tripartitě navrhli zástupci vlády. Zaměstnavatelé označili reformu odměňování ve veřejné sféře za odvážný krok. Odbory projednají návrh ve středu, řekl pojednání předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
2: Myslíme si, že to je skutečně změna revoluční, není to změna kosmetická, protože ten zásah do všech tabulek bude zásadní a myslím si, že odborová strana skutečně ve středu to velmi podrobně projedná. Cítím velmi pozitivní atmosféru mezi kolegy.
1: Plat ve veřejné sféře stanovují 4 tabulky. Absurdní a neuvěřitelné označil stínový ministr financí ODS Jan Skopeček víkendové vyjádření premiéra Andreje Babiše ke konsolidaci veřejných financí. Konsolidace bude podle ministerského předsedy možná, až bude mít Česko perfektní nemocnice, dokončenou dopravní síť a zajištěné vysoké platy vojáků a policistů. Senát olomoucké pobočky krajského soudu v Ostravě poslal v pondělí na 9,5 roku do vězení 16-letého mladíka. Ten spáchal 2 vraždy a několik dalších lidí oloupil. Činy spáchal v době, kdy mu bylo 15, hrozilo mu tak maximálně 10 let vězení. V Liběchově na Mělnicku se v červenci a srpnu objevila sršeň asijská. Podle agentury ochrany přírody a krajiny zatím není jasné, zda se jednalo o osamoceného jedince, nebo zda se někde nachází hnízdo. Provoz v rafinérii v ruském Permu byl po ukrajinském dronovém útoku z 21. srpna zastaven, uvedla agentura Reuters s odvoláním na 2 zdroje z ropného průmyslu. Zařízení patří společnosti Lukoil a je co do objemu produkce 7. největším v Rusku. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole, informuje agentura AFP s odkazem na mluvčího soudu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý čekáme oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky anebo déšť. Během dne budou srážky zejména od jihozápadu četnější a nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Minimální mzda poroste, podnikatelský balíček přinese úlevy a Lakatoš končí v Mladé Boleslavi. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Tripartita souhlasila s navrhovaným růstem minimální mzdy pro příští 2 roky. Nejnižší výdělek by měl podle návrhu vládního nařízení od ledna odpovídat 44,6% průměrné mzdy. Zvednout by se tak měl na 24 900 korun. Podnikatelský balíček má přinést podnikatelům administrativní úlevy. Mimo jiné zjednoduší jednotné měsíční hlášení nebo nástup zaměstnanců do práce. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček to řekl po jednání vlády, která balíček odsouhlasila. Dohromady 11 opatření má začít platit do konce září příštího roku. Zároveň ministerstvo společně s podnikatelskými svazy připravuje antibyrokratický zákon a další podnikatelský balíček.
2: Právě s těmi, kteří ta rizika podstupují dnes a denně, jsme začali okamžitě připravovat podnikatelský nebo spíše antibyrokratický podnikatelský zákon. Je to nesmírně náročná práce, dáváme to dohromady s hospodářskou komorou, se svazem průmyslu a dopravy, asociací malých a středních podniků a živnostníků, svazem obchodu cestovního ruchu, konfederací zaměstnavatelských svazů a všemi ostatními klíčovými aktéry. A paralelně k tomuto antibyrokratickému zákonu začínáme připravovat, tak abychom na nic nečekali, takzvané podnikatelské balíčky.
1: Příprava dálnice D35 Českým rájem je znova na začátku. Ředitelství silnice dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v ceném území, řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl před jednáním se zástupci Libereckého kraje a dotčených obcí na plánované trase. Původně měla stavba začít v roce 2029, teď dokumenty počítají se zahájením v roce 2033. I to je ale podle Mátla příliš optimistické.
3: To je hodně orientační a myslím si, že velmi optimistické, basko nemožné. Už tuto chvíli, jo, protože si myslím, že dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín a si myslím, že to bude ještě později.
1: O trase a podobě silnice, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Americký prezident Trump pohrozil Kanadě mnohem horšími, blíže neurčenými důsledky, pokud se její čelní představitelé nezačnou chovat podle pravidel. V obsáhlém příspěvku na své sociální síti mimo jiné označil lídry sousední země za klauny. Hokejový útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavy, kde strávil poslední 2 sezóny na hostování z Vítkovic. Bruslaři s ním ukončili spolupráci.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý čekáme oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1, zprávy.
2: Hezké ráno vám přejeme.
3: Krásné ráno, zprávy a Katka Vavřínová.
4: Pěkné ráno, sněmovna po prezidentovu vetu bude opět řešit veřejné rozpočty. Kandidáti do Senátu obdrží čísla na hlasovací lístky do voleb a provoz na dálnicích je klidný bez kolon. Začne řádná schůze sněmovny. Na programu je sporná novela rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Koalice věří, že veto přehlasuje. Předseda opoziční ODS Martin Kupka k tomu Frekvenci 1 řekl.
5: To, s čím vláda přišla, znamená pro Českou republiku, pro české domácnosti prostě cestu k ještě větším dluhům. A větší dluhy se samozřejmě také propíšou do toho, jak se bude žít lidem. Ve skutečnosti tohle rozvolnění rozpočtových pravidel je jednoduše krádež dobré budoucnosti všem, kteří v České republice žijou.
4: Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky z jejich jmény pro říjnové senátní volby. Čísla jim na rozdíl od celostátních prezidentských nebo sněmovních voleb nevylosuje státní volební komise, ale městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu, který adepty k volbám zaregistroval. Podobně dostanou volební čísla i uskupení a nezávislí kandidáti pro souběžné komunální volby. Kanadská vláda dnes dopoledne místního času oznámí odvetná cla za dovozní poplatky, které na Ottawu uvalily Spojené státy. Vyplývá to z oznámení kanadské vlády. Koncem minulého týdne zkrachovala obchodní jednání mezi Kanadou a USA. Washington kvůli tomu zavedl 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů. Fotbalisté Boloni v úvodním kole italské ligy podlehli doma římskému Laziu 0-1. Celý zápas na lavičce poraženého týmu strávil 23-letý stoper a český reprezentant Martin Vytík. Úspěšně vstoupil do nové sezóny i další tým z italské metropole. AS Řím smetl na olympijském stadionu Fiorentinu 4-0.
1: Frekvence 1. Počasí.
4: Čekáme oblačno až zataženo, na jihu přechodně i zmenšenou oblačnost, ojediněle postupně od jeho západu. Čekáme místy s přehánkami nebo s deštěm, výjimečně i zabouří. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů přes den na jižní Moravě naměříme až 27.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: Krátce po 6. hodině míříme na silnice.
6: Provoz na všech dálnicích je aktuálně plynulý a neměli bychom se tak dočkat žádné dopravní komplikace. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic ARA.
4: A po zprávách startuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michalka.
3: Tohle je zvuk, který umějí jenom kluci.
7: Jak to?
3: Umíš
7: to
3: kači?
4: Já to neumím.
3: Já dělám brm, brm, brm, brm.
7: Jo, to je fakt trapný, no. Ale je pravda, že já jsem minule potkal u metra kamaráda, který má malý dítě, já nevím, kolem pěti let, a nejdřív jelo to dítě.
4: Jo.
7: A projelo kolem mě a dělalo takhle. A pak šel teprve Karel a já mu říkám, to bylo tvoje, ne? A on, jo, říkám, no jel někam na motorce. A on, ne, to byl autobus. Takže to dítě má i jako jasno, co vlastně řídí v tu chvíli. Jo? Ty slyšíš jenom nějaký vrčení. A včera ke mně přišlo asi dvouletý dítě před hospodou.
3: Mělo, a řeklo tati.
7: Ne, mělo v ruce křídu. No, okej, blondáček, to je hrozné. Mělo v ruce křídu, kouklo se na mě a udělalo mi takhle čáru na kalhoty a odešlo.
3: A rodiče?
7: Rodiče se omluvili. Ale...
3: Jo, takhle, aspoň že tak.
7: Pardon, ale prostě ještě... On viděl, že mám první, tak mi udělal čárku na kalhoty, asi víš.
3: Ještě no? Mohlo proběhnout od rodičů takový to, ale fuj.
7: Tak hezké ráno.
3: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: kočiček.
1: Češka nachodila tisíce kilometrů drsnou divočinou. Medvědi jí děsí méně než splácení hypotéky.
0: Ale víš, tak, že tomu rozumím.
1: Takhle dalece jsme se dostali s tou hypotékou. Radši medvěda, to je neuvěřitelný.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologickou karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné úterní ráno přeji všem, vítejte u horoskopu. Svátek slaví Radim a Elvíra. Gratulujeme. Merkur vstupuje do Panny a vy řešíte konkrétní úkoly, nikoli abstrakci. Jste agilní, výřeční, máte své plány a toužíte dosáhnout úspěchu. Co čeká Panny? Jak napovídá planetární konstelace, nic by vás nemělo zaskočit. Oplýváte odhodláním všechno dokázat. Váhy, není čas na dlouhé polemiky a rozebírání situací. Je třeba se k problémům postavit čelně, zvláště jedná-li se o vztahy. Štíři, nacházíte se v období, kdy nebudete vědět, kam dřív skočit. Najít klid v duši dnes nebude jednoduché. Střelci, váš ohnivý element přitahuje každá akce. V partnerských vztazích to může drobet drhnout. Kozorozi, dnešní dojmy budou mít rozhodující vliv na vaši náladu. Dobře se vám povede, pokud jste již zakotvili v pevném svazku. V opačném případě sázejte na kompromisy. Vodnáři, váš vztah je kombinací pevného, ale i křehkého vztahu. Každopádně byste si měli vzít pro sebe ponaučení a neopakovat staré chyby. Ryby, vypadá to, že Eros má dnes dovolenou a vy z toho děláte tragédii. Uklidněte se, váš čas přijde. Berani, objevíte nový prostor pro svoji aktivitu. Co by vám dnes rozhodně nemělo chybět, tak to je dobrá nálada a odvaha po práci s překážkami. Víci, včera není dnes, hvězdy vám přejí. Budete daleko cílevědomější a výřečnější než jindy. Ve vztazích to bude jiskřit. Blíženci, jistá očekávání vám vycházejí, ale můžete rychleji mluvit, než přemýšlet. Pozor, ať na sebe něco neprásknete. Radci, po krátkém zaváhání přijdete na to, jak získat to, po čem opravdu toužíte. O lásku jste připraveni bojovat zuby nehty. Lvi, nezapomínejte na své přátelé, zavolejte jim, pozvěte je na malou party, utužte vztahy. Milí přátelé, neohlížejte se za tím, co bylo, ale soustřeďte se na to, co vás v nejbližších dnech čeká. A není toho zrovna málo. Záleží na vás, jakým činnostem dáte přednost, jaké si určíte priority. Nezapomeňte si najít čas i na duševní obětí. Přeji super den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Je čas na fórek.
1: Ano,
0: a tak si říkám,
1: Zakanda bude.
0: Tak si říkám, tenhle by se hodil. Tenhle čas. Na nebeskou bránu někdo bouchá. Svatý Petr, přesně, jo. Svatý Petr se ptá. No, co je? Žádný co je, ale kdo je? Pro boha zase učitelka.
1: Nohy nahoře, to úplně vidím. Zaskakuje Petronel.
2: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Bestmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Bestmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na dek.cz.
5: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: stejného roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Když nemáte o čem, mluvte o počasí, to se většinou říká, to ale jako, teď se to nabízí.
1: To jako, já si pamatuju to, teď se mě to úplně vybavilo.
0: No.
1: Bylo to na Vysoký a šli jsme s
0: Katko, pojď, Lubka vzpomíná.
2: Du.
1: Šli jsme s profesorem dělat zkoušku do celetný, kde byla posluchárna Vysoké školy.
0: Jasně.
1: A prostě jsme šli, a teď jsme všichni věděli, že máme dělat tu zkoušku, ne? A že s ním jdeme přes ten Staromák. A přesně jsme se bavili o tom počasí, víš, protože jako, o čem se chceš bavit? O tom předmětu, z kterého budeš za chvíli zkoušený? To je
0: co tam bude přesně za otázky?
1: No nic, pojďme na počasí. Tak nejvyšší teploty dneska 21 až 25, hlavně v Čechách, na jižní a východní Moravě, místy až 27. No a bylo tady nádherný nebe, byly nádherný červánky, ale než jsme domluvili, tak zmizely, ale mám tady svědka Tomáš právě, jako jsem mu to říkala, on je nádherný nebe. Každopádně
0: Svědek Tomáš.
1: Každopádně babička moje říkala, východ hoří, západ hasí. Takže přátelé, vypadá to, že dneska by se ta předpověď naplnit mohla, protože odpoledne hrozí dešťové přehánky.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radiokempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
0: Teď je přesně 6:30, krátké zprávy Katka Vavřínová.
2: Krásné ráno, prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Setkání s hlavou státu se stejně jako v minulých letech tradičně koná u příležitosti porady, kterou velvyslanci a velvyslankyně zahájili v pondělí v Pražském Černínském paláci. Zhruba na 40 železničních přejezdech po celé zemi budou instalovány kamery, budou zaznamenávat registrační značky aut i chování řidičů, píše web veřejnoprávní televize. A Spojené státy odstranily Sýrii ze seznamu zemí podporujících terorismus, na kterém tato země figurovala 47 let. Podle agentur AFP a SANA o tom v pondělí informoval Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv, spadající pod americké ministerstvo financí.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
2: Pozor, dejte na D10.
5: K požáru vozidla došlo na výjezdu z dálnice D10 ve směru do Prahy, a to na nájezdu na Pražský okruh, konkrétně u exitu Satalice. Se zvýšenou opatrností však projedete bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
0: A úterní ráno s datem 25. srpna.
1: Krásné ráno, dneska je den polibku a den usmíření.
0: Den polibku a den...
1: To myslím...
0: Polibby! Takhle, jo?
1: To nevím, jestli potom následuje to usmíření. Vlastně, jak ty to máš s usměřováním?
0: Já
1: to vlastně jako musím
0: říct,
1: že to...
0: Já se jako moc nehádám, a když už jako, tak jsem takovej, co se jako naštve, a jako nemluví, a čekáš ten druhý jako něco udělat. Aby si toho druhý aspoň všim, že jsem naštvaný.
1: Jo. Já to vlastně asi nemám jako úplně ráda, musím říct. Ale je to přesně daný tím, že vlastně jako hrozně nemám ráda ty hádky. Mm-hmm. Takže vlastně... Přesně, když už se jako pohádám, tak vlastně pak jako poslední, na co mám chuť, je usmířování. Víš, jako mě to udělá tak jakoby strašně zle. Já teda si pamatuju, z dětství maminka mi vždycky říkala, jako neodcházej z domu naštvaná a nechoď spát naštvaná.
0: No to jde dost těžce, že jo?
1: Takže tam se s tím snažím tak jako, ale takhle, snažím se eliminovat tu příčinu, abych nemusela řešit ty následky.
0: Vidíš, ale to mě nenapadlo, to je možná vlastně právě ten důvod, že když tě někdo jako naštve, tak pak nechceš, jako aby za tebou přišel a začal tě jakoby udobřit. Jsi zrovna na něj naštvaná.
1: Nech
0: mě vychladnout.
1: Přesně, jako... To, podle mě to je docela zajímavý téma. Pojďme to zkusit jako rozpoutat. 736-300-444. Máte rádi usměřování a usměřujete se? Jako jak tohle to u vás jako doma funguje? A nebo jste na tom... Vlastně my jsme na tom, Míro, asi dost podobně. Jako, že vlastně já opravdu jako to nemám úplně ráda.
0: Já se vybavuju dokonce, to už je třeba 20 let, jednou bývalou slečnou, měl jsem hnusný sen, a v tom snu mě opravdu strašně naštvala.
1: Jo.
0: Já jsem s ní 3 dny nebyl schopný mluvit, tak jsem
1: říkal. Z toho snu.
0: Takže toliko k tomu teda k naštvávání, usměřování.
4: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížil.

0: hádání se, usměřování. Takže se, ono se často se říká, že na tom hádání je nejlepší to usměřování. Spousta lidí to myslí, jako až vlastně, že to dotáhneš až někam do nějaký postelový scény. No to je to úplně poslední, na co budeš tu chvíli.
1: Přesně.
0: Ještě někdo rozčílí.
1: Ne, jako no. Fakt to, ne, já se k tomu přiznávám, nemám to ráda, nemám to ráda. Ale dorazila zpráva, prosím tě, od Heleny a píše, my se usměřovali vařením kávy. Což je vlastně docela jako zajímavý. Je pravda, že mý rodiče mají, tatínkovi je přes 80, mamince je 77 a ne, že by se usměřoval, teda takhle, jako chtěla bych mít jednou takovej vztah, jako mají oni, takhle. Jo, já si pamatuju jako dítě, že se jako doma jako občas pohádali a tak, jasně. Ale ten vztah, jaký mají teďka, je hrozně krásný. A taťka, mamka ráno vstane, oni mají každý svůj pokoj, mamka ráno vstane, dojde
0: tam,
1: za taťku.
0: Tam to začíná ten dobrý vztah.
1: Já si myslím, že jo. To si myslím, že jo. Mamka ráno vstane, dojde za taťkou do pokoje a řekne, no. Jindříšku, můžu k tobě do pelíšku? Uh-huh. Tak, vleze si k taťkovi a Jindříšek řekne, Evičko, a dáš si kafíčko? Aha. A jde uvařit kafe pro oba a donese jim ho do té postele. A oni spolu ráno jsou v té posteli a u taťky a pijou kávu.
0: Jo.
1: A to je podle mě jako krásný.
0: No, tak třeba jednou.
1: Tak třeba jednou.
0: A to je jaký nějaký usměřovací taktiky a metody podobného rázu.
1: 736 300 444, dejte vědět.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Děláme vám den lepší.
2: Lepší.

0: 7:45, frekvence 1. Pojďme prověřit, kdo bude chytrej,
1: jak rádio.
0: Měla by to být Lubka dneska.
1: No, ale ti nevím teda. Lubka mám je tu dneska velmi pomalá, ani nebe nestihla vyfotit.
0: A mám tu takovou hezkou prázdninovou otázku.
1: Dobře,
0: jo?
1: Já si na to sundám brejle, ať na tebe dobře vidím.
0: Je to docela vlastně vtipný, jo?
1: Ano.
0: Zkus si tipnout, jaká jsou 3 nejnavštěvovanější místa v Česku.
1: Ne památky, ale místa.
0: No prostě místa, ono to zahrnuje i památky.
1: Jo. Já bych řekla, že tam je Pražský hrad.
0: Jasně.
1: Že tam je Český Krumlov.
0: Ano.
1: Ale to třetí, tyjo, co to může být?
0: A Krumlov je město, myslíš třeba zámek na Krumlově.
1: No. Ale...
0: Je to právě docela...
1: Co jako... může být to třetí? To bude nějaká možná jako... jako zoologická třeba, že by to byla. No, takže... Nebo nějaký takový ten IQ park.
0: Jo. Takže Lubka typuje teda Pražský hrad,
1: Krumlov.
0: Něco v Krumlově, dejme tomu. A plus nějaká takováhle jakože zoologická nebo...
1: Víš co, já ten Krumlov beru jako prostě jako no, to jako komplet.
0: Chápu.
1: No, tak...
0: Takže plus minus takhle.
1: Plus minus autobus, no.
0: Zkuste popřemýšlet taky, co by to tak mohlo asi být.
1: Ještě by tam mělo být něco, počkej. Tam by ještě možná měla být nějaká Jižní Morava, nějaký víno. No.
0: Kopeček třeba jako, myslíš, jo?
1: Tam si myslím, že, že jsou lidi líní vylíst, jo?
0: To je pravda.
1: Ale myslím si, že třeba něco jako na Pálavě by to mohlo být, nebo sklípky by to mohly být. Okay, víš, jako něco takového prostě takhle.
0: Dobře, už to nechme, za chvilku si to

0: Jaká jsou tři nejnavštěvovanější místa v Česku? Tak zněla otázka od Míry. A mám tady odpověď, která teda, já jsem říkala, že Praha, Krumlov, teda Praha jako Hrad,
1: jasně.
0: Krumlov, Český Krumlov, a pak jsem říkala, že, co jsem to říkala?
1: Nějaká zoologická
0: nebo nějaká Jižní Morava. A prosím tě, přišla tady zpráva od Libuše a píše, určitě tam patří Lednicko-Valtický areál.
1: Jo, něco takového si myslela.
0: Možná
1: asi
0: i Kroměříž, píše Libuše. Takže to jsou zprávy, které tady mám od vás.
1: Takhle, rozhodně si zasloužíš část potlesku, skoro celý. Ale i tak mě to překvapilo. Pražský hrad na prvním místě, to je jako bez zesporu.
0: Jasně.
1: To je ten jako s velkým náskokem. Druhá je zoo v Praze.
0: Jo.
1: A třetí je Aquapas.
0: Ne.
1: No, Aquapark.
0: A ten u Prahy, anebo
1: ten
0: v Pasu?
1: Ten pražský, no, jo, pražský. Jo. Ale ten na Moravě je hnedka, jakoby...
0: Potom
1: jsou, pozor, na čtvrtém místě jsou Dolní Vítkovice v Ostravě.
0: Jo, vlastně jo, vidíš.
1: Jo, taky hodně jakoby vyhledávaný areál. A potom akváč...
0: V Pasohlávkách.
1: No, na Moravě, no. Takže, tak jo, ono to je logický, přes léto prostě, no.
0: No, jasně, no.
1: V zimě by to určitě akváč nevyhrál.
0: Možná ani zoologická. Frekvence 1.

0: teď jsem zrovna koukal, že mají hrát na nějakých městských slavnostech v Uhříně vsi. A pak jsem si všiml, že to je Imagine, ale něco jiného.
1: Jo.
0: Já jsem billboard, víš, a vidím, Imagine, říkám, ne.
1: Uhříně vez.
0: Ale to byl nějaký Diamonds možná, nebo tak, nevím.
1: Jo, něco. Prostě, aby to vypadalo.
0: Ale chyt jsem se dobře.
1: A oni předpokládají, že se takových lidí asi chytí celkem dost.
0: Řešíme tady vlastně to usměřování, respektive hádky usměřování. Jsem rád, že tady máme mladou krev.
1: Ano.
0: To je Katka. Dobré ráno, jako odborník přicházím.
1: Jak ty to máš, jako máš rada usměřování?
0: My jsme tady řešili, že když tě někdo jako naštve, tak poslední, na co máš náladu, aby za tebou lese ště a zkoušel se usměřovat, víš.
2: Jako, která ženská to ráda nemá, ale nejde Lutka. Mi to.
1: Já to nemám ráda.
2: Ty to nemáš ráda.
1: Ne, já to jako nemám, no.
0: Jako, Katka totiž samozřejmě myslí květiny, nový automobil a tímhle styl, že to je ono.
1: Jo, tak to je ta mladá generace, ano.
2: Samozřejmě, bez auta za mnou neles.
1: Bez klíčku.
0: Lubka totiž přišla tady s teorií, že vlastně by ses neměla pohádat nebo chodit naštvaná třeba spát.
1: No.
0: Jo, a na to nám reaguje krásně Katka, která píše, připomněli jste mi vtip, manželé si slíbí, že nikdy nepůjdou spát naštvaný.
1: Kolik dní jsou zhruba?
0: Už 14 dní nespí. A to stačí, ne? Asi.
3: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1.
4: Jana Knížková a Vojta Efler.
3: A mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
4: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
5: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
3: Jana Knížková a Vojta Efler.
4: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na dek.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Pravila Katka Vavřínová.
2: Pěkné ráno. Sněmovna bude znovu rozhodovat o veřejných rozpočtech. Hasiči i policie od rána zasahují u požáru bytu v Brně a požár vozidla řeší na výjezdu z D10 směrem na Prahu. Dnes začne řádná schůze sněmovny. Na programu je sporná novela rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Koalice věří, že veto přehlasuje, jak řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
8: Znova chci připomenout a řeknu to ve sněmovně, kdybychom ho čistě teoreticky, což se nestane, nepřehlasovali, tak by schodek na příští rok musel by vyšší 150 miliard. A je velice líto mě a škoda, že to panu prezidentovi nikdo nevysvětlil, ani že mi nedal šanci případně si mě třeba pozvat a nechat si to vysvětlit. Takže my musíme přehlasovat veto a jsme si toho vědomi. I pan prezident má požadavky na rozpočet. Určitě jste zaznamenali, že by dal víc na obranu a tak dále. Těžko by to asi šlo, kdyby měl být schodek 150 miliard.
2: Hasiči a policie zasahují od rána u požáru bytu v ulici Oblá v Brně. Dům muselo opustit 44 lidí, z toho 12 se nadýchalo kouře. Ulice je neprůjezdná. Plzeňský krajský soud dnes projedná odvolání v kauze bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáše Šticha. Tomu letos v březnu uložil okresní soud podmínku a pokutu 150 tisíc korun za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Případ se týkal vyplacených stipendií. Tornádo v pondělí v podvečer zasáhlo oblast francouzského městečka Poma poblíž Carcassonne, píší novinky.cz. Na místě zasahovali hasiči i pátrací týmy. Živel strhával střechy a bořil domy. Vše se však pravděpodobně obešlo bez ztrát na životech. Tamní média hovoří o 41 zraněných. Vít Kopřiva se v generálce na US Open ve Winston-Salemu nepředstaví. Organizátoři turnaje krátce před jeho zápasem prvního kola proti Italovi Lorenzu Sonegovi na sociální síti X oznámili, že český tenista kvůli nespecifikovanému zranění odhlásil.
3: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně čekáme i zmenšenou oblačnost, ojediněle postupně od jihozápadu místy se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 27.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
2: A komplikace stále řeší na D10.
5: K požáru vozidla došlo na výjezdu z dálnice D10 ve směru do Prahy, a to na nájezdu na Pražský okruh, konkrétně u exitu Satalice. Se zvýšenou opatrností však projedete bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
2: Po zprávách začíná, nebo spíše pokračuje ráno na frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
9: Krásné úterní ráno. Tak, mám tady zabijácké kalhoty, Míro. Nevím, jestli si to zaregistroval.
10: Ne.
9: Zabijácké, anebo také smrtící se jim přezdívá na internetu.
10: A to je jako novinka nějaká.
9: To takhle, já si právě myslím, že to úplná novinka není, jenom se u tom, jako, o tom teďka jako mluví, jo? Poprvé. Jeden řetězec s oblečením má podle mě reklamu. Módní hit způsobuje pády a zlomeniny. No.
10: Proč? Řekla bych, dlouhý.
9: Jsou dlouhý a jsou široký.
10: To už jim chybí jenom bystrozrakej.
9: No, no nic, za chvilku to probereme.
10: Tak jo, těším se.
4: Míra Michálek
3: a Lubka Poní.

sa mi do očí a najde sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: hodí burčák už na každém rohu?
1: V tomhle období rozhodně, rozhodně. No, hele, řešili jsme tady ty kalhoty, takže zabijácký prostě kalhoty. Zabijácký nebo smrtící, tak se jim říká na internetu, záleží na, ten, na tom překladu. Jinak oni čekali, jestli to náhodou ten řetězec nestáhne z prodeje, jako podle mě není důvod. Prostě jsou ty kalhoty dlouhý a prostě jsou široký. A jasně. V dlouhých a širokých kalhotech prostě zakopáváš. Mm. Jo, takže to, že jsou tam nějaký jako pády, zlomeniny, já bych řekla, že je to spíš trošku o nešikovnosti, než o těch kalhotech.
0: No, tak hele, frajeřina to je dřina, to víme.
1: Jo. Pro krásu se musí trpět, říkávala babička moje. A je to pravda, jo? Takže jak říkáš, frajeřina to je dřina, to neznám. Ale široký kalhoty byly vždycky a vždycky se o ně zakopávalo.
0: Takže se to teda vrací.
1: Tak se to vrací,
0: to jsou takový až ty sukňový, jako.
1: Jo, to je v podstatě, ono to vypadá jak sukně. Teď jsem si vzpomněla, já jsem měla takový kalhoty jedny. Overall to byl. A měli rozparek nad koleno. A víš, co se dělo mně? Já jsem s nima, s tím rozpárkem, vždycky o něco někde jako zachytla.
0: A byl čím dál.
1: A v rozpárek byl čím dál tím větší.
0: To já jsem minule taky, jsem měl také natržený džíny, jak je to moderní.
1: Ano, ano.
0: A jak jsem tam strkal nohu, tak...
1: Takže taky jsou natrženější.
0: Tak už jsou jedna nohavice i kraťas.
1: No tak kalhoty jsou prostě dál v prodeji, záleží na vás, jestli si je koupíte nebo ne, jestli chcete dělat parádu. No a pak je tady taky šicí stroj, že jo, nůžky, ono se to dá zkrátit.
0: A nebo vedle v obchodě k tomu přikoupit přilbu, co? A chrániče na kolena a na lokty.
1: Cyklistickou nebo na motorku?
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: A raz, dva, 4,21.
7: S mBank a úrokem až

0: No, máme pro vás prachy.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Konkrétně 38 000 na telefonním čísle 257 409 999.
0: Tak, kdo pak by chtěl soutěžit, kdo by chtěl vyhrávat?
3: Uvidíme. Haló, haló, tady Lubka a Míra, Frekvence 1. Koho pak tam máme?
4: Dobrý den, Jitka.
0: A dítě volá odkud?
4: Z Vyškovska.
3: Jitko, tak my zdravíme na Vyškovsko a máme pro vás světu od Petry Hřebíčkové.
0: Zní takto.
5: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Tak co myslíte?
4: Recept.
3: Pojďme to prověřit.
0: 38 tisíc ve hře.
5: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla...
0: No. Ani recept to není.
3: Bohužel.
4: Nevadí.
3: No, nedá se nic dělat.
0: Mějte se, naslyšenou, hezké ráno.
4: Taky,
0: každopádně přemýšlím, na co by to mohlo být recept z Dánska.
3: No, cokoliv.
0: No a pivo, samozřejmě.
3: To, na život.
0: No, tak prosím tě. Tak, my přihodíme tady 500.
3: To znamená, že je tam přesně 38,5 tisíce pro vás připravených.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: červenci 1, svátek dneska slaví Radim, jeden speciální pozdrav posílám do Plzně a pojďme se podívat na počasí, přehled o něm má meteoroložka Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno, před námi je ospalé úterý. Zatímco dnes po ránu převládá ještě polojasno až oblačno, tak během dne bude oblačnosti přibývat. A zejména na jihozápadě a také jihovýchodě očekáváme i občasný déšť nebo dešťové přehánky. Aby toho nebylo málo, tak s občasným deštěm se budeme setkávat i v horských oblastech. Právě tam spadne až 10 litrů na metr čtvereční, jinak se srážkové úhrny zastaví nejčastěji do 5 mm. A mimochodem, i přesto, že dnes bude převládat během odpoledních hodin už zvětšená oblačnost, můžeme se spálit, protože ultrafialové paprsky pronikají i oblačností. Takže opalovací krémy všude sebou UV indexy na vysokých hodnotách. A ještě doplním informaci, že zatímco v Čechách se odpolední teploty budou pohybovat mezi 22 a 26, tak na Moravě a ve Slezsku bude tentokrát chladněji. Počítejte tam s teplotami kolem 20 stupňů.
3: Ano, to je klasika, jak to, že jsem se spálil, když bylo pod mrakem.
0: No jasně, tak přesně tak to je.
3: Tak, je přesně 7:30. Krátké zprávy má Katka Vavřínová.
4: Pěkné ráno, hasiči a policie od časného rána zasahují u požáru bytu v ulici Oblá v Brně. Dům muselo opustit 44 lidí. 12 z nich se nadýchalo kouře, informovala policie na síti X. Ulice je neprůjezdná. Zhruba na 40 železničních přejezdech po celé zemi budou instalovány kamery, budou zaznamenávat registrační značky aut i chování řidičů, píše web veřejnoprávní televize. A pitva potvrdila, že smrt cenného samce Lachtana hřivnatého Huga v liberecké zoo skutečně nejspíš zavinila dětská hračka. Žádné jiné možné příčiny smrti Lachtana neobjevily, píší novinky.cz.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: Bouralo se na Pražském okruhu.
5: Dopravní nehoda se řeší na Pražském okruhu směrem na Ruzyni u Jesenice na kilometru 82. Aktuálně sílí také provoz, počítejte s tím, že tunely mohou být blokově odbavovány. Provoz u Brna na D1 je v obou směrech plynulý bez nehoda zásadních kolon. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na 256. kilometru dálnice D1 na Ostravu. Auto stojí na krajnici, projíždějte okolo opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Krásné úterní ráno na frekvenci 1, další titulek z dnešních novin. Želva se vydala do světa, po dvou týdnech ji našli 20 kilometrů od domova.
3: Tak počkej, za dva týdny ušla 20 kiláků.
0: To je otázka právě, jestli je ušla nebo ne. Ono se to stalo v Kanadě.
3: Že mohla nastoupit někam, nebo uplavat to třeba.
0: Ne, ona byla suchozemská.
3: Jo.
0: Byla suchozemská. Vypadá to spíš tak, že někdo prostě viděl jako želvu, že si to třeba štráduje někde kolem silnice a řekla si, víš co, počkej, ty jsi jako, tak já tě hodím někam, kde ti bude líp. No, stalo se to v Kanadě.
3: Mm-hmm.
0: Stalo se to v Kanadě, takže ji někdo odvezl prostě někam, kde si myslel, že se želvám daří. Takhle to vypadá, že to bylo. Oni na tím hodně spekulovali a říkali, že to není asi úplně možný, aby to ta želva dokázala překonat.
3: Tomu musím pustit písničku hezkou, co?
0: Písničku.
3: Ale teď mi napadlo, že mohla klidně někam nastoupit. Já nevím, jestli jsi viděl taký virální video. A myslím, že to bylo z Německa, možná nevím, někde, a nebylo to v Česku, jak nastoupili dvě kozy do autobusu. Neděláš? Oni tak jako pochodovali po chodníku a ty tam stál ten autobus, tak oni prostě nastoupili dovnitř a řidič si toho nevšim.
0: Hele, občas stačí postát jako na zastávce u školy a tam nastoupí takových slepic.
3: Myslel kozy.
0: Nebo kozy.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 8 minut po půl osmé, hezké úterý, poslední prázdninový týden, ještě vyražte někam na výlet.
1: Přesně tak, dneska to bude, co tak Tomáš naznačoval, trošku na pohorky. Ahoj, krásné ráno.
2: Krásné ráno přeji, tak dnes vás vezmu na parádní výlet, při kterém se možná i trochu zapotíme. Vyrazím totiž na rozhlednu Poledník na Šumavě. Na konci 60. let 20. století vznikl na Poledníku, který je ve výšce 1315 metrů areál, který sloužil armádě jako základna pro sledování leteckého a pozemního provozu v sousedním Německu a jako odposlechová stanice a rušička signálu namířena na území za našimi hranicemi. Až do roku 1989 patřil Poledník do přísně střežené pohraniční zóny Šumavy. Ovšem po roce 1990 vojáci celý tento areál opustili. Všechny stavby, které na Poledníku byly a už k svému účelu nesloužily, tak ty zbořili, ale rozhlednu tu tam naštěstí nechali. Faktem je, že tahle rozhledná fakční hodně do výšky. Vede na ní 227 schodů a dostaneme se do výšky přes 37 metrů. Po cestě bychom tam měli mít i tři taková podlaží, z kterých by měly být krásné výhledy na celou Šumavu. A pokud bude dobrá viditelnost, tak bychom dokonce měli vidět i Alpy a Dachstein. V každém případě, jak to bude s viditelností dneska, to úplně nevím, ale na tenhle výlet se moc těším. Vyrazím z Prášil a bude to zhruba 8 kilometrů, no, do kopce. Ale cestou zpátky si to zase vynahradím. Tak zatím vám všem přeju krásné ráno, mějte se hezky.

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď. Krásné úterní ráno. Dneska jsme se rozhodli, že šťastnou ruku bude mít Míra. Takže Míra loví a s velkým napětím čekáme, komu že dneska budeme telefonovat. Každopádně, pokud chcete, abyste to byli vy, není nic jednoduššího, než si schovat nějakou účtenku třeba za dnešní nákup a poslat nám ji na frekvence1.cz. Ptali jste se, a to je možná odpověď pro vás všechny, jestli to můžete poslat přes WhatsApp. Takže přátelé, bohužel ne, protože kam byste to posílali? Mě? Míro?
2: To by asi, no. Telefon je 603...
1: Nech to. Tak ano, 603 prozrazuje, že mám mobil už opravdu dlouho.
2: Jo, přesně tak, podle toho to poznáš. No.
1: Tak, každopádně, komu voláme dneska?
2: Je tady Lucka, tam od nás skoro, z Turnova. To je u Liberce, není to Trutnov, ten v Krkonoších, já vím, že se to ráda pleteš, tohle je Turnov, jo? A chtěla by proplatit účtenku z obchodu. Pozor, hele, já se podívám, kdy to psala.
1: No. 6.
2: Jo, tak to už je dlouho. Píše, v pondělí vyrážíme po dlouhodobě na dovolenou s dětmi. No tak se rovnou zeptáme, jaký to bylo.
1: Jaký to bylo a kolik to stálo?
2: No
1: tak ty se mě tady směješ, Trutnov a Turnov, kamarádovi se teďka stalo, že jel do Kouřimi a dal si Kouřim do navigace.
2: No to je hned, ale. A není to vedle sebe, bohužel.
1: Ne, bohužel jako vůbec. Takže voláme Lucce.
2: Turnov a Trutnov ještě jaký průšvih není.
1: Máme tady účtenku, vypadá to, že je to... Že je to... Jo... Pro synátora do školy, no, tak to jsou rodiče, co nakupujou.
3: Rodičku, já prosím.
2: Lucko, dobré ráno, tady Míra s Lubkou, moc vás zdravíme.
1: Které rádio dobré platí ráno za vás?
3: Frekvence 1.
2: Tak jo. Lucko, asi už na dovolený nejste, že jo, o které píšete?
3: Ne, už ne, už ne.
2: A byla dobrá?
3: Byla skvělá, děkuji.
1: A byla drahá?
3: Ne, byla přiměřeně drahá.
2: Byla přiměřeně drahá.
1: Přiměřeně, tak my vám taky přiměřeně zpátky vrátíme, co vy na to?
3: Ježíš, to budete skvělý.
2: No, jak se chystáte na školu?
1: Vypadá to podle nákupu, že už nakupujete?
3: Už nakupujeme, no, máme jednoho, co jde na střední a druhýho, co jde do první třídy právě. No,
1: takhle, takže tu plně.
2: Pěkně to máte, jak je rozhozený.
3: To máme.
2: Jednoho jste se skoro zbavili a druhý přichází s nataženou dlaní.
3: Přesně tak, no, se zatím do školy netěší, ale uvidíme.
1: Já si teda myslím, že nataženou dlaň mají oba, ne, když jdou do prváku. Teda první,
3: jo,
1: nebo
3: to jo,
1: já si myslím.
3: Už třetí, Míra už třetí má, ročník.
1: Jo, Míra má trošku to, trošku zkreslený představy o tom, kdo natahuje ruce.
2: Lucko, moc vás zdravíme do Turnova.
3: Děkuji.
2: Ať přežijete nástup školy a mějte se krásně.
3: Taky děkuju moc, mějte se.
1: A platí za vás Frekvence 1, mějte se krásně.
0: Frekvence 1.

0: a vyloženě letním raji. Za chvilku zprávy s Katkou.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Mám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
6: No tak pojď zapel!
7: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
6: Tak dobře.
7: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
8: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
7: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ty má pro vás Katka Vavřinová. Krásné ráno.
9: Dobré ráno. Vlak na Rakovnicku dnes najel do spadlého kamení. Provoz na trati zastavili. Poslanci se vrátí k novele o veřejných rozpočtech a brzdí se na D1 a Pražském okruhu. U Křivoklátu na Rakovnicku najel dnes ráno vlak do spadlého kamení. Událost se obešla bez vykolejení a nikdo nebyl zraněn. 12 lidí bylo evakuováno. Provoz na trati mezi Berounem a Rakovníkem je v úseku Lašovice Roztoky u Křivoklátu zastavený. Náhradní dopravu zajišťují autobusy. Vyplývá z informací Správy železnic a Českých drah. Dnes začne řádná schůze sněmovny. Na programu je sporná novela rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Předseda opoziční ODS Martin Kupka k tomu Frekvenci 1 řekl.
10: To, s čím vláda přišla, znamená pro Českou republiku, pro české domácnosti prostě cestu k ještě větším dluhům. A větší dluhy se samozřejmě také propíšou do toho, jak se bude žít lidem. Ve skutečnosti tohle rozvolnění rozpočtových pravidel je jednoduše krádež dobré budoucnosti všem, kteří v České republice žijou.
9: Koalice věří, že veto přehlasuje, jak řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
11: Znova chci připomenout a řeknu to ve sněmovně, kdybychom ho čistě teoreticky, což se nestane, nepřehlasovali, tak by schodek na příští rok musel být vyšší 150 miliard. A je velice líto mě a škoda, že to panu prezidentovi nikdo nevysvětlil, ani že mi nedal šanci případně si mě třeba pozvat a nechat si to vysvětlit. Takže my musíme přehlasovat veto a jsme si toho vědomi. I pan prezident má požadavky na rozpočet. Určitě jste zaznamenali, že by dal víc na obranu a tak dále. Těžko by to asi šlo, kdyby měl být schodek 150 miliard.
9: Sněmovní opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, utrácení a růst státního dluhu. Nad Středomořím opět zavládne vlna veder, která může patřit k nejintenzivnějším v letošním létě. Na italských ostrovech a ve vnitrozemí země budou teploty stoupat až ke 45 stupňům Celsia. Extrémní horko zasáhne taky Balkán. V závěru pracovního týdne se teplý vzduch dostane i k nám. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na Grand Slamu US Open. S Henrym Paytonem vyhráli v kvalifikaci oba duely.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
9: Čekáme oblačno až zataženo, na jihu bude přechodně i zmenšená oblačnost, ojedinělé postupně od jihozápadu se místy vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i zabouří. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 27.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
9: Provoz houstne na Pražském okruhu a D1.
12: Dopravní nehoda se řeší na Pražském okruhu směrem na Ruzyni u Jesenice na kilometru 82. Aktuálně sílí také provoz, počítejte s tím, že tunely mohou být blokově odbavovány. Provoz u Brna na D1 je v obou směrech plynulý bez nehoda zásadních kolon. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na 256. kilometru dálnice D1 na Ostravu. Auto stojí na krajnici, projíždějte okolo opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
9: Krátce po 8. hodině mají slovo na frekvenci 1 Lubka Ponížilová a Míra Michálek.
0: Krásné úterní ráno na frekvenci 1. Zážitek můj ze včerejšího odpoledne.
13: No, na to si sednu.
0: Na to si sedni.
13: To bude zase historka roku.
0: No. Holky, seděj na gauči.
13: Tvoje holky.
0: Jo, a ještě kamarádky. A tak jako do toho koukaj a říkaj, mami, nás teda čeká extrémně dlouhý školní rok. Do školy jdem prvního. Posledního je 30. to jdem taky do školy. A ještě květnový svátky vyšly na víkend. Takže tak si... Takže, no ale víš co, že ty květnový svátky se týkají i tebe.
13: Sakra.
3: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. Přeju vám krásné léto s těmi, které máte rádi. Malí, velcí, tlustí, tencí, sejdeme se na frekvenci.
1: Si jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopí.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, ty nedá

0: Hezké ráno.
1: Krásné ráno, tak ať nejsme jenom za ty zlouny, co tady, ale říkám, to nebylo z mý hlavy, to holky tam začaly včera studovat. Tak ať nestrašíme jenom s extrémně dlouhým školním rokem, přátelé. Hned 28. září je volno. První volno.
0: Oh,
1: dokonce mám pocit, že to vychází na prodloužený víkend, že je to pondělí.
0: Jasně, a to většinou bývá ještě babí léto, takže to bývá, spousta z nás
1: to bývá
0: ještě
1: fakt krásně.
0: No, využije k tomu, jestli vezme ještě ve čtvrtek volno a ve středu home office.
1: No a počkej, a v pátek volno.
0: No právě.
1: Čtvrtek, pátek volno, v pondělí státní svátek. No já si myslím, že pokud je někdo šikovnej a jakože pár šikovných lidí znám, co s tím umí pracovat.
0: Tak nastoupí až v říjnu. No ale počítejte s tím, takže 28. října, to je první hvězdička.
1: Ne, 28. září.
0: Pardon, září.
1: A pak je teda 28. října, což je středa, ale pozor, školáci už mají podzimní prázdniny. 28 je teda státní svátek, 29 a 30, to je čtvrtek, pátek, jsou podzimní prázdniny.
0: A přesně za 4 měsíce budeme mít volno, protože budou vánoční svátky.
1: Jo, první svátek vánoční.
2: Frekvence.

0: Přejeme vám hezké ráno, tak pojďme se mrknout, přátelé, na to, co nás čeká, a je to nápovědu.
1: Zatmění slunce střídá zatmění měsíce.
0: Že se to sešlo takhle, viď?
1: Viď? Krásně. A to zatmění slunce bylo poměrně velkolepé. A to
0: zatmění... já viděl prdlajs.
1: Já taky, já jsem neviděla nic. A zatmění měsíce bude taky poměrně velkolepé, protože se...
0: Ježiš, to jsem naštvaný, jen mi to připomněla. Já jsem hodinu na to čekal u nás v parku.
1: Naštěstí,
0: nás tam bylo hodně. Na Jižňáku, tam jsou ty kopečky v tom Central Parku.
1: Jo.

0: Tak uvidějí. To všichni uvidějí, no. Tak.
1: Tak já budu taky
0: 6-17.
1: Koukat. 6-17? No, tak to už je docela dobrý.
0: V Praze zapadá 6-17, takže je dobrý to stihnout předtím, než to. V 6-12 to bude vrcholit. V 6-12 toho bude vidět vlastně nejmíň.
1: No, tak prostě až přijdete do práce, tak to těm kancelářským povyprávíte.
0: Jo.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok

0: Chce mluvit o nudlích.
1: Přesně, utři si tu nudli. To je stejně hrozný, že se říká nudle, viď?
0: No, nudlová polívka potom nabírá úplně jiný.
1: Úplně jiný.
0: Proč o tom mluvíme?
1: Není nudlová polívka jako nudlová polívka. Nudlová polívka od babičky, takový ten kuřecí vývar, to je boží, to miluju. Dlouho taženej, ale prosím tě, jsou takový ty instantní nudlové polívky. My jsme jim říkali svetrova.
0: Myslíš ty čínský, klasický, prostě... to se objevilo v 90.
1: A oni nejsou čínský, víš to?
0: Stále... No, čověče, vlastně to připomíná rámen hodně a to je Japonsko, že?
1: Jo. No. Představ si, že tahle...
0: Mě jako nenapadlo, nikdy jsem o tím nepřemýšlel.
1: No, tahle ta polívka má dneska narozeniny. Typni si, jak je stará ta nejstarší. A teď nemyslím jako uvařená. Jako, když se prostě, kdy prostě poprvé někdo jako vyrobil.
0: Jako v pytlíku instantní. Jako, prostě.
1: Jo, jo, jo. První instantní nudlová polévka na světě má dneska narozeniny. Kolik jí je?
0: Tak nevím, 40, 50 let třeba.
1: Jo, 58. rok?
0: Takže skoro 70.
1: Skoro 70, ha. No.
0: No a je to Japonsko teda?
1: Bylo to v Japonsku, ano. Taková ta polévka, ten pytlíček prostě s tou krychličkou slisovaných nudlí. A jmenovala se Nissin Chicken Ramen.
0: Ramen, no je to tady, vidíš. Pro Čechy Rayman.
1: Říkají Rayman?
0: No tak říká se to...
1: Přijdeš jako do restaurace no, japonský jako, a řekneš jeden Rayman.
0: Rayman, přesně tak, a k tomu gnocchi a tak. To je taková ta klasika. No a je to prostě ta polívka, kterou si jakoby vysypete do toho hrnečku, no, zalijete to, pak si vzpomenete, tam jsou ty plastový pytlíky někde na dně, tak je tam jako
1: kolikrát se ti to stalo?
0: No ze začátku se to občas jako stalo, ale já si uvědomuji, jak to byl ohromný hit v těch 90. O tom každý vlastně šel. Měla jsi pocit, že to je něco zdravýho, že to je něco dietního. Největší paradox na tom je, že polévka, které my jsme říkali čínská, no, je vlastně japonská, jo, a kupovali jsme ji u Vietnamců. Jo? Asia Express, nebo jak to je?
2: Ráno Frekvence 1. Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: na to počasí.
1: Chceš?
0: No, dneska žádná sláva to vypadá.
1: No, tak všelijak, přesně. Dnešní odpolední teploty budou překvapivě vyšší v Čechách než na Moravě. 22 až 26, jak říkala Dagmar Honcová, na Moravě a ve Slezsku pouze 20. Jinak přes den mraky od jihozápadu a jihovýchodu přehánky a pršet bude taky na horách.
0: No, každopádně vidím nějaký tornáda ve Francii, tak doufám, že to nepošlou zase sem klasicky.
1: No, snad ne.
0: O tom ví určitě víc, Katka, že?
1: Já myslím, že ale máme jako šikovní lidi, co se za to umějí pomodlit.
2: Přesně. Co to umějí zařídit?
0: Nech toho.
2: Tak pěkné ráno.
0: Tak jo.
2: Prezident Petr Pavel je přesvědčen o tom, že vláda Andreje Babiše měla věnovat pozornost jeho důvodům k vetování sporné novely rozpočtových zákonů. Návrh je podle něj částečně v rozporu s ústavou. Své výhrady k němu formuloval jasně. Řekla dnes novinářům v Českých Budějovicích na veletrhu Země živitelka. Hormuzským průlivem v pondělí propluly jen dvě lodě na přepravu ropy a plynu, což je nejméně od května. Před válkou na Blízkém východě to bývalo 130 lodí denně. Kryptoměna Bitcoin poprvé od poloviny května překonala hranici 80 tisíc amerických dolarů. Děje se tak po krocích ministra financí USA k uklidnění dluhopisového trhu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Provoz brzdí na Pražském okruhu.
4: S kolonou počítejte na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Jesenicí a exitem Ořech. Vlivem silného provozu a dopravní nehody osobního a nákladního auta na kilometru 82 se může stát, že tunely budou blokově odbavovány. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na 256. kilometru dálnice D1 na Ostravu. Auto stojí na krajnici, projíždějte okolo opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Tady se za tu chvilku nic nezměnilo, je furt řešíme počasí.
1: Jo. Hele, jenom rychlá zprávička, ahoj raní parto, já na těch polévkách jedu stále a moje dcera je miluje, asi je to snadnou přípravou, sáhnu do kredence a za 5 minut jim asi lenost zbyněk.
0: No, stálo to 3,90 tenkrát.
1: Ty jo, teď ta nejlevnější akci za 8,90, ale takový ty, co jsou v tom kerímku.
0: No, ty jsou drahý. Tak, 25. srpna máme tady jedno nádherné výročí, které si probereme za chvilku. Těšte se na něj, bude vás bavit.
1: Jo, je to brm brm.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Tak slibovali jsme jedny hezké narozeniny, 25. srpna slaví...
1: Škoda 100 a Škoda 110. Já jsem se Míry ptala...
0: Hundrtka, no.
1: Hundrtka se jí říkalo?
0: Sudetech.
1: Jo, já jsem se Míry ptala, jestli to je ta, co měla kufr vepředu.
0: Oni všechny ty starší Škodovky měly kufr vepředu, ale tak tahle byla výrazná, to je jedna z těch prvních, která si zahrála v řadě filmů. Třeba,
1: takovou jo. Měl strejda Albert a vím, že jsme s ním občas jezdili na chaloupku do Brd a právě si pamatuju, že se ty batohy dávaly dopředu, no.
0: Dopředu, tam, ale blbý, že tam často bylo kolo.
1: Jako náhradní, jako rezerva,
0: kolo si musela vyndat.
1: A nestěl si cestou píchnout.
0: Strašně málo místa tam bylo, že jo, to bylo takový jako divný, tam byly ty podběhy tak do toho, ale každopádně tohle auto si zahrálo, když tak budu přemýšlet.
1: Ano.
0: 100% na samotě u lesa.
1: Ano.
0: Jak s ním odjížděj, že jo? Tam vlastně to kolo náhradní půjčuje někomu na té vesnici.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Tak ty si myslím, že mají stovku nějakou nebo 110. Potom si myslím, že to bylo v prázdniny pro psa.
1: To nevím.
0: Tam si myslím, že ta babička ho zmasakrovala někde na té zahradě.
1: A co takový to stěrače stírají?
0: Ne, to byla 120 už, to byla nějaká 105.
1: Aha, jo, dobře.
0: No, a pak přemýšlím, kde to ještě bylo, ale určitě ještě někde jsem ji viděl, teda 100%.
1: A ty jsi měl stovku nebo 110?
0: Já jsem měl 100, no.
1: A jaký v tom byl rozdíl mezi stovkou
0: motor,
1: a 110?
0: Myslím, že byl silnější motor nebo něco.
1: Jo.
0: Já jsem měl stovku a nešla zamknout, a ten klíč byl zaseklý v zapalování. Měl jsem jí rok, nikdy mi ji nikdo neukradl.
1: Fakt ne.
0: No, a prodal jsem jí tenkrát za 3,5 tisíce a dneska mi to dost mrzí.
1: Dneska bys mohl připsat 2 nuly, podle mě.
0: No, v tom stavu ne, ale i tak mě to mrzí.

0: tři čtvrtě na devět, frekvence jedna a...
1: Frekvence jedna.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: 38,5 tisíce ve hře právě teď, to telefonní číslo k nám, 257 400 999.
0: Tak, 38,5 ve hře, uvidíme, kdo tam. Hezké ráno, tady Míra s Lubkou, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Michal.
0: Michal volá odkud?
4: Z Litvínova.
3: Tak my vás zdravíme do Litvínova, Michale. Vy jste nějaký překvapený.
4: Jo.
0: Rozdíte trošku, jako jste...
3: Rozespalej, anebo v kanclu.
4: No, byl jsem se šéfem v kanclu.
3: Jo.
0: Už jste venku,
3: dobře.
0: Už vás mi hodil. Tak pojďme na to, tady je věta od Peti Hřebíčkové.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Tak, co myslíte?
4: Manžela.
3: Prověříme.
0: Zkusme 38,5 ve hře.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
0: Ne. Ani manžel není to slovo, které
3: ani
0: hledáme.
3: Tak.
0: Hurá za šéfem do
3: tak
0: kanclu.
3: Tak zase ho pozdravujte klidně a my tady přihodíme 500. Mějte se.
0: Naslyšenou, hezké ráno.
3: Hele, Míro, blížíme se tam.
0: To znamená
3: kroky
0: 39.
3: Mílovými,
0: dobře,
3: přesně.
0: 39,5 bude mít Robin odpoledne.
3: Ne, Robin bude mít 39.
0: A přihazuje na 39,5.
3: Ano, Jana z Vojt až 40 máme ráno my, pokud to náhodou dneska odpoledne neuhodnete.
0: Samozřejmě
3: držíme palce, ať to uhodnete, ale kdyby ne, tak ráno hrajeme o 40.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Je tu Miloš.
1: Hezké ráno.
2: Ahoj, krásné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Nestíháme, dáme zprávy rovnou, všechno nám povíš po devátý.
1: Po devátý.
0: Tak jo.
2: Času dost.
1: Seřadím v svých chytrých hlavě.
0: Tak jo.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
9: 9 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Taky stále Katka Vavřínová, hezké ráno.
10: Pěkné ráno, vláda by měla brát v potaz prezidentovo veto, řekl dnes Pavel. Na železničních přejezdech přibudou kamery a kolony stále hlásí z Pražského okruhu směrem na Ruzyň. Prezident Petr Pavel je přesvědčen o tom, že vláda Andreje Babiše měla věnovat pozornost jeho důvodům k vetování sporné novely rozpočtových zákonů. Podle prezidenta může norma umožnit vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Tohle řekla hlava státu na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích.
11: Já jsem nevetoval rozpočet, ale zákon, který stanovuje pravidla pro tvorbu rozpočtu obecně. A protože ten návrh směřuje k tomu, že ta pravidla budou mnohem volnější, dává vládě i některé pravomoce, které z mého pohledu jsou i částečně v rozporu s ústavou, protože snižuje parlamentní kontrolu ve prospěch vlády, tak jsem ty výhrady jasně formuloval ve svém zdůvodnění veta.
10: Vládní koalice plánuje prezidentské veto přehlasovat. Na desítkách železničních přejezdů v České republice by mělo být bezpečněji. Experti tam nechají nainstalovat kamery. Ty by měly zachycovat chování řidičů i registrační značky jejich aut.
12: Kamery mají sledovat, jestli šoféři respektují semafory i dopravní značky. Policisté díky tomu budou moct snáz postihovat nebezpečné a bezohledné chování. Jen od začátku roku totiž za přestupky na přejezdech rozdali víc než 700 pokut. Teď se správa železnic soustřeďuje na silnice druhých a třetích tříd, protože na jedničkách už žádný přejezd bez závor není, jak řekla mluvčí zprávy. Láďa Jakub, Frekvence 1.
10: Nad Středomořím opět zavládne vlna veder, která může patřit k nejintenzivnějším v letošním létě. Na italských ostrovech a ve vnitrozemí země budou teploty stoupat až k 45 stupňům Celsia. Extrémní horko zasáhne taky Balkán. V závěru pracovního týdne se teplý vzduch dostane i k nám. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami. Ukrajinskému týmu aktuálně patří poslední postupové 4. místo ze 6 účastníků skupiny B.
9: Frekvence 1.
4: Počasí.
10: Čekáme oblačno až zataženo. Na jihu přechodně bude i zmenšená oblačnost. Ojedinělé postupně od jeho západu místy se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i zabouří. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů.
4: Frekvence 1.
9: Doprava.
10: A krátce po 9. hodině míříme na dálnice.
13: S kolonou počítejte na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Jesenicí a exitem Ořech. Vlivem silného provozu a dopravní nehody osobního a nákladního auta na kilometru 82 se může stát, že tunely budou blokově odbavovány. Provoz u Brna na D1 je v obou směrech plynulý bez nehod a zásadních kolon. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na 256. kilometru dálnice D1 na Ostravu. Auto stojí na krajnici, projíždějte okolo opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
10: Přehled zpráv je u konce, teď už má slovo na Frekvenci 1 Miloš Pokorný.
1: Já děkuji za předání slova. Kateřino, musím se zeptat, už jsi někdy něco dražila?
10: Ne.
1: Nikdy si
10: já jsem tak chudá, že já nemám co dražit.
1: A ani si neměla pocit, že by si to chtěla zkusit.
10: A tak jo, sice mě tak nenapadá, co, o co bych měla zájem, ale asi jo.
1: Jo. No. Tady král Miroslav přemýšlí.
10: Ano, přemýšlí.
0: Přemýšlím, jestli jsem někdy něco dražil, ale vždycky mi to lákalo. Když jsem vyzkoušel hodně peněz, tak
1: to
0: bych je tam přebít všechny.
1: Jo, jo. Tak se na to za chviličku podívám. Tak jo. Nemám dražby. Hezké ráno.
9: Miloš Pokorný na frekvenci 1. Radio Terminátor.

Tak dnešní téma, moje téma jsou dražby nebo dražba, protože v Dallasu se konala dlouho očekávaná dražba fotbalového míče, se kterým dal Diego Maradona kdysi na mistrovství světa takzvaný boží, nebo gol boží rukou, čili on to skutečně sklepnul rukou, pak se to řešilo, on to vysvětloval, že to byla boží ruka, že to byla vlastně jako i pomsta za Falklandy Britům, protože hráli s Velkou Británií, no prostě vysvětloval to hrem dolem, pak dal ten neuvěřitelný gol tím slalomem, kterým

0: žel za neuvěřitelných, to je úplně, já to čtu asi po druhý, 192 milionů korun. To byl ten památný zápas, památný dres, ve kterém Diego dal ty dva góly. Nicméně od toho balónu se takzvaně čekalo víc. Nakonec to skončilo na 69 milionech. No a vyvolávací cena byla 52. Věřili si hodně. Nakonec teda bylo přihozeno pouze 17 milionů. No a bylo z toho jako, no je zklamání, je silný výraz, ale je to třetí místo v historických tabulkách za sportovní relikvie. No a mě by zajímalo, jestli vy jste někdy něco dražili a pokud ne, jestli jste měli chuť někdy něco vydražit. Bacha, tady se bavíme o velkých částkách, ale ve finále to můžou být drobné věci. Někdo třeba draží odznaky, někdo draží prostě samolepky a tak dále. Takže je to spíš jako vášeň, že se chce zúčastnit toho mače, být u toho, kdy někdo přihazuje, on to prostě přebije, pak to vykoupí, pak to zase prodá. Takže telefon k nám do studia 257 400 920. SMSky 736 300 444, pak tady máme samozřejmě můj Instagram a pak tady máme apku Frekvence 1, kde namluvíte do 30 sekund váš názor a my do toho absolutně nezasahujeme. Takže přátelé, pište, volejte, jestli jste někdy dražili, co to bylo, může být třeba kočárek, třeba, abyste nekupovali nové, anebo to může být chuť dražit, ale nikdy k tomu nedošlo, protože jste si říkali, že buď na to nemám peníze, nebo chuť, nebo náladu, nebo všechno dohromady. Pište, volejte, moc mě to zajímá.
1: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen...

0: Tak píšeme Honza, ahoj Miloši, občas zkouším něco vydržet, ale spíš pro zábavu ve finále to vždycky nechám někomu jinému. Ani mi nejde o to vlastnit, jako to vyzkoušet, je to zábavný. A Marika píše, ano, takhle jsme kupovali výbavu pro dceru. Nechtěli jsme zbytečně utrácet, takže jsme jí takhle vydražili několik věcí, včetně kola. No tak přátelé, vidíte, pište, volejte. Kateřino, stále se s toho nerozmyslela s tou dražbou. Já se ptám.
1: Stále jsem na nic nepřišla.
0: Na nic nepřišla.
1: Bohužel.
0: Jsme tak ženy jako za rozmar, že to nechtějí kupovat nový. Říkej si, kdyby to někdo prodával, tak bych si to možná koupila.
1: No, tak oni jsou takový jako bazárky, že jo?
0: Bazárky.
1: Ale to není úplně dražba. Fakt mě nic nenapadá. Ale ještě jako usilovně jsem nad tím
0: takhle
1: přemýšlela.
0: Ty máš na rozdíl ode mě ještě dost času. To někde vyzkoušet. Ale jo, tak já říkám, mý kamarádi drže a baví je to, no. Tak jsou takový ty zběratelský chlapský blbosti, který vlastně člověk vůbec nepotřebuje, ale to musím mít. A pak jako třeba hodinky starý a tak dále, to se tak jako dělá, no.
2: Tak. Je fakt, že na Aukru jsem člověče, ani čtyřlístky jsem dražil možná.
0: Jo. Ano.
2: Tam mě právě bavilo
0: pozor,
2: to sledovat.
0: Pozor, časopisy, knížky, takový ty rychlý šípy sběratelský a tak dále.
2: Koukáš, tak ještě 10 přihodím, ale konec.
0: Konec, hotovo, no. A pak to někdo vždycky kaufne, takzvaně. No tak pište, volejte, je to zajímavý téma. A nemusí to být balón Diego Maradony v uvozovkách za 69 milionů. Hezké ráno.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
1: Vítejte u krátkých zpráv. Vyšetřovatelé našli u letiště Lipsko-Hale třetí dron, který souvisí s hybridním incidentem z počátku srpna a také stopy výbušniny, uvádí tamní média. Podrobnosti přidáme ve zprávách v 10. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Setkání s hlavou státu se stejně jako v minulých letech tradičně koná u příležitosti porady, kterou velvyslanci a velvyslankyně zahájili v pondělí v pražském Černínském paláci. Pitva potvrdila, že smrt cenného samce Lachtana hřivnatého Huga v liberecké zoo skutečně nejspíš zavinila dětská hračka. Žádné jiné možné příčiny smrti Lachtana neobjevily, píší Novinky.cz.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: A Martina nám řekne, jak to vypadá na silnicích.
5: Bez zdržení to máte okolo dopravní nehody na 10. kilometru dálnice D1 na Prahu. S kolonou počítejte na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Jesenicí a exitem Ořech. Může se stát, že tunely budou blokově odbavovány. A s menším zdržením počítejte v místě oprav mostu Šmejkalka na D1 na Prahu. Zdržení se pohybuje okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

Tak píše mi Karel, ahoj Miloši, sportovní relikvie jsou pro mě příliš drahé, i ty domácí, ale vydražil jsem jednou ročník časopisu Stadion v době, kdy jsem byl kluk a sbíral jsem to a pak se to někde ztratilo, tak jsem si ho chtěl zachovat. Nebylo to zas tak strašný a bylo nás asi cca 20, co to chtělo. Tak přátelé, vidíte, že i drobnosti se dají dražit. Tady píše Markéta, ahoj, ano, vydražili jsme již zmiňovaný kočárek, protože jsme nechtěli kupovat nový a tenhle byl k světu a ještě nám hodně vydržel. Vždycky se to dá zkusit a i když nevyhrajete, je to docela zábavný. Tak a pak tady mám, ještě tady jsem dával, tak tady mám od Honzy, ještě jednou Honza. Ahoj, zkoušel jsem to několikrát, ale vždycky mě někdo přebil, protože jsem byl pomalej. Nebylo to o žádných 100 tisících, ale spíš záležitosti stovkové a byly to drobnosti. Ale docela jsem se s tím bavil a jednou jsem chtěl koupit hodinky Primky, ale tam mě okamžitě někdo přebouch a koupil to. No takže, přátelé, vidíte, že to jde stále, můžete volat a psát 25740099 číslo do studia nebo 736300444 můj Instagram, který využíváme, a nebo taky naši apku stále, máme stejné téma a to je dražba. A jinak jsem zapomněl popřát Radimům k svátku, všem Radimům, užijte si to.

0: Píše nám tady Iva z Mostu, že vydražila pejska, tak to je hezký, to je krásný. Když se vám nějaký pejsek líbí a nechcete schánět a tak dále, podíváte se a je tam nějaký opuštěný, no tak jako, proč mu nepomoct, že? Tak skvělý. Píše mi tady Martin, ahoj, můj děda dražil známky, ale to tomu musí člověk už sakra rozumět, aby nenabih. Taky se mu to stalo, ale jinak byl vždycky úspěšný. Tak to jsou samozřejmě odborníci, sběratelé, kteří přesně ví, do čeho jdou a jak se říká, umí v tom chodit. A pak je tady Magdalena a Magdalena píše, ahoj Miloši, vydražili jsme takhle xkrát starší nábytek, který jsme potřebovali na chalupu a nechtělo se nám kupovat nový a bylo to za dobrý peníze a bylo to i celkem zábavný. Vždycky večer jsme si otevřeli lahv vína a zkoušeli jsme to. Takže přátelé, vidíte, dá se dražit cokoliv a nemusí to být o těch zmiňovaných milionech jako u Diego Maradony. Tak, děkuji za vaše příspěvky, bylo to fajn. No a já se na vás budu těšit opět zítra mezi 9. a 10. hodinou a nezapomeňte, že zítra ve středu 26.8. je poslední kemp Frekvence 1, kemp Kristýna, který je kousek od Liberce nebo od Žitavy, jak chcete, ať to máme trošku mezinárodní, je to moc hezký místo a zítra hudebním hostem je Marpo. Já moc se na něj těším, protože jsem ho ještě, jak jsem to včera říkal, ještě živě hrát neviděl, tak to bude fajn, do toho samozřejmě vůřty a tak dále. Uvidíme se a máme vlastně jako rozlučku se všemi, co připravovali letošní kempina pro Frekvenci 1. Takže se přijďte podívat, myslím si, že to bude stát za to a počasí nemá být úplně špatný. Neříkám, že bude to značka ideál, ale myslím si, že to dáme. Tak, hezký den z Frekvenci 1.
1: Frekvence 1.

0: zmrazila mi kulma.
1: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Deset hodin. Frekvence 1. Zprávy.
6: Přejeme hezké dopoledne, pojďme na ně. Zprávy má Kateřina Vavřínová.
7: Pěkné dopoledne. Kandidáti dnes obdrží volební lístky do podzimních komunálek. Vyšetřovatelé našli u letiště Lipsko-Hale třetí dron a výbušninu a stále budete brzdit na Pražském okruhu směrem na Ruzyň. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky z jejich jmény pro říjnové senátní volby. Čísla jim na rozdíl od celostátních prezidentských nebo sněmovních voleb nevylosuje státní volební komise, ale městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu. Ten adepty k volbám zaregistroval. Podobně dostanou volební čísla i uskupení a nezávislí kandidáti pro souběžné komunální volby. Hradec Králové začal hledat vánoční strom. Majitelé za něho dostanou palivové dřevo a Hradec jim zlikviduje i pařez.
8: Stejně jako v předchozích letech město hledá hned dva vánoční stromy. Ty budou na advent zdobit Velké a Masarykovo náměstí. Radnice má ovšem podmínky. Strom by měl růst v okolí krajské metropole. Musí jít o jedli, smrk nebo douglasku. Jeho minimální výška je 16 metrů. Nesmí mít větve, jako když foukne vítr, tedy z jedné strany. A samozřejmostí je zdravý hličnáče. Zároveň je důležité, aby rostl tam, kam se dostane těžký jeřáb a nákladák, který ho případně odveze. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
7: Vyšetřovatelé našli poblíž letiště Lipsko-Hale třetí dron, který souvisí s hybridním incidentem z počátku srpna. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informovala tamní média. Podle nich kriminalisté objevili také stopy vojenské výbušniny Hexogen. Podle časopisu Der Spiegel byl nalezený bezpilotní stroj vadný. Vítko Přivá se v generálce na US Open ve Winston-Salemu nepředstavil. Organizátoři turnaje krátce před jeho zápasem prvního kola proti Italovi Lorenzu Sonegovi na sociální síti X oznámili, že se český tenista kvůli nespecifikovanému zranění odhlásil.
5: Frekvence 1.
4: Počasí.
7: Dnes čekáme oblačno až zataženo, na jihu přechodně bude i zmenšená oblačnost, ojedinělé postupně od jihozápadu čekáme místy přehánky nebo déšť, výjimečně i zabouří, nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
7: A z Pražského okruhu stále hlásí kolony.
9: S kolonou počítejte na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Modlaticemi a exitem Ořech. Může se stát, že tunely budou blokově odbavovány. 20-minutové zdržení čeká řidiče na Pražském okruhu také ve směru k D1 před tunelem Lochkov, který byl uzavřen z důvodu detekce nadměrného vozidla. Nyní je průjezdný, kolona by se měla začít rozjíždět. A nestratíte ani u nehody na 66. kilometru D5 na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: A po zprávách začíná vysílání Frekvence 1 s Robinem Sobkem.
6: Ano, jsem zde, úterý 25. srpna, pojďme na to, ještě jednou hezké dopoledne. Co se bude dít? Los de la Rio Macarena, Imagine Dragons, Krištof, tak budeme servírovat to nejlepší z muziky. No a rozhodně budeme taky přát k narozeninám, tak si vzpomeňte, kdo z vašich milovaných přátel a lásek slaví dnes v úterý 25. srpna narozeniny, napište mu nějaký hezký vzkaz, klidně tu zprávu můžete namluvit přes aplikaci Frekvence 1, anebo teda napsat SMS-ku na 736-300-444 a my se okolo 10:45 dopoledne o všechno postaráme. My vám totiž popřejeme.
7: My vám ty medaile přivezeme.
6: No a určitě vás pozveme taky na zítřejší poslední letošní rádiokem Frekvence 1, protože už se nám to blíží a za chvilku Vánoce, no.
7: Přesně, už jsme to hlásili ve zprávách konec konců, že jo?
6: Ano, už se schání vánoční stromy. Ježiš Maria, to je blázinec, tak hezké úterý.
7: Pěkné, dopoledne.
6: Dopoledne, hezké Vánoce.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Los Del Rio a taky Macarena. Máme 10:45 dopoledne a pojďme se podívat na poslední letošní Radio Campy Frekvence 1.
1: Radio Campy Frekvence 1.
0: Na který vás zaručeně musím pozvat, protože je prostě poslední a bude už zítra 26. srpna v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou, čili pokud to nemáte úplně z ruky, budete mít čas a chuť, tak se přijďte za námi podívat. Podívat se, jak vzniká takové živé vysílání našeho rádia s tím, že o 14:00 se na vás bude těšit naše odpolední dvojka Jana Knížková, Vojta Efler. Těšit se můžete, pozor, také na Miloše Pokorného a speciální kvíz Sestřel Miloše, ve kterém si můžete poměřit vědomosti přímo na místě. No a večer v 19:00 rozezní Camp Marpo. Musím říct, že ten si za svůj život prošel zajímavým hudebním vývojem. Někdo ho zná jako dřívejšího bubeníka kapely Činasky, jiný zase jako rapera. A přes tohle všechno si vzal na hlavu klobouk a jeho aktuální rytmy jsou spíše do country. No, posuďte sami.

prostě místo rapu slyšíte chraplák a zpěv a takové country rytmy. No a Marpo vás zítra bude bavit v Hrádku nad Nisou v kempu Kristýna mezi 19. a 20. Protože se jedná, přátelé, o poslední zastávku letošních Rádio kempů, tak nesmí chybět ani pořádná dávka letní pohody. Soutěže a hodnotné ceny, táborák, špekáčky, kelínky štěstí. No a samozřejmě tentokrát jsme pro vás připravili famózní závěrečnou afterparty. Takže nezapomeňte, zítra 26. srpna kemp Kristýna a Hrádek nad Nisou, poslední letošní Rádio kemp.

0: Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok.

0: To nejlepší z muziky Brian Adams. Na frekvenci 1 máme 2 minuty po půl 11. dopoledne, tak máte posledních asi 15 minut na to napsat na naší SMS bránu 736 300 444. Kdo z vašich milovaných přátel, rodiny, lásek, kolegů v práci slaví právě dneska narozeniny? Abyste, kdo to je, co mu chcete vzkázat, podepište se a pošlete nám to na 736 300 444, anebo namluvte nějakou hezkou zprávu přes aplikaci Frekvence 1. No ale teď už 2,5 minuty po půl 11. se taky aktuálně podíváme na to, jak to vypadá s dopravou.
1: Osobní auto havarovalo do svodidel na 15. kilometru D5 na Prahu. Počítejte s 10 minutami navíc. S kolonou počítejte také na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Modleticemi a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A neztratíte u nehody na 66. kilometru D5 na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Pojďme na to, uteklo to jako voda, máme skoro 10:45 dopoledne a jdeme vytočit jedno telefonní číslo na Františka Koudelku, přátelé. Ha. Tak jsem zvědav, jestli nám to Franta zvedne, protože mě prosíte tady o narozeninový pozdrav pro vašeho tátu, který dneska slaví 60 let. Tak teď ještě, aby na nás měl samozřejmě čas. Haló, haló, slyšíme se?
1: No, prosím.
0: Je tam František Koudelka?
1: No.
0: Tak, Františku, super. Já, tušíte, kdo vám volá nebo vůbec?
1: No, tak jako přibližně.
0: Dobře, dobře, tak jo. No tak, my se k tomu dostaneme, jo. Já tady totiž mám takovou SMSku, takovou zprávu, která zní, jo. Ahoj, frekvence 1. Tak, Franto, teď už je to úplně jasné, že jo? Odkud vítrvané? Ahoj, ahoj, frekvence 1. Zavoláte, prosím, na narozeninový pozdrav pro našeho tátu, který dneska slaví 60 let. František Koudelka z Lipové. Doufáme, že se dneska výjimečně nehoní na kole ani neběhá a že si konečně připustil, že triatlon už letos opravdu stačil. Dnes má povolený odpočinek, dort a možná taky skleničku. Tati, všechno nejlepší, hlavně zdraví a ať tě ten sportovní elán ještě dlouho nepustí. Tvoje holky, Kačka, Karol a samozřejmě taky tvoje manželka. Ivanka, Franto, co ty na to?
1: Děkuji všem i za vyřízení přání.
0: Všechno nejlepší.
1: Děkuji.
0: Franto, to mi musíš ještě vysvětlit. Ty jsi takový sportovec?
1: Tak, trošičku.
0: Trošičku. A máš to celoživotně, anebo to teď doháníš na, nechci říkat stará kolena, ale v 60?
1: A ne, celoživotně.
0: Celoživotní sportovec, jo? A Franta možná teďkom zrovna má nějaký závod, přátel, a mění terén, mění lokace a vypadnám. Franto, slyšíme se? Tak to je škoda, protože nám asi vypadl signál. Františku, no tak nevadí, no, tak ale pochopil jsem to. Jsi prostě celoživotní sportovec, takže taky za tým Frekvence 1 všechno nejlepší, ti to dlouho vydrží. Chtěl jsem ještě pokecat, protože František Koudelka, tohleto jméno je mi velmi povědomé. Přátelé, něco mi říká, jestli to náhodou taky... Jestli to není z filmu Jáchyme hoď rozstroje, jestli si Luděk Sobota vlastně nepropůjčil tady Frantovo jméno.
2: Františku!
0: No, teď to říkám.
2: Jak se s tebou rozloučili v té traktorce?
3: No, byli rádi.
0: Byli rádi. Tak jo, tak zdravíme ještě Frantu, samozřejmě na dálku. A jedeme dál na Frekvenci 1. Mám tady další zprávu, krásné dopoledne. Robine, prosím o zavolání moji milované neteřince Janině k narozeninám. Popřejte jí, prosím, to nejkrásnější, aby jí provázelo doživotně štěstí, hlavně hodně zdraví, lásky a ještě co nejvíce pracovních úspěchů, aby potkala toho pravého a prožila s ním famózní cestu životem. Díky moc. Robine, přeji holky Bosákovic nebo Bosákovic. No, holky, ať už tak nebo onak, Bosákovic. Děkujeme moc za zprávu, my zdravíme Janinu, doufám, že poslouchá, přejeme všechno nejlepší. Mám tady taky další zprávu, ahoj Robine, prosím popřej, dneska slaví syn Filip, má 24, přejeme mu hodně zdraví, štěstí, lásky, kterou má vedle sebe. Máme tě moc rádi, mamka Máca, sestřička Marcelina, babča, díky a přeji hezký den. Tak a pro dnešek to je úplně všechno, co se týká známých osobností, vypíchl bych amerického režiséra Tima Bartna, ročník 1958, taky on slaví narozeniny a slaví herec Lukáš Langmajer, ročník 1980. Všechno nej?

0: David Koller, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1, za chviličku budou zprávy dál, budeme hrát český kabáti, budou... Stará dobrá klasika, Malá dáma, taky Buty přijdou. Na zprávy už za na celou minutu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
5: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ně, připravený je Ondřej Albrecht.
6: Hezké dopoledne. Poslanci se schází, aby přehlasovali prezidentovo veto rozpočtových zákonů. Lidé v Česku vsadili za první pololetí v hazardních hrách přes více než 500 miliard korun. A zdržíte se na dálnici D8. Vládní novela rozpočtových zákonů je podle opozice likvidační, oslabuje rozpočtovou disciplínu a přenáší účet na vnoučata. Zástupci opozičních stran před jednáním sněmovny potvrdili, že v případě přijetí normy se obrátí k ústavnímu soudu. Podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla poukáže opozice v ústavním podání třeba na možnost vlády zvyšovat schodek bez kontroly sněmovny.
7: Mimořádně nebezpečný, pro budoucnost naší země je v podstatě likvidační, oslabuje rozpočtovou disciplínu a není žádnou nadsázkou, že přenáší ten účet na naše děti a na naše vnoučata. V roce 2013 Andrej Babiš ještě říkal, že kdyby mu generální ředitel Agrofertu přinesl schodkový rozpočet, tak ho vyhodí. Dnes přináší Andrej Babiš rozpočty, které hluboce přesahují 300 miliard korun v deficitu.
6: Poslanci se dnes schází, aby prezidentové veto přehlasovali. Vládní koalice k tomu má v dolní komoře dostatečný počet hlasů. Lidé v Česku vsadili v prvním pololetí v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni se objem vkladů zvýšil o více než 12%.
8: Podle dat finanční správy rostly sázky ve všech hlavních typech hazardních her. Provozovatelé odvedli za pololetí na dani z hazardu 11,5 miliardy korun. Dominantní podíl na sázkách dlouhodobě mají technické hry, mezi které se řadí zejména výherní automaty. Lidé v nich v prvním pololetí vsadili 452 miliard korun. Nejrychleji v prvním pololetí rostl objem sázek v živých hrách, jako jsou ruleta, kostky či karty. Meziročně se zvýšil o 48% na více než 38 miliard korun. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
6: Dronový útok na východoněmeckém letišti Lipsko Halle z počátku srpna ukázal, že Německo je reálně ohrožené. Dnes to prohlásil kancléř Friedrich Merz. Brzy hodlá oznámit, komu útok připíše. Německá média zatím uvedla, že vyšetřovatelé poblíž letiště našli třetí dron a stopy výbušniny Hexogen. Rozbuška na výbušnině připevněná k prvnímu dronu byla podle všeho ale vadná. Basketbalistka Eliška Joklová odehrála v pondělním utkání WNBA v dresu Minnesota 6,5 minuty, nejvíce tento měsíc. Ke střele se ale nedostala. Tým Lynx navíc doma prohrál 66-80 s Golden State Valkyries a po 6 zápasech skončila jeho vítězná série.
5: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Dnes bude spíše zataženo až oblačno, lokálně čekáme i občasný déšť nebo přehánky. Večer bude v Čechách od jeho západu srážek přibývat. Teploty budou dnes kolem 16 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy může být až 25.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Zdržíte se na dálnici D8 při cestě na Prahu mezi 87. a 85. kilometrem asi 10 minut. Dobrá zpráva je, že kolona obrana se rozjela a aktuálně se v obou směrech na dálnici D1 jezdí bez komplikací. Tak ať to vydrží, šťastnou cestu a teď pokračuje Robin Sobek.
0: Jdeme na to. 3,5 minuty po 11. ještě jednou hezké dopoledne. Nás čeká mimo jiné v 11:30 poslední slovo. Já jsem teď ještě raději kontroloval aktuální bank a budeme hrát, věřte nebo ne, o 39 tisíc korun. Wow, 39 tisíc máme v banku posledního slova. Tak držíme palce, třeba to klapne a taky se podíváme na výlet s kolegou Tomášem Fílou. Kam to bude dnes, dozvíte se okolo 11:45. Teď ale pojďme hrát to nejlepší z muziky. V úvodu třeba Dan Bárta nebo Alvaro Soler.
9: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Máme to nejlepší z muziky, máme skoro 11:45 dopoledne, tady je Frekvence 1. O víkendu se hodně smutnilo a v Liberci, myslím konkrétně v liberecké zoo, tam smutnili teda po ztrátě Lachtana a nevím, jestli jste to nějak zaznamenali, prostě chudáček uhynul opět z lidské blbosti a není to úplně. Poprvé, podezřelý klid tam panoval v neděli u toho venkovního bazénu Lachtanů v liberecké zoo, nevím, jestli to tam trošku znáte, byli jste tam nebo nebyli. Jindy tam prostě výskají děti, špouchá tam voda a v neděli tam bylo opravdu ticho, které možná došlo jenom takové občasné zapráskání z reproduktorů, protože návštěvníci nahlíželi do vody a hledali Lachtana Huga a hledali ho marně. V noci na sobotu uhynul potom, co rozkousal dětskou panenku a pozřel chudák její hlavičku. Chovatelé mu už nemohli pomoct, není to přitom poprvé, kdy vlastně Lachtan v Liberci uhynul kvůli nezodpovědným návštěvníkům. Takže na to bych chtěl opravdu apelovat. No nic, ale abychom tady neměli jenom tyhle ty zprávy, tak v Česku se dějou i hezké věci a jednu z toho bych chtěl vypíchnout, občas je opravdu fajn si připomenout, že internet není jenom místo pro hejty a špatné zprávy, protože když se ukázaly otřesné podmínky v nechvalně známém útulku Bouchalka, tak tisíce lidí, přátelé, se rozhodli, že jim osud opuštěných zvířat není lhostejný. No a představte si, že do sbírky se zapojilo více jak 24 tisíc dárců a vybralo se přes 15 milionů korun. 15 milionů korun na nový útulek, to je velká paráda. Mimochodem, ten nový útulek vznikne v areálu Anidev u Teplic a bude nabízet bezpečné zázemí pro psy a taky kočičky, které potřebují druhou šanci. Takže je to moc hezká zpráva, tak alespoň takhle, dějou se dobré věci. Kabáti taky Alvaro Soler, to je to nejlepší z muziky, co si dáme teď. A když jsme tady zmínili nějakou tu částku, teda mnohem větší, než máme aktuálně v banku, tak si zahrajeme o 39 tisíc korun, protože o tyto peníze budeme hrát už v 11:30 v posledním slově. Tak držíme palce, připravte se a volat můžete za chvilku na 257-400-999.
1: Tak pojď zapel!
2: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
1: Tak dobře.
2: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
3: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
2: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Dezešante, to nejlepší z muziky, za chviličku 11:30, před námi je poslední slovo. Tak já předpokládám, že jste natěšení, že jste připraveni a vytočit číslo 257-400-999 a třeba i vyhrát 39 000 korun. To je otázka, jestli to klapne. Připravena je určitě i věta herečky Petry Hřebíčkové. Pojďme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Ptám se, kdo se dneska v úterý 25. srpna dovolal jako první. Kdo má to štěstí? Hezké dopoledne. Kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Mirka z Pardubického kraje.
0: Wow, Mirko, tak jak pak se máte?
3: Dobře.
0: To je dobře. Jste připravena na hru? Jdeme rovnou na věc.
3: Ano.
0: Tak jo, tak pojďme na to, nebudem to zdržovat, pouštím větu Petry Hřebíčkové, zní takto.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Síry.
0: Síry, tak pojďme zkusit, co nám to udělá. Držím palce.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
0: Ne.
3: Tak přihodíme.
0: Tak přihodíme, jak říkáte, Mrko. Šup to tam. Tak, je tam 500. Mějte se krásně. Naschledanou. Tak jo, Mirka si dá určitě nějaký síreček na uklidněnou teďkom, protože to nevyšlo, ale na druhou stranu zase díky ní máme v banku více peněz, je tam 39 500 korun a o tyto peníze budeme soutěžit v 4:30 odpoledne.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Nevím, čím to je, ale dostal jsem chuť na nějaké dobré síry, přátelé. Tak si snad k oběru něco dám. A vy, pokud nás hladíte, taky za volanty svých vozů, buďte opatrní, jak to vypadá na cestách, to víme.
5: S opatrností projíždějte po dálnici D5 směrem do Prahy na 66. kilometru za sjezdem do Ejpovic se odklízejí následky po požáru osobního auta. A dopravní omezení zpomaluje provoz na dálnici D1 u Velké Výteše na trase z Brna do Prahy. Mezi 164. a 161. kilometrem po pojíždí řidiči 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: No a za chviličku snad přijdou k chuti i tipy na výlet. Za chvilku budeme volat Tomáše Fílu, teď One Republic.

0: To nejlepší z muzeky Inner Circle na Frekvenci 1.
1: Tip na výlet.
2: Frekvenci 1.
0: Ano, my jsme slibovali taky telefonát Tomášovi Fílovi, který už je na příjmu a který také dneska v úterý 25. srpna v čase oběda vyrazil na výlet. Kam konkrétně? Tak to nám prozradí, Tome, povídej, kam to bude dnes? Hezké poledne.
3: Hezké poledne, Robine. Tak zdravím ze Šumavy. Dnes jsem si totiž vyšlápl na rozhlednu Poledník. Na konci 60. let 20. století vznikl na Poledníku ve výšce 1315 metrů vojenský areál, který sloužil armádě pro sledování leteckého a pozemního provozu v sousedním Německu, ale také jako odposlechová stanice a rušička signálu namířena na území za našimi hranicemi. No až do roku 1989 patřil Poledník do přísně střežené pohraniční zóny Šumavy. Tomu už je naštěstí dnes dávno konec a celý tenhle areál se proměnil v krásnou rozhlednu, kam můžeme vystoupat a odkud máme překrásné výhledy nejen na celou Šumavu, ale samozřejmě za dobré viditelnosti můžeme vidět i Alpy. No já jsem v dálce něco malého viděl, ale rozhodně bych si netroufal říci, jestli to byly Alpy či nikoli. V každém případě se dostaneme po 227 schodech do výšky 37 metrů. A to musím říct, už začíná být něco pro mě. Jinak to ale určitě stojí za to. Já jsem nechal auto v Prášilech a odsud je to zhruba 8 kilometrů pohodové chůze nahoru do kopce. No za hodinku a půl jsem tady byl. No a pak už mě čekala jen svačinka a výstup právě na vrcholek rozhledny. Jinak vzhledem ke klimatickým podmínkám, které tady na Šumavě jsou, kdy i o prázdninách tady teploty klesají pod nulu, je rozhledna otevřená pouze od května do konce října. Takže pokud byste chtěli taky vyrazit, tak je nejvyšší čas. Zatím se mějte krásně a my se opět uslyšíme zítra. Tak ahoj.
2: Znáte to.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
2: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
4: Které rádio platí za vás?
5: No Frekvenci 1.
0: Tak jo. Alenko, vypadá to, že máte radost.
5: No to teda mám. Já už jsem ani nedoufala, to už je delší dobu. Ani nevím, kterou účtenku mi proplatíte právě.
4: Máme tady něco na zoubek?
5: Jo, tak dentální hygienu.
4: Je to tak?
5: Hezký, no. Takže můžeme na zmrzku s klukem.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

nejlepší z muziky, obrovský hit na frekvenci 1 od kapely Europe. Za chviličku pravé poledne budou zprávy a přijde taky Freddie Mercury. A nebo zpěvačka Eva Farn.

0: více muziky už za chviličku, zprávy v celou, hezké poledne.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Tak, pojďme na ně. Hezké poledne. Zprávy má Ondřej Albrecht.
4: Hezké poledne. Tomio Okamura odmítá zákaz prodeje alkoholu ve večerních hodinách. Češi vyvinuli umělou inteligenci Agáta. Má pomáhat zemědělcům. A s menší kolonou počítejte na Pražském okruhu. Jednání sněmovny o sporné rozpočtové novele se může protáhnout do noci. Prosadila to koalice kvůli očekávané opoziční kritice předlohy a obstrukcím. Šéf sněmovny a vládního SPD Tomio Okamura před jednáním dolní komory zdůraznil, že na jednání koaliční rady odmítne návrh zákazu prodeje alkoholu ve večerních hodinách.
5: SPD nesouhlasí s návrhem ministra zdravotnictví Vojtěcha. My s tím nesouhlasíme na zákaz prodeje alkoholu po 21. či 22. hodině. My s tím nesouhlasíme, protože si myslím, že dospělí lidé, že není potřeba, aby pan ministr nebo vláda nebo stát diktoval dospělým lidem, zdali si smí koupit po 21. hodině pivo.
4: Koaliční rada se sejde dnes v průběhu jednání sněmovny. Česká umělá inteligence, vytvořená přímo pro potřeby zemědělství, usnadní farmářům plánování nebo zpracování dat. Pomůže jim například vybrat nejvhodnější plodiny nebo stroje. Systém Agáta, který dnes firma Agdata představila na agrosalonu Zeměživitelka, zatím testují desítky zemědělců v Česku. Obchodní ředitel společnosti Ondřej Hill k tomu doplnil.
6: Například to může sloužit k tomu, že se pak rozhodujete, jaké stroje si koupíte, protože díky tomu, že ona umí dělat různé typy analýz, tak vy pak vidíte, že tento traktor není vytížený, je zbytečně výkonný a podobně, koupíte si třeba jiný traktor. Nebo potřebujete zjistit marži na jednotlivých polích, kde hospodaříte, v závislosti třeba na konkrétních plodinách, nebo potřebujete znát stav svého skladu, co máte na tom skladu za přípravky, za hnojiva, v jakém objemu například, jak si jim hospodaříte, to všechno ona dokáže udělat.
4: Agrosalon Zeměživitelka se letos zaměřuje na inovace a nové technologie. Na komplikace při splácení spotřebitelského úvěru narazila téměř polovina nebankovních dlužníků. Nejčastěji to bylo kvůli ztrátě příjmu, nečekaným výdajům a penále. Vyplývá to z průzkumu poradny Neplať úroky CZ mezi asi 700 lidmi s příjmem do 20 500 čistého na osobu v domácnosti. Obava z dluhové spirály letos podle průzkumu mezi dlužníky vzrostla o 5,6% bodu na 54%. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na pětistovce. Z kilometru se český kajakář kvůli viroze odhlásil. Na další trati Dostál nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát se v Poznani uskuteční od středy do neděle. Hlavní naději české výpravy v Polsku bude kanoista Martin Fuxa, který bude startovat ve dvou individuálních disciplínách i na deblu společně s bratrem Petrem.
1: Frekvence 1. Počasí.
4: Nejvyšší teploty dnes budou kolem 16 až 21 stupňů Celsia. Na jihu Moravy to může být až 25 stupňů. Převládat bude spíš zataženo až oblačno. Lokálně se může vyskytnout déšť nebo přehánky. Večer potom bude v Čechách od jihozápadu srážek ještě přibývat.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: S menším zdržením počítejte na Pražském okruhu, a to ve směru k letišti. Konkrétně je to na kilometru 82. až 3. a potom ještě také na kilometru 15. až 20. Je tam celkové zdržení zhruba na nějakých 15 až 20 minut. A pozor, na silnici 35 v obci Újezd pod Troskami na Jičínsku, tam se stala nehoda nákladního vozidla. Aktuálně se dá projet pouze se zvýšenou opatrností. Nákladák tu havaroval do sloupu. Tak šťastnou cestu a pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
0: Jdeme na to 4 minuty po 12. Ještě jednou dobrou chuť k obědu, hezké poledne, co nás čeká, tak třeba Petr Jablonský. To nejlepší z jeho nedělního lifeu, který můžete pravidelně poslouchat každou neděli mezi 13. a 14. My jsme opět pro vás vybrali to nej a pustíme si to už v půl jedné odpoledne ve čtvrt, to znamená za cirka čtvrt hodiny tady bude filmový odborník a to znamená také to, že si k obědu dáme malý předkrm v podobě českých nebo možná československých filmových ukázek. Nechte se překvapit, co dneska vyberu. Budu se těšit na jednoho z vás na čísle 2574999 a třeba ten někdo si odnese titul filmového odborníka. Tak uvidíme, jak to dopadne. Shined O'Connor, Marquez, David Guetta, Sia, to je to nejlepší z muziky, tak myslím, že úterní menu je povedené.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Shannon O'Connor, to nejlepší z muziky, máme čtvrt na jednu odpoledne a před námi je filmový odborník, tak pojďme na to.
1: To je to, že z nás taky jednou vyvedl.
2: Frekvence 1.
3: Nyní jsem odstěhoval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Jsem zvědav, jestli se vám trefím dneska do filmového vkusu a stejně tak jsem napnutý jako k Shandy, jestli se někdo odnese titulu filmového odborníka. Já bych typoval, že ano, protože ty ukázky dneska jsou poměrně jednoduché. Ale nebudeme předbíhat. A uvidíme záhy, jak to dopadne. 257-400-999. Tak, kdo se dovolal? Koho tam máme? Hezké odpoledne, kdo tam?
4: Ahoj, tady je Míra z Úval.
0: Míro z Úval. Tak, když hraješ filmového odborníka, daří se ti, jaké máš skóre?
4: Jo, poměrně úspěšný.
0: A, pozor.
4: Tak uvidíme.
0: Tady si někdo věří. No dobře, no tak jo, tak to jsem měl dát těžší možná ukázky dneska. Že bych to ještě změnil, Míro? Bych tam dal něco těžšího. No hele, dáme si takovou zahřívačku teďkom. Dáme si zahřívačku a možná to můžu brát jako takovou malou nachytávku, ale to si řekneme po té ukázce. Připraven?
4: Mhm.
0: Zní takto.
5: Kdo? Já se vás ptám, jestli tu nešli dvě děti, rozumějte?
0: A to je celé. Tak, Míro. Poznal jsi ukázku nebo ne?
4: To je nějaká pohádka. Obušku z pytla ven?
0: Obušku z pytla ven to samozřejmě není. A já jsem se tou ukázkou říkal, nenech se zmást, bude to možná taková malá jako nachytávka, jo? Protože řekněme, že teď se pohybujeme ve filmu, ale vlastně, jak bych ti to vysvětlil? Ve filmu s filmem. My se pohybujeme ve filmu s jinou filmovou ukázkou, jo? No, hele, pochopíš to, až si řekneme, co je to za film. Ale poslouchal jsi vůbec dneska třeba okolo 10:45, když byly narozeniny, nebo ne?
4: Ne.
0: Neposlouchal jsi. Já jsem totiž pouštěl ještě jednu ukázku z toho důvodu, že dneska jistý František nám tady na Frekvenci 1 slavil narozeniny, my jsme mu volali a měl úplně stejné jméno jako jedna osoba z jednoho snímku, který se snažíme teďkom trefit a pouštěl jsem tohleto.
6: Františku! Jak se s tebou rozloučili v té traktorce?
7: No, byli rádi.
0: No, a teď už asi víš, ne?
4: Jo, no jo.
0: No, dneska tady slavil...
4: Takže Jachyme, hoď ho do stroje.
0: Jachyme, hoď ho do stroje. Dneska tady slavil František Koudelka. Představ si to.
4: Jo.
0: Míro, měli jsme tady Frantu Koudelku, takže tematicky jsem pouštěl tuhletu ukázku, kterou jsem ti teď pustil, a tu, kterou jsem pouštěl poprvé, to znamená tuhletu...
5: Já se vás ptám, jestli tu nešli dvě děti, rozumějte?
0: Tak to přece hrálo v té televizi, v té zkažené televizi, kterou se snažil přece ten Luděk Sobota, že jo, opravit. Jakože tam byl jako opravář, ale on tam balil tu ženskou, že jo, v tom bytě.
4: On tam balil tu ženskou,
0: než tam přišla ta máma. Tak tohle hrálo v té vlastně pokažené televizi, tahle ta ukázka. A proto jsem říkal, že se pohybujeme ve filmu s filmem, ale s jiným.
4: Tak to bylo dobrý.
0: Tak to bylo dobrý, no, tak to si uznal, protože, hele, ty si do toho šel s takovým sebevědomím, že jsem si říkal, tak počkej, moment, tady uděláme malou nachytávku. To nebude jen tak jednoduché. Jo, Míro, nesmíš samozřejmě se hned chlubit, jo, když jdeš takhle do soutěže. Tak jo, Jachyme, hoď do stroje, tady je to jasné, československá komedie, rok 1974. Pojďme dál, teď tady máme tohle.
8: Skřítkové pesa vylezte z mechu.
9: Skřítkové pesa vylezte z mechu.
0: No a tady víš, ne?
4: A jo, ať žijí duchové.
0: No jo, ať žijí duchové, československá rodinná komedie. Můžeme říct si muzikál, rok 1977, Oldřich Lipský režíroval tenhle ten parádní snímek, ke kterému napsal.

0: 339 990 korun.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Bestmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Bestmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybírá

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Tohle byl Freddie Mercury, to nejlepší z muziky, za chviličku Labu, Jeanette Langerová, Dermot Kennedy, taky se aktuálně podíváme na dopravu, ale teď už slibovaný Petr Jablonský.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, frekvence 1.
2: Dobrý den, tady Pavel Lubšík,
1: Pavle,
2: Nový Bor.
1: Zdravím vás do Nového Boru, s kým byste si rád pohovořil?
2: No, s panem bývalým prezidentem Československé socialistické republiky Gustávem Husákem.
3: Ano, soudruhu, já zdravím vás v Žele a pýtam se, co byste rád věděl od mé osoby?
2: Tak jo, jak jsem, no, už vím, jak se máte, ale...
3: Já se mám dobré, no už to mám za sebou všetko, takže dobré se mám.
2: Jo.
3: A sudružsky si žijem, všetko se povedlo, ale bohužel nedokázal jsem zastavit rozpad Československé socialistické republiky a to si budu vždycky vyčítat.
2: Ano, a chtěl jsem se vás zeptat, proč když jste tenkrát řekl, že nebudete dělat centralizaci? Proč jste udělal?
3: Já jsem urobil to nejlepší, co jsem mohla. A pomáhal jsem lidem a díky mně, že lidé se měli tak dobře. Ako se soudružky a soudruhovia mali. Tež díky mně. Já pamätám si, vás... že... Čo chceš, soudruhu? Ještě nemáš slovo, nedal jsem slovo, ale dobré, když chcete poděkovat, tak máte slovo.
2: Ano, chci poděkovat za to, že jste vychoval generaci dobrých, pracovitých, hodných lidí.
3: Děkuji, soudruhu, jsem dojatý, že vy jste moji práci zhodnotil tak, jak jsem si představoval a že jsem vaše oblúbená historická postava. A můžem to aj dokázat, aj můžem říct, že jsem jezdil aj po ľuďoch, súdruhoch, navštívil jsem nejednu československou dedinu, jednou jsem se zastavil třeba u krásné vily, súdružské vily také, a povídám, a tam taky byl tam taký chlapeček, já jsem se pýtal, to je váš dům? A on říkal, ano, a to nádherné autíčko je tež naše. A říkám, a víš ty co? Komu vděčíte za tento blahobyt? No a tu se tento chlapeček rozbehol a volal do domu, maminko, je tady strýc Kurt z Mnichova. Čest práci.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy, frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
4: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se kvůli dopravnímu omezení u Velké Výteše tvoří kolony převážně kamionů v pravém jízdním pruhu od 167. kilometru. Zdržení pro osobní auta je 15 minut. Pozor si dejte na dálnici D10 směrem do Turnova. U Mnichova Hradiště na 58. kilometru překáží na vozovce dřevěné prkno. A kvůli silnému provozu očekávejte kolonu kamionů také na příjezdu do Brna po dálnici D2 od 3. kilometru. Z dopravního centra ředitelství Střednice dálnic Markéta.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

La Bouche, to nejlepší z muziky, pár minut po 3/4 na jedno odpoledne. My jedeme směle dál na frekvenci 1, kdybyste neměli nic v plánu na sobotu 5. září, tak já jenom podotknu, že právě Prahou projede v sobotu 5. září kolona 800 motocyklů Harley Davidson a vůbec další značek, zhruba hodinová spanělá jízda a bude součástí 14. ročníku akce Prague Harley Days na pražském výstavišti v Holešovicích a bude se vlastně letos konat úplně naposledy, takže pokud budete mít čas a chuť, tak si to můžete pěkně užít a vychutnat. Program bude tvořit 10 atrakcí, které byly vlastně nejoblíbenější v těch minulých ročnících. Mezi ně bude patřit třeba FMX show Petra Plníka Piláta, taky soutěž v tanci u tyče, anebo soutěž revivalových kapel ZZ Top. No, bude to velká paráda, součástí bude dokonce i výstava motocyklu Harley Davidson logicky, nebo soutěž přestaveb a chybět nebude ani gastronomická přehlídka, bude se grilovat a ještě bych vypíchl jednu záležitost, jednou z letošních atrakcí bude skok na 200 kilogramovém motocyklu Harley Davidson v rámci právě FMX show, který předvede francouzský jezdec Julien Manon. Jinak akce bude letos dvoudenní, to znamená v pátek a v sobotu. Areál výstaviště se otevře v pátek už v pravé poledne ve 12 hodin a program začíná ve 3 hodiny odpoledne a jednodenní vstupné pro osobu ve věku 16 až 69 let bude 500 korun. Tak pokud jste doteď nevěděli, kam v sobotu 5. září, tak teď už asi víte, teď už asi máte plány, tak pokud vyrazíte, určitě si to užijte. Girl, she worked the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Tohle je Eva Farná, hrajeme to nejlepší z muziky. Za chviličku, to znamená za minutu, budou další zprávy, po nich třeba Guns N' Roses. A nebo taky Bruce Springsteen. My vám přejeme hezké odpoledne.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
7: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Tak ještě jednou přejeme krásné úterní odpoledne, pojďme na zprávy, které připravil Ondřej Albrecht.
8: On připravil dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel podle Aleny Schillerové vetem novely rozpočtových zákonů nechrání veřejné finance. V Srbsku bylo dnes ráno 12 aktivních požárů, u některých zasahují také čeští hasiči. A s kolonou počítejte na dálnici D1 u Brna. Prezident Petr Pavel vetem novely rozpočtových zákonů nechrání veřejné finance, ale vetuje možnost sestavit zákonný a realistický rozpočet. Na dnešní tiskové konferenci a později i na sněmovním plénu to řekla ministryně financí Alena Schillerová. Věří, že dolní komora veto přehlasuje a dodala k tomu.
9: Ve skutečnosti tedy pan prezident svým vetem nechrání veřejné finance. Vetuje možnost sestavit zákonný a realistický rozpočet. Vetuje hospodářský růst, obranyschopnost, strategické investice a naši snahu o konec rozpočtových triků. Samozřejmě tedy na dnešní schůzi budu žádat poslaneckou sněmovnu, aby veto prezidenta republiky přehlasovala. A pevně věřím, že většina sněmovny bude souhlasit a veto přehlasuje.
8: Zástupci opozičních stran dnes před schůzí dolní komory novelu opět kritizovali a potvrdili, že v případě přijetí normy se obrátí k ústavnímu soudu. S českým zdravotnictvím jsou spokojena 74% Čechů. Evropský průměr spokojenosti je přitom výrazně nižší, a to 56%. Důvěra ve zdravotnictví navíc v Česku v posledních letech roste.
10: Vyplývá to ze Stat Health reportu 2026. Data firma sbírala v 19 evropských zemích. Do projektu se zapojilo přes 18,5 tisíce respondentů ve věku od 18 do 99 let. V Česku jich bylo 1000. No a co Čechy nejvíc trápí? Dlouhé čekací doby na vyšetření. A mezi Čechy narůstá důvěra k využívání umělé inteligence ve zdravotnictví. Konzultace s ní by místo návštěvy lékaře zvážila víc než polovina Čechů. Loni to přitom bylo jen 37%. Láďa Jakub, Frekvence 1.
8: V Srbsku bylo dnes ráno 12 aktivních požárů. Čeští hasiči dnes na síti X uvedli, že v pondělí opět pomáhali s likvidací požáru v oblasti Deliblatská Peščara na východě od Bělehradu. Jeden vrtulník byl převelen k novému požářišti u města Niš. V pondělí úřady uvedly, že situace je výrazně stabilnější než v předchozích dnech. Během dneška se ale však může v nejteplejších částech země počet požářišť zvýšit. Basketbalisté Kotlářky se po 10 letech probojovali do finále extraligy. Sérii s pražskými rivaly Eagles ukončili vítězové základní části už ve třetím zápase pondělní výhrou 4-0 v Krči. O jejich soupeři pro boj o titul se rozhodne v brněnském derby. Hroše vedou nad obhájci Zlata Draky 2-1. Potřebný třetí bod můžou získat už v pátek.
7: Frekvence 1.
6: Počasí.
8: Teploty dnes budou od 16 do 21 stupňů Celsia. Místy to může být kolem 25 a hlavně to bude na jihu Moravy. Převážně bude spíše oblačno až zataženo. Lokálně se můžou objevit déšť nebo přehánky. K večeru potom bude v Čechách od jihozápadu srážek ještě přibývat.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Za Brnem se zdržíte na dálnici D1 ve směru na Prahu na 167. kilometru zhruba asi 10 minut. Menší kolona je taky před Brnem ve směru od Prahy, a to konkrétně na 189. až 196. kilometru. Je tam zdržení taky na 10 minut. No a opatrní buďte taky na silnici číslo 3 u Benešova. Tady se totiž stala dopravní nehoda. Hoří tady také navíc osobní automobil. Na místo míří hasiči a policie. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: A pojďme si dát takové pohodové odpolední téma, kam jste letos vyrazili na dovču. Pište na 736-300-444, jakou destinaci jste letos právě zvolili. Přece jenom je 25. srpen, už jsme na konci prázdnin, uteklo to jako voda. Tak kam jste vyrazili? Nemusí se to logicky jednat jenom o zahraniční dovču, ale i tady u nás v Česku je tady spousta krásných míst, prostě kde, kam jste vyrazili. Pochlubte se, namluvte klidně nějakou tu zprávu, krásnou, veselou přes aplikaci Frekvence, na to už necháme na vás. Bruce Springsteen, nebo třeba taky Mirai, pojďme hrát to nejlepší z muziky.
6: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Hráme to nejlepší z muziky, tohle je Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, nádherná píseň. Máme 1:45 odpoledne, řešíme, kam jste letos během prázdnin vyrazili na dovču. Mohlo to být samozřejmě kamkoliv. Nemusíme zůstávat jenom doma, můžeme do zahraničí, anebo zase naopak, nemusíte tady preferovat zahraničí, ale naši krásnou českou zemičku, protože těch míst, co si budem povídat, těch tady máme nádherných tolik. A den co den vlastně do vysílání to taky servírujeme s Tomášem Fílou. Ta krásná česká místa. Ale já tady mám třeba i Láďu Jakuba, který si dal sever.
1: Ne Čech, ano. Sever Evropy, hezké odpoledne.
0: Který si dal přesně sever Evropy, ne sever Čech. No a ty si konkrétně vyrazil kam?
1: My jsme byli v Dánsku, chvilku ve Švédsku a taky částečně v Německu. A to Dánsko to asi bylo tou nejdelší cestou, naší etapou cestovní.
0: Aha.
1: A bylo to krásný, bylo to krásný, protože mě nebolej nohy, žádný kopec.
0: No počkej, to je pravda, na druhou stranu ty ses mi vlastně pochlubil, že se denně nachodil třeba 30 km.
1: Jo, přesně
0: což
1: tak.
0: Což je dost, jako
1: což poměrně. Je dost, ale jak to šlo po té rovině, hele, vůbec mi ty nohy nebolily.
0: A kdyby si měl vypíchnout něco, nebo doporučit třeba...
1: Co navštívit v tom Dánsku?
0: No, přesně tak.
1: Ale asi úplně všechno, protože tam jsou jak památky, tak příroda. Ale třeba Kodaň,
0: no.
1: Že jo, tak tam je královský palác, několik královských paláců vlastně, že jo. Pak samozřejmě projížďka mezi kanály, po těch kanálech tou lodí stojí taky za to.
0: No, jasně.
1: Určitě. Pak Kristiania, což je to město samo o sobě.
0: Tam jsem byl kdysi dávno, no, jste 20 let.
1: Takové město, které tam se pořád
0: kouří
1: a tak.
0: Přátelé, tam si můžete nakoupit cokoliv, jako opravdu. A já nevím, jak se to změnilo, jo, po těch 20 letech. Já
1: no, dneska už je to jakoby zlegalizovaný všechno, jo, takže tam...
0: Ale já myslím, že i tehdy to bylo.
1: Jo.
0: Akorát se tam lezlo dírou v plotu, teda.
1: A teď už je to oficiální, my jsme tam byli na nějakým nočním festivalu o víkendu,
0: jo,
1: no.
0: Jo.
1: Takže tam je o zábavu postaráno, no. Pak kdo chce pohádky, Hans Christian Andersen, sice trošku smutný pohádky, ale to město vypadá krásně, což je Odense, druhý nebo třetí největší město v Dánsku.
0: Mm.
1: No a kdo chce zase třeba na poloostrov, tak Judský poloostrov nabízí taky krásná místa, že jo, k návštěvě. Mm. Ať už jsou tam Billund, kde je Legoland, jo, nebo Kolding samozřejmě, Aalborg, Aarhus, myslím, že se to jmenuje, Esbjerg, pak jsme byli na majáku nejzápadnějším, jako opravdu krásný místa jsou tam.
0: Ty jo, já ještě můžu doporučit taky Norsko a nejsevernější výběžek vlastně Nordkap, kam jsem se...
1: Aha, taky...
0: To už je hodně vysoko, tam jsem se dostával taky někdy před 20 lety, takže taky nevím, jak se to tam změnilo, každopádně kousek za polárním kruhem jsme dostali pokutu od policajtů a vzali nám veškeré prachy, které jsme u sebe měli.
1: Za co, pro boha?
0: No, že jsme překročili rychlost, tam byla, myslím, snad 50 za polárním kruhem a my jsme třeba 50.
1: Já myslím, že jste byli málo oblečení třeba.
0: Tak tolik naše tipy ve vysílání, ale vy můžete posílat ještě další, kam jste letos vyrazili na dovolenou. Pochlubte se. 736 304 444.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz. Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Frekvence 1.
4: To je to nejlepší z muziky.
3: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
4: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: skupině se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.

0: All for One, I swear, to nejlepší z muziky máme půl druhé odpoledne, řešíme, kam jste letos vyrazili na dovču, mám tady několik zpráv. Martina píše, ahoj Robine, dovolené nás ještě čeká v říjnu, ale měli jsme pobyt v korunách stromů v Hošťálkové u Vsetína a bylo to úžasné, všem doporučuji, hezké odpoledne Martina. Vidíte Martino, tak to je zajímavý tip, tam jsem nikdy nebyl. Pobyt v korunách stromů v Hošťálkové u Vsetína, tak děkujeme za inspiraci, můžete vyrazit klidně. Hanka, ahoj Robine, letos už v květnu jsme byli v Srbsku, je to trošku zapomenutá země, ale moc pěkná. Hned poté jsme byli taky na Orlím hnízdě, no to zní lépe než Čapí. Teď nás čeká Švýcarsko, všude moc pěkně, jen někdy chybí penízky na daleké destinace. No, chápu Hanko, a moc děkuju za zprávu. Já tady mám samozřejmě ještě zprávu od Pavlínky, pokud se nepletu, tak pojďme na to, uvidíme, kudy kam to vzala ona. Ahoj Robine, my jsme českoturisti, takže si vybíráme prozatím destinace v Česku. Letos teda padla volba na České Švýcarsko, jezdíme s partou kamarádů a dětmi a opět super. Vzhledem k věku dětí jsme si troufli už na několika kilometrové výšlapy a když si člověk nebojí přivstát, dá si v 10 pivko na Pravčické bráně úplně v klidu, aniž by ti ho davy vyrazili z ruky. Je tam spousty zajímavých míst a týden byl opravdu moc krátký, hezký den, Pavlínka. Tak já moc děkuju za vaše zprávy. Třeba taková paní Iveta a paní Zdeňka, naše milované posluchačky, tak ty si udělali, přátelé, věřte nebo ne, výlet dneska k nám do rádia na malou exkurzi. Takže za chviličku, pokud zvládnete náš výtah z recepce a dorazit sem do třetího patra, tak bychom je vlastně mohli pozdravit ještě v éteru, než se pro dnešek teda budeme loučit a předávat slovo Janě s Vojtou a začne odpolední vysílání. Teď ale minutu a půl po půl druhé odpoledne se pojďme podívat taky na dopravu.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se kvůli dopravnímu omezení u Velké Bíteše tvoří kolony převážně kamionů v prvém jízdním pruhu od 173. kilometru. Zdržení pro osobní auta je 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Frekvence 1. Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky, to jsou Guns N' Roses zná. Frekvence 1 máme skoro 1:45 odpoledne, já tady řeším, kam jste letos vyrazili na dovolenou. Vy nám píšete na 736-300-444. No a abychom uzavřeli to dnešní odpolední téma, tak já vám řeknu, že taková paní Iveta a paní Zdeňka, naše milované posluchačky, tak ty si udělali normálně letos výlet, představte si, z Teplic do naší metropole a dorazili až k nám do rádia. A já musím přivítat vlastně Ivetu už tady u nás ve studiu a přeji hezké odpoledne, Ivet.
1: Hezké odpoledne, zdravím i všechny posluchače Rádia Frekvence 1.
0: Jaká byla cesta mimochodem?
1: Cesta byla pěkná, jeli jsme krásným autobusem. Žádná havárie nikde po cestě nebyla, takže jsme dobře dojeli. Metru jsme to taky všecko zvládli. A došli jsme sem prostě do toho rádia Frekvence 1. Hmm.
0: Já myslím, že posluchači, kteří pravidelně poslouchají Frekvenci 1, tak si určitě vybavují i tvůj hlas, protože Iveta z Teplic občas zavolá do filmového odborníka, soutěží s náma. Jak dlouho vlastně posloucháš Frekvenci 1?
1: No, už dlouho, možná tak 10 let.
0: 10 let?
1: Ano. A zdravím i pana Míru, který taky jako soutěžil a taky mi posílal písničku, tak když teď bude ta poslední písnička vysílání Robina, tak mu ji také posílám. Ano.
0: Ona tady je vlastně taky tvoje kamarádka Zdenička z Teplic. Jak dlouho poslouchá ona? Taky 10 let? Frekvence 1?
1: Ne, ta už víc, ta už 33 let.
0: 33 let?
1: No, ta už je jako delší posluchačka, no a má ráda taky tohleto rádio.
0: Ale bych se měl zeptat třeba na nějaký konkrétní čas, který nejraději posloucháš, ty, Ivet?
1: Já? No tak já zapnu to v 6 hodin, pak to poslouchám až do vysílání Vojty a Jany, no a večer potom přehazuju teda smyčku na jiný rádio taky ještě, no tak.
0: A co se týká hudby třeba, co by si vypíchla?
1: Tak já mám ráda, když tam hrajete třeba nějakou českou písničku, třeba Odčinasek nebo Michala Hrůzu a potom mám ráda George Michaela, když tam taky pouštíte pak tu vánoční.
0: Aha,
1: jeho.
0: Vánoční. Tak jo, tak hele, tak my si určitě dáme i nějakou tu českou, dáme si nějakou zahraniční docela, pak ve dvě budou zprávy a pak už odpolední vysílání. Vy jste vlastně naše milované posluchačky, takže víte, že odpoledne potom tady je Jana a Vojta. No a my si vážíme samozřejmě toho, že jste přijeli za náma, protože ne samozřejmě každý je schopen vyrazit se podívat taky do rádia, jak to tam vypadá, že jo. Je pravda, že od toho taky děláme rádiokempy Frekvence 1 a co já vím, tak Zdeníčka právě byla před týdnem.
1: Byla právě v Podbořanech, kde zpíval Petr Bende a líbilo se jí to moc. Sice je tam zastihl déšť, ale pár písniček si prostě vyslechli, takže i tam bylo hodně lidí. No a my jsme právě hlavně byli zvědaví na toho skvělého moderátora Robina.
0: Jo, takhle to máte.
1: Který
0: děkuju.
1: Nám tady moderuje prostě v té Frekvenci 1 a potom i na Janu a Vojtu.
0: No jasně, tak ty potkáte taky tady.
1: A pozdravujeme i ostatní raní, Lubku s Mírou a i Tomáše Fílu pozdravujeme, i Miloše, prostě všechny. Super moderátory, který nás baví celý den.
0: To je krásné, tak víc takových posluchaček, jako jste vy dvě, Iveta a paní Zdeňka z Teplic, děkujeme za návštěvu a vy, přátelé, pokud jste ještě nebyli na rádiokempu Frekvence 1, tak letos vlastně už bude poslední a to zítra 26. srpna v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou, tak určitě můžete vyrazit.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: To nejlepší z muziky toho jsou Bon Jovi, za chviličku v celou zprávě a pak Jana s Vojtou. Nazdar.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Vojta slušně.
0: Ale tady se to střídá dneska.
1: Dneska se ti tady faninky střídají. Ty, jo,
0: přijeli holky to? Za mnou.
1: No, holky z Teplic. No. To jsou hodný.
0: Škoda, že nejsou mladší. No a přijeli holky a...
1: Vy jsi zadané, vzpomeň si.
0: Já si dělám legraci, já si to strašně vážím.
1: Některý fóry ti jdou.
0: Některý, já vím, že jsou horší a taky jsou lepší fóry, ale hele, ne, jako
2: pak jsou ty tvoje.
1: Je to samozřejmě milý, tak až z Teplic přijeli posluchačky, velký tvoje faninky, ty jsi říkal, že jedna z těch faninek.
0: No moje, tak oni jsou i vaše faninky, jako oni.
1: Naše faninky. No, tak
2: já si pamatuju, že za náma byli loni na radiokempu v Oseku.
1: No pozor, oni za náma byli minulý týden.
0: Minulý týden byli v Podbořanech paní Zdeňka.
2: A já jsem si jich nevšiml.
1: No, asi proto.
0: No vidíš, nesoustředilo
1: to. Bylo hodně proseka.
0: Takže holky říkali, že i na vás ještě počkají, že se chtějí popovídat, mají dárky taky, něco říkali o dárcích. Jde, pro nás, pro všechny. Takže, přátelé, takhle to tady u nás funguje, no. Je to moc hezké. A je to ale výjimečně, že jo? No jasně.
1: Za odměnu.
0: Je to za odměnu. Vy ostatní doražte zítra na Radio Kemp.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Se zprávami Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Spornou rozpočtovou novelu chce dát koalice podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřeba kreditní kartu premiérovi Andreji Babišovi. Společnost Cream chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. A s kolonou počítejte na dálnici D1. Spornou rozpočtovou novelou chce dát koalice podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřeba kreditní kartu premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi, kterou mu umožní zadlužování státu bez kontroly a bez omezení. Hřeb to dnes řekl při schvalování programu schůze sněmovny. O kreditní kartě bez limitu mluvil před poslanci také předseda TOP 09 Ondřej Matěj Havel. Předlohu pokládá za největší lumpárnu, které se vláda dopustí. Kritikou nešetřili ani zástupci ostatních opozičních frakcí. Společnost Cream chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila proto hlavní demoliční práce na torzu a se statiky a dalšími odborníky prověřuje technické možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit od torza a zachovat ji. Firma chce uchovat severovýchodní roh budovy o rozměrech 24x12 metrů a výšce 11 pater původní konstrukce budovy. Stanovisko expertní skupiny by mohlo být do 2 týdnů. Odborníci našli ve Slezsku dosud neznámý minerál. Pojmenovali ho králíkit, a to na počest geologa Jiřího Králíka. Je natolik drobný, že ho nejde pozorovat ani běžným optickým mikroskopem. K jeho popisu proto museli využít několik specializovaných metod, včetně měření na synchrotronu.
7: Na světě je v současnosti popsáno a schváleno 6213 minerálů a dnes k ním podle novinek.cz přibyl také králíkit. Jde o dihydrát chloridu barnatého, který je velmi dobře rozpustný ve vodě. Objevili ho v ostravsko-karvinských dolech. Minerál se nachází přímo na krystalech soli kamenné. Stejně jako ona je průhledný, takže se od svého podkladu na první pohled prakticky neliší. Ladě Jakub, Frekvence 1.
6: Fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti nedělního ligového derby se Slavií 700 tisíc korun. Pražští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu, které předčasně ukončily výtržnosti slavistických fanoušků. V sektoru pro hosty bude necelá tisícovka slavistů. V případě, že u nich bude nalezena pyrotechnika, jim bude zakázán vstup na stadion. Do hlediště diváci stejně tak nemůžou vnášet nápoje, samolepky, plechovky nebo spreje a pořadatelé nemusí vpustit podnapilé příznivce.
3: Frekvence 1. Počasí.
6: Dnes bude 16 až 21 stupňů Celsia, při menší oblačnosti 23, na jihu Moravy až 25. Počítáme s tím, že může přijít občasný déšť nebo přehánky. Večer potom bude v Čechách od jeho západu srážek ještě přibývat.
3: Frekvence 1. Doprava.
6: Na dálnici D1 se zdržíte krátce před Prahou. Na 29. kilometru až po 23. kilometr je hustý provoz před zúžením, kde se pracuje na silnici. Aktuálně tam kolona asi na 5 minut. O něco delší kolona je u Brna na dálnici D1. Od Vyškova začíná na 207. kilometru a vymotáte se z ní až na 196. kilometru po zdržení asi nějakých 15 minut. Tak šťastnou cestu, teď už vám bude v autě dělat společnost Jana s Vojtou.
1: V autě, jo?
6: Nejen tam, samozřejmě.
2: V autě, v kanceláři.
1: Ve vaně.
6: Na záchodě.
1: Ve výřivce.
2: Ano, v shopping centru.
1: Víte, že jsou sprchy, kde jsou rádia?
6: Ano.
1: Mají zabudovaný rádia ve sprše.
2: No to je rádio sprcha.
1: My jsme s vámi, i když se mydlíte.
6: Záchody s rádiem.
2: Ano, začínají.
1: Jako mám říct, my jsme s vámi, i když se vytírá.
6: No.
1: No, lepší začátek.
2: Začínáme s ostra, jo.
6: Tak intimní,
2: tak,
6: jo.
2: No, tak noblesně, jako.
1: Jo, já myslím, že můžeme. Dneska je 26. Zítra je 26.
2: Dneska je 25. a dneska je Národní den polibku a usmíření.
1: Tak mua.
3: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Shakira a Dizzy Rascal, jejich Loka na frekvenci 1, krátce po 14.
1: Minulý týden jsem zjistila, že mám prošlou občanku.
0: Hele, ale to jsou strašně nemilý situace.
1: No, vtipný jako je, že já o tom furt píšu ty články a najednou mi prostě banka volá, že hele, máte tady neaktuální údaje a měla byste si asi vyměnit občanku. Jako
0: mi se to třeba,
1: jak kdyby se tě to jako netýkalo.
0: Mně se to třeba stalo s řidičákem, ale jako ne, že by mě vyhmátli na kontrole, jo, jako že by mě zastavili policisti. Ale já jsem takhle normálně jednoho krásného odpoledne si předával doklady a koukám na řidičák, on byl 7 měsíců propadlej. Já jsem 7 měsíců jezdil s propadlým řidičákem.
1: No, co by tě tak hrozilo, ty jo?
0: No, tučná pokuta. Jako já myslím, že za to se body neberou.
1: No,
0: jo,
1: protože ale ve chvíli, kdy
0: nemáš jakoby nějaký zdravotní omezení a musíš na přeskoušení třeba zraku nebo tak, tak vlastně ta licence se prodlužuje. Ale musíš to prostě stihnout.
1: Musíš to stihnout. Tak já to teda taky nestihla, ale je tam asi ano, měsíc prodleva. Ale vtipný bylo, dneska jsem přijela na úřad. Docela dobrý je, že nemusíš na úřad v okolí svého bydliště.
0: Jo, že už tady všude.
1: Téměř všude. Přišla jsem tam, zavřou tě do té kabinky tam, že jo, a paní říká, tak a teď vás vyfotíme, ale ona mě vůbec nepřipravila na to, že vedle mě totiž byla taková velká obrazovka, že to, co ona vyfotí, já ve vteřině uvidím na té obrazovce.
0: Říkaj,
1: a to jsem byla já?
0: No ale pozor. Já jsem se o tom bavil s jednou úřednicí tam od nás, z Brandýsa, a ona říkala, že tomu říkají budník nářku. Že vždycky, když někoho vyfotějí, tak se ozve to cvak a 2-3-2-2-3 a oni už si odpočítávají, pak se ozve Ježiš!
1: Fakt! A já jsem prostě komentovala tu fotku tím, že lepší už to nebude a paní byla taky vtipná, říká, no to už jste dneska několikátá, to evidentně jako. A nebo jsou pak ale druhý typ lidí, který jako za každou cenu tu fotku potřebují mít podle svých představ, že jo? Takže to není na poprvý, na podruhý, na popátý, to je třeba na posedmý, na podesátý. Víš, jako a dokud tam prostě nebudou mít fotku, na který vypadá jak Klaudia Schiffer, tak prostě neodejdou do. No, to bychom možná mohli dát dneska jako téma. Kdo z vás má hezkou fotku na občance?

0: Savage Garden na frekvenci 17 minut po 14. hodině.
1: Já jsem našel takový strašně zajímavý článek. Vlastně je to taková úvaha 90-letého člověka. Budeme teď trošičku jako filozofičtí, jo. Protože kdyby se to mělo shrnout do jedné věty, tak běžný dobrý den je to, čemu říkáme život. A ten člověk v 90 sepsal jakoby svý postřehy člověka, který už má jako opravdu dlouhý život za sebou a chce, aby se to přečetlo co nejvíc mladých lidí, aby ten život takzvaně nepromarnili. Mm-hmm. Jo. A když to tady shrnu, tak je dobré řešit zdraví dřív, než musíte. To znamená chodit na preventivní prohlídky, no. Starat se o sebe, dobře jíst a tak dále.
0: Mě mám hrozně ráda takový to motto, se říká, že když jsi zdravý, máš milion problémů, když jsi nemocný, máš jenom jeden jediný problém. Že?
1: Jasně, jasně. Potom starosti, které nikdy nedorazily.
0: Řešit nebo řešit?
1: Ne, člověk stráví drtivou většinu času strachem z věcí, které se nikdy nestanou.
0: No to, ale já teda občas někdy mívám.
1: Já to mívám furt.
0: No, jakože si děláš takový ty scénáře.
1: No.
0: Takový ty představy o tom, co by kdyby.
1: Chystáš si možnosti, jak zareagovat v určitých situacích.
0: Abys byl připravený a ono nic z toho nepřijde. Jo?
1: A pozor, ještě dvě věci. Ta jedna je, myslím, zjevná, že je lepší hromadit kolem sebe dobré lidi než majetek. A ta poslední, a to je, myslím, jako velmi zásadní, že nikdy si nepokládejte otázku, nejsem na to už starý. Že prostě, když se do něčeho chcete pustit, tak se do toho pusťte.
0: No jasně.
1: No.
0: Celý život chci dělat krasobruslení.
1: No tak.
0: Asi se přihlásím.
1: Nabrus korčule, co ti brání?
0: Kadeta už umím.
2: Raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Bonnie Tyler na frekvenci na 14 hodin 30 minut k tomu.
1: Před námi jsou zprávy s Ondrou a po zprávách příběh, jak jste zvyklí.
2: Já přeju hezké odpoledne. Lidé v Česku vsadili v prvním pololetí v hazardních hrách 574,8 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni se objem vkladů zvýšil o téměř 13%. Rostly sázky ve všech hlavních typech hazardních her. Nehoda autobusu v Praze 4 dnes odpoledne uzavřela Vídeňskou ulici ve směru do centra. V autobusu při prudkém brzdění popadalo několik cestujících. Někteří z nich jsou zranění. Nehoda se stala na křižovatce frekventované Vídeňské ulice s ulicí Ukrtského nádraží. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa vážně zvažují, že Ontarijské jezero, které leží na hranicích státu a Kanady, přejmenují na Americké jezero. Trump to napsal na své sociální síti.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A jdeme ještě na silnice, zdržíte se v koloně na dálnici D1, začíná ve směru od Vyškova nad Voustem, třetím kilometru, necháte v ní zhruba nějakých 10 minut a na 10 až 15 minut je potom kolona v opačném směru, od stého 80. po stý 90. kilometr. Tak šťastnou cestu.
0: Šokuje ta částka, kolikže prosázeli lidi, tam, kolikže to, řekni to ještě jednou.
2: Zepni mikro. 575 miliard.
1: Za loňský rok, jo?
2: Ne, za první pololetí.
1: Za první pololetí.
0: 575 miliard proteklo tady hazardem.
1: To je státní rozpočet pomalu.
2: To je
1: půlka státního rozpočtu, jako.
0: To je hustý.
2: Lidi přestali gamblit, že jo? Tak...
1: No, tak začali sázet.
2: No, nejde, počkej, ale zase ona to je půlka státního rozpočtu.
0: To je jasně,
2: kolik se tam odvede.
1: Jako kdyby to radši dali státu, jak bychom se měli dobře, že jo?
0: No, tak by to rozfrcal.
2: No, to jsem ale právě takhle myslel, že oni to tomu státu de facto dávají, že jo?
1: No, jasně.
2: No, jsou takové daně za to tohodle.
1: Chceš říct, že státní rozpočet České republiky je financován z hazardu?
2: To jsem neřekl, ale...
0: No, musí ti padnout karta prostě.
1: Sázej tě a ti na kultuře.

0: Smith a Niall Horan, Drive Safe na frekvenci 1, 5 minut po půl třetí. Pojďme na příběh.
1: Mám tady jen takový pěkný příběh s dobrým koncem, ale je to hodně zajímavý příběh.
0: No.
1: Představte si člověka, rybáře, který se zraní, a to tak, že si do chodidla zabodne rybářský háček. To je hrozný průšvih. Viděl jsi někdo, jak vypadá ten háček?
0: No to
1: má
0: je,
1: ten vratný.
0: To je horší než žehadlo od včely,
1: to je
0: že
1: jako,
0: jo?
1: To prostě nevyndáte, že jo? Jenomže pozor, tohle všechno se stalo na pláži. Záchranáři se k němu nemohli dostat svým vozem, protože to auto bylo příliš těžký na ten měkký písek.
0: Mm-hmm.
1: Takže nakonec využili zmrzlinářskou dodávku, která tam dodávala zmrzlinu, a ta dokázala po tom písku projet k místu, kde ten zraněný čekal na pomoc. Situace se potom ještě zkomplikovala, protože když k němu přijeli, tak se ukázalo, že ten háček byl znečištěný zbytkem ryby, která byla jedovatá. A
0: to když už jako pech, tak pořádně.
1: No to
0: jo?
1: Jako, tady no. Se to opravdu nakumulovalo, tady ta smůla. Záchranáři potřebovali nohu co nejrychleji ošetřit a zároveň zmírnit bolest a taky otok, protože hrozilo to nejhorší. A jako provizorní řešení posloužila nádoba, ve které byla vanilková zmrzlina. Takže si představte, že po té pláži jede prostě zmrzlinářská dodávka, no. Tam leží týpek a má nohu ve vanilkový zmrzlině.
0: Jo.
1: A takhle mu tu nohu zachránili. Skončilo to prostě všechno dobře. Noha zachráněná, jo. Zmrzlinu si pak dali ty zachránáři.
0: Zmrzlinu pak prodávali jako speciální příklad fotbalová.
1: Se slavou. Takže?
0: Jo, hele, já si myslím, že tyhle věci se klidně stát můžou, jako prostě i mistr tesař se utne, proč by se rybář nemohl zabodnout háček do chodidla?
1: No, já myslím, že jako největší gól toho příběhu je ta zmrzlina, že jo?
0: No, jasně.
1: Že
0: no,
1: ti zachrání nohu vlastně zmrzlina. A vanilková, že?
0: Zmrzlina je univerzální jako všeholék. Já si myslím, že ano, je to pravda.
1: Tak pozor, je to pravda tak jako jenom na půl. Skutečně se stalo to, že zachraňovala rybáře zmrzlinářská dodávka.
0: No.
1: A tu druhou půlku jsem si vymyslela.
0: Jo, takhle. Já...
1: Takže žádný kotník ve vanilce.
0: Já myslel, že pravda byla v tom, že zmrzlinářská dodávka vezla chlapa s nohou ve zmrzlině. Jako.
1: Ne, prosím vás, byl to úplný blábol.

0: na výlet s Frekvencí 1.
1: Posloucháte Rádio Frekvence 1, přátelé, teď předáme slovo našemu kolegovi Tomášovi Fílovi.
2: Tomáš Fíla pro vás i dnes má tip na nějaký hezký zajímavý výlet, zajímá nás, kam nás dneska vezme.
1: Ahoj Tome.
3: Hezké odpoledne Jani, ahoj Vojto, tak zdravím ze Šumavy, dnes jsem si vyšlápl na rozhlednu Poledník. Ta leží ve výšce 1315 metrů a na její vrcholek vede 227 schodů a dostaneme se do výšky 37 metrů. Po cestě si můžeme odpočinout na jednom ze tří vyhlídkových podlaží, ale to horní, to je fakt úplně nejlepší. Jinak zaparkoval jsem v Prášilech a z Prášil je to zhruba 8 kilometrů směrem do kopce právě na vrchol Poledníku, který leží ve výšce 1315 metrů. Jinak Poledník jako takový sloužil od konce 60. let pro armádu jako pozorovací místo, ale i zároveň jako rušička signálu ze západního Německa. No naštěstí tomu už je konec a my tady dnes můžeme obdivovat nejen krásy Šumavy, ale za dobré viditelnosti můžeme vidět třeba i vrcholky Alp a pozorovat Dachstein. V každém případě tenhle výlet je trochu fyzicky náročnější, ale když si vezmete kola, tak do kopce to vytlačíte a na rozdíl ode mě se z kopce dolů zpátky do Prášil vrátíte pěkně zadarmo. Ten dnešní výlet opravdu stál za to a já už s dalším tipem se budu těšit ve čtvrtek, ale my se uslyšíme už zítra. Tak zatím, ahoj!
4: Znáte to.
0: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
4: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
5: Které rádio platí za vás?
6: No Frekvenci 1.
7: Tak jo. Alenko, vypadá to, že máte radost.
6: No co teda mám? Já už jsem ani nedoufala, to už je delší dobu. Ani nevím, kterou účtenku mi proplatíte právě.
5: Máme tady něco na zoubek?
6: Jo, tak dentální hygienu.
5: Je to tak?
6: Hezký, no. Takže můžeme na zmrzku s klukem.
0: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Whitney Houstonová.
1: Na frekvenci jedna.
0: To je hlásek, viď?
1: No. Vlastně to byl dar od Boha.
0: To jo. Krásná žena, talentovaná.
1: A jaký ty drogy semleli, že?
0: Ty drogy, to je zlo.
1: No, prostě ne. Děti, neberte drogy.
0: Hele, já nevím, jestli to na vás taky skáče, jo, ale já nevím, co to je vůbec za drogu, ale jakoby ty lidi jsou po té droze nějaký úplně takový, jako skrouc, takový furt předklonu.
1: Jo, takový ty zombie.
2: Tak myslím fentanyl, ne?
1: Fentanyl. To je v Americe, že tam mají problémy na některých předměstích, že to jsou vlastně jako zombie zóny
0: díky tomu. Pozor, to není už jenom v Americe, tyjo. To mají, přijíždím z Klášterce a tam potkávám tyhle lidi v předklonu prostě.
1: Chceš říct, že pod Krušnohoří je zombie zóna?
0: No to jako úplně ne, ale jsou tam nějaký místa, kde já si myslím, že se to tady dostalo i mezi český jako
1: narkomany. No to určitě, jako žijeme v propojeném světě. Jako to,
0: a víte, co to dělá?
1: Tam.
0: To prý dělá, že ti to jako ochabuje svalstvo.
2: A potom to vypadáš jak zombie, že jo?
0: To je strašný.
1: Jenom, že říkají jim něco do rádia, oni stejně neposlouchají, že jo? Jako, že bychom třeba nějakou osvětu šířili.
0: Tak to řekni ještě jednou.
1: Prosím vás, neberte ty drogy.
2: Já jdu ti sklo letáčky.
0: Co jsi chtěl říct?
2: Jdu ti sklo letáčky, to je jistější.
1: Vojta říká, neberte drogy.
0: A tak, nebudeme vážní, pošleme Pink.
1: A nebo Hanson.
0: A nebo Taylor Swift.
1: A Ondra pro nás bude mít zprávy za chvíli.
3: No tak pojď za mail.
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro nás Ondra Albrecht. Dneska odpoledne.
2: Dneska odpoledne. Tomio Okamura se postavil proti plánovanému zákazu prodeje alkoholu v noci. Donald Trump chce přejmenovat Ontarijské jezero na Americké jezero. A zdržíte se v koloně na dálnici D1 u Brna. Jednání sněmovny o sporné rozpočtové novele se dnes může táhnout až do noci. Prosadila to koalice kvůli očekávané opoziční kritice předlohy a obstrukcím. Šéf sněmovny a vládního SPD Tomio Okamura ještě před jednáním komory zdůraznil, že na jednání koaliční rady odmítne návrh zákazu prodeje alkoholu ve večerních hodinách.
8: SPD nesouhlasí s návrhem ministra zdravotnictví Vojtěcha. My s tím nesouhlasíme na zákaz prodeje alkoholu po 21. či 22. hodině. My s tím nesouhlasíme, protože si myslím, že dospělí lidé, že není potřeba, aby pan ministr nebo vláda nebo stát diktoval dospělým lidem, zdali si smí koupit po 21. hodině pivo.
2: Koaliční rada se sejde dnes v průběhu jednání sněmovny. Česká umělá inteligence vytvořená přímo pro potřeby zemědělství usnadní farmářům plánování nebo zpracování dat a pomůže i vybrat nejvhodnější plodiny, případně stroje. Systém Agata, který dnes firma Agdata představila na agrosalonu Zeměživitelka, zatím testují desítky zemědělců v Česku. Obchodní ředitel společnosti Ondřej Hel k tomu doplnil.
9: Například to může sloužit tomu, že se pak rozhodujete, jaké stroje si koupíte. Protože díky tomu, že ona umí dělat různé typy analýz, tak vy pak vidíte, že tento traktor není vytížený, je zbytečně výkonný a podobně, koupíte si třeba jiný traktor. Nebo potřebujete zjistit marži na jednotlivých polích, kde hospodaříte. V závislosti třeba na konkrétních plodinách. Nebo potřebujete znát stav svého skladu. Co máte na tom skladu za přípravky, za hnojiva, v jakém objemu například, jak s tím hospodaříte. To všechno ona dokáže udělat.
2: A právě inovace a nové technologie jsou tématem letošního agrosalonu Zeměživitelka. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa vážně zvažují, že Ontarijské jezero, které leží na hranicích států a Kanady, přejmenují na Americké jezero. Trump to napsal na sociální síti Truth Social v kontextu rozšiřující se obchodní války mezi oběma státy. Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentury AP, se kterou se kvůli tomu Trump dostal do sporu. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometru se český kajakář kvůli viroze odhlásil. Šampionát se v Poznani uskuteční od středy do neděle. Hlavní naději české výpravy v Polsku bude kanoista Martin Fuchsa, který bude startovat ve dvou individuálních disciplínách, ale i na deblu společně s bratrem Petrem.
7: Frekvence 1. Počasí.
2: Počasí dnes v noci bude kolem 15 až 11 stupňů Celsia, na horách taktéž kolem 10 až 11. Čekáme zataženo až oblačno, místy, a to zejména v Čechách, se vyskytne déšť nebo přehánky. Naopak na jihozápadě Čech kránu může být také polojasno a příliš teplej nebude ani během zítřejšího dne. Teploměr bude ukazovat zhruba kolem 16 až 21, na jihu až kolem 23 stupňů Celsia a také zítra zaprší.
7: Frekvence 1. Doprava.
2: Před Brnem je kolona zhruba na 10 minut od Vyškova na 210. až 205. kilometru. Ve směru od Prahy je kolona delší, a to na 20 až 25 minut od stého 80. po zhruba nějaký 200. kilometr. Aktuálně se zdržíte taky na dálnici D5 v úrovni Plzni na 83. až 91. kilometru. Necháte tam zhruba 15 až 20 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Jana a Vojta.
1: Téměř 5 minut po 15. Hezké odpoledne vám přeju. Mně se líbí, že Donald Trump se s tím prostě nemaže. Co se mu líbí, to je americký, že jo? Teď americký záliv místo Mexického zálivu.
2: Americké jezero.
1: Americké jezero. Hormuzský průliv už je taky téměř americký, tak, že jo? On to dokonce jako prohlásil za území Ameriky.
0: Je, ne, ale dobrý jako, nebo takhle dobrý. Možná blbý pro něj je, že to vlastně nikdo neuznává, víš? No. To je jako, jako výkřik prostě do tmy.
1: Ten až se dozví, že v Plzni je široká americká třída.
2: No. Ten přiletí.
0: To je ale šílený.
1: Prohlásí za svý území.
0: Já právě nevím, jestli se takovým věcem má člověk smát, nebo jestli má začít brečet.
1: Ne, já si myslím, že by měl jít hlavně k doktorovi, pan Trump, jako. Že by měl trošku tu kognitivnost jako proklepnout.
2: Neznáš nějakého?
1: Znám.
2: Tak ho tam pošlem, ne?
1: Pochalouši.

0: podle Enrique Iglesias. Na frekvenci 1 my jdeme volat.
1: Zavoláme dnes do Kozmic Vlastimilovi.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: Vlasto, ty nejsi Vlasta, ty jsi Vlasta.
1: Ty nejsi Machová, ty jsi Mach. Řekni humbug.
0: My jsme si o víkendu pustili i to, i Jara Cimrman ležící spíc.
1: Jo?
0: No,
1: jo.
0: To je, hrozně mám rád.
1: Může.
4: Haló?
0: Dobrý den, Vlastimile, které rádio platí za vás?
4: No přece frekvence.
1: No jistě.
0: To řekl úplně vzorně. Tak a teď si pojďme povídat. Máme tady totiž účtenku, kterou vám určitě proplatíme.
4: Jo, to by byl rád. Doufám, že má nějakou větší částku, bo já jsem na to posílal i malé částky, za stovku, za dvě.
0: No musíte posílat i s těma většíma částkama,
1: jasně,
0: co tady s těma šprdlíkama.
1: S šprdlíkama, to my ušetříme a vám to moc nepřineseme. Musíte myslet na sebe hlavně, že jo?
0: Jako, přesně tak. No.
1: Tak Vlastimile, na té účtence jsou otištěny nějaké vstupenky a píšete tady, že jste byl s vnoučaty na výletě.
4: No jasně, byl jsem s vnoučaty, byli jsme v bunkru, byli jsme na Zbrsku, no, to
1: prostě,
4: máte pravdu.
1: Prostě výlet s vnoučaty do bunkru, prohlídnout si tanky a za odměnu jim dát Zbrsku.
0: To je náhodou super, já myslím, že děti museli být nadšený.
4: No to bylo, začínalo to Zbrskou a končilo to těma bunkrama.
0: Jste musel na něco nalákat.
1: Ale zas na druhou stranu, jako kdybyste změnil pořadí, tak by se v bunkrech těšil. Jak se jim to líbilo?
4: No, byli rádi.
0: Jo.
4: Byli rádi, ale byli jsme uchození a všechno to víte.
1: A víte co, a vy jste nějaký jako fanda tady do těch věcí, jako jsou vojenský bunkry a tak dále?
4: To ne, jako fanda ne, ale chtěl jsem tím vnoučatkám to ukázat.
0: Aby to viděli. To
1: jasně, jasně.
0: A kolik jim je? Kolik je dětem?
4: Dětem je 10 a 3.
1: 10 a 3, no.
0: Tak v 10 lety to určitě ocení, to je jako super.
4: Jo, jo, jo. I ten 3 se už díval, jak to vypadá všechno.
0: Jo,
1: to ten bude mít takzvaný prazážitek.
0: No,
1: bude mít celý život pocit, že to od někud zná.
0: Přesně, přesně. Tak kolik budeme vracet peněz?
1: Tak takhle, já to spočítám, jo. Zmrzlina stála 345, muzeum vstupné 240, to znamená 585 korun.
4: No, to mám krásné, to je super.
0: No, tak moc gratulujeme.
4: Příště...
0: Klidně přitlačte na pilu příště. No.
4: Dobře, budu tlačit.
1: Kupte jim ty zmrzky dvě, jo?
0: Jo, mějte se moc krásně, ať se daří.
4: Děkuju.
0: Zase někdy naslyšenou.
4: Naschle.
1: Naschle.
2: Léto.
3: V rytmu frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1. Zajímalo by mě třeba, když takhle jsme slyšeli ty Hanson, což byli vlastně sourozenci, že jo?
1: Byli vlasatý.
0: Vlasatý, blondětý sourozenec, takový Švédi trošku, a byli z Ameriky.
1: 90. léta, já si to pamatuju, mě bylo tak 15 a vlastně ani moc nevím, jestli se mi jako nějak extra líbily, ale ta muzika mě bavila, bylo to takový hodně živý.
0: Takový americký a čistě pánský a zhruba osminový Kelly Family.
1: Máš pravdu, jako se zadu, jo.
0: No. Postav vedle nich ovci a nerozeznáš je.
1: Nechci se mi smát. Vojta se pobavil svým fórem.
0: Ano, ano, skvělý fór, no. Tak ne, pozor, my budeme hrát Xyndla X za malou chvíli. A já jsem si jako říkal, kdyby Ondra měl jako hudebně nadané sourozence.
1: Ládek,
0: ano. Jestli by s nima taky jako založil sourozeneckou kapelu.
1: Ale já si myslím, že teda asi sourozence úplně ne, ale ta dcera se mu nějak jako tam ufušuje.
0: Pohudebnila.
1: No, tak tam ufušuje hodně do řemesla. Myslím, že třeba tam jako pocítíme.
0: Genu se nezbaví.
1: Přesně tak, no, to nevyčuráš, se říká, že jo. No, my toho Xyndla X se trošku zmiňujeme o něco víc, než kdy dříve právě proto, protože on s námi byl na radiokempu.
0: A potom slavil narozeniny.
1: Ano, ale pozor, on na tom radiokempu prozradil něco, co vlastně ještě lidi neměli šanci vědět.
0: Totiž, že příští rok Xyndl X neboli Ondra Ládek oslaví 20 let aktivity na české hudební scéně. 20 let od Anděla, to je
1: 20 let.
0: To je neuvěřitelný,
1: to je strašně, to je strašně.
0: Si pamatuju, když jsem to tehdy v tom rádiu, kde jsem dělal, hrál jako novinku.
1: Jo, no. Pamatuju si to.
0: No jasně.
1: No, 20 let není málo, a protože za těch 20 let vzniklo spousta skvělých songů a písniček, které se našly místo v tom českém éteru. Tak my jsme se tady na Frekvenci 1 rozhodli, že Ondrovi alias Xyndlovi dáme prostor.
0: Ano, příští týden nás ještě čeká poslední kapitola, nebo tento týden už je poslední kapitola.
1: Zítra, nebo ono už to teda běželo éterem, ale...
0: Poslední kapitola 30 let 30 hitů s kapelou No Name.
1: Ale tuto rubriku vystřídá právě rubrika, která bude věnovaná muzice Xyndla.
0: A bude to 20 let 20 hitů.
1: To hezky vyšlo. No,
0: to vyšlo takhle na den.
1: No ale každopádně o každý tý písničce on prozradí, jak vznikala. Takový ty zákulisní věci, které třeba mnohdy ani vůbec nevíš, jo? Že nevím, že třeba seděl na záchodě a měl zácpu, aby a to...
0: napadlo ho dřevo.
1: No, třeba. Jako to jenom jako to typujem, že jo?
0: No, a nebo jednou snit něco špatného a potom byla písnička na vodě, že jo? Je to písnička o žaludku.
1: No, tak nějak to bude. Prostě prozradí ke každé písničce zákulisní informace, jak vznikala, kdy vznikala, co se u toho dělo, co se u toho nedělo. A věřím, že jsou to informace, po kterých lidi bažejí.
0: Takže od příštího týdne, od pondělí 31. srpna, Xyndl X 20 let 20 hitů jen a pouze exkluzivně na Frekvenci 1.
1: A za chvilku dřevo, Xyndl X.

0: Alza Boxu máš? Alza CZ.
1: No tak pojď zapel.
2: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
1: Tak dobře.
2: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
3: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
2: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Tohle jsou Gypsy Kings na frekvenci 1.
1: A tohle bude Ondra se zprávami a hned potom tady bude Dáša Honcová s počasím. Tohle pro vás máme.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
5: Hezké odpoledne. Rodiče malých dětí, kteří jsou na rodičovské a studují, budou moci od září získat takzvané hlídačkovné. O novou podporu ve výši třetiny minimální mzdy bude možné žádat elektronicky přes systém Jenda. Letos se bude měsíčně vyplácet 7 467 korun. Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá 3 cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. Na komplikace při splácení spotřebitelského úvěru narazila téměř polovina nebankovních dlužníků. Nejčastěji to bylo kvůli ztrátě příjmu, nečekaným výdajům nebo penále. Vyplývá to z průzkumu poradny Neplať úroky.cz.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: A ještě stále se zdržíte v koloně před Brnem. Ve směru od Vyškova začíná na 216. kilometru. Jede se v ní až na 207. kilometr. V opačném směru, tedy z Prahy na Vyškov, vjedete do kolony na 180. kilometru a popojíždět v ní budete až na 196. kilometr. Necháte tam zhruba 20 minut navíc. Tak šťastnou cestu.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
0: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na středu. Mimochodem, před námi je poslední týden letošního meteorologického léta. Meteorologický podzim startuje už 1. září. A víte, kolik máme za sebou tropických anebo supertropických dnů? Neuvěřitelné číslo 48. Středeční nejvyšší odpolední teploty se ale zastaví pod tropickou hranicí, v Čechách nejčastěji do 25, na jižní Moravě naměříme 27 stupňů a převládat bude zvětšená oblačnost, oblačno, přechodně až zataženo, budeme se setkávat i s lokálním deštěm nebo také s přeháňkami a v horských oblastech nebudou chybět ani bouřky.
1: Jinými slovy, za letošní léto bylo zatím, to je důležité slovo, zatím skoro 50 tropických nebo supertropických dnů.
6: Téměř 50.
1: To znamená skoro 2 měsíce v kuse to spalujícího vedra.
6: No, to hele, je jako dost.
1: V Japonsku na to přišli.
6: No.
1: V Japonsku vědí, jak bojovat proti vedru. A muži v Japonsku si kvůli vedru nechávají depilovat nohy.
6: To pomáhá, jo?
1: No, asi jo.
6: Takže se ochladí.
1: Že ten vítr jako ty chlupy neodrazejí, víš, že to je jako hezky
6: kolouže. Já myslím, že stoupnou teploty, která se respektive klesnou.
1: A oni si z toho potom víc spávají polštářky.
6: Ty Japonci jsou vždycky o chlup napřed.

0: už jenom jednou se vyspíme, je to tady zas a znova.
1: A naposledy. Teda letos naposledy. To je důležité říct, že jako tím, že končí sezóna radiokempů, neznamená, že se z radiokempy loučíme úplně. Stačí si jenom 10 měsíců počkat.
0: No, za 10 měsíců to je hned, to se prostě dvakrát, třikrát vyspíte.
1: Vyspíte Vánoce, veselý Velikonoce,
0: No, tak jako
1: mávátka
0: takhle.
1: Mávátka na 1. máje a je to tady zas.
0: Hele, 7 zastavení máme za sebou, jedno poslední máme před sebou, v Hrádku nad Nisou, v kempu Kristýna, což je moc hezký místo. Moje ségra tam byla na dovolený. A moje ségra je známá tím, že když jede někam na dovolenou, tak tam vždycky prší.
1: Zůstane ségra zítra doma.
0: Ne, mám zrovna pocit, že kemp Kristýna překvapil, protože nepršelo. Nevím, čím to, možná jak jsou kolem ty kopce, že to jako udrželi.
1: Že to udrželi, no ono je, ten liberecký kraj je takový jako prazvláštní.
0: No já vůbec nevím, jak se oblíknout zítra.
1: Já tam totiž, připrav se na všechno.
0: No právě.
1: Jak jezdím do Hejnic dost často, že jo, což je vlastně přes kopeček, že jo, jako ve frýdlantském výběžku, tak v Liberci se ženějí všichni čerti. Mraky jsou divné do poloviny paneláků. Prostě.
0: Tam buď prší nebo fouká,
1: no,
0: se říká.
1: No a tam je prostě jako opravdu Sibérie. Přejedete kopec a v Hejnicích, což je 20 kilometrů od Liberce, sunshine a divné naplavky, jo.
0: No tak, ale to, tak ta Hrádek je na mezi tím, že?
1: No Hrádek je jakoby na stejné straně jako Hejnice.
0: Aha.
1: A je to vlastně jakoby, je to na trojmezí, že tam máš jak polskou hranici, tak německou hranici.
0: Jo, že už tu nohu můžeš strčit do třech zemí.
1: Tam můžete vlastně, když se opřete o jednu ruku, být ve třech zemích najednou.
0: No, to je super.
1: Takhle. Chtěl jsem říct, že když bude v Liberci ošklivo, tak je pravděpodobné, že tam bude pěkně. Ale když bude v Liberci pěkně, tak nás potěžko ště.
0: Tak počkej, koukám, jo. Hrádek nad Nisou zítra, kemp Kristýna. No.
1: Mě to ukazovalo o jakých 18-19 stupňů, ne?
0: Ale mě to ukazuje 20 a déšť, no.
1: Tak teď nevím, co je lepší, jestli 18 bez deště nebo 20 s deštěm.
0: To je 60%.
1: 60%. No tak 60% z těch 7 hodin.
0: Jo, ráno se to vyprší.
1: Hele, od 2 do 3:15 prší a pak je hezky.
0: No, výborný. Tak přátelé, my se na vás zítra těšíme. Přivezeme Marpa, muzika je připravená, to počasí, samozřejmě se asi připravte, jak říká Vojta, téměř na všechno, bufy sebou.
1: Prostě mokrá varianta, pláštěnky nějaký máme samozřejmě.
0: Ty máme, ty rozdáváme.
1: Ale radši buďte připraveni, holínky taky ideální, že jo. A pokud se budete chtít koupat, tak to už je na vás. Ale neoprénový, ať nepromokrete.
0: ať se nám nenachladí.
1: A pozor, nepřivezeme jenom Marpa, my přivezeme i Miloše.
0: Ano, Miloš a jeho rozstřel si ho. Nebo takhle odstřel, já nevím, prostě má takovou výbornou věc, je to kvízeček, ve kterým si...
1: Miloš na odstřel.
0: No, necháš si srazit sebevědomí na nulu,
1: ano.
0: Protože zjistíš, že vlastně nic nevíš, jo, to už Sokrates věděl.
1: A nebo že v té rychlosti mačkáte kraviny na tom displeji.
0: No, já nevím, já bych to úplně, tu rychlost, jako to je přesně jenom takový to jako, jak hledáš prostě důvody, proč ti to nevyšlo, jo.
1: Ale pozor, my už jsme zkoušeli se střel Miloše na kempu na Stříbrném rybníku a fungovalo to skvěle, takže se těšíme, že zítra to bude ještě lepší, velkolepější a zábavnější.
0: Takže zveme všechny encyklopedie, těšíme se na vás ve 14 hodin v kempu Kristýna u Hrádku nad Nisou.

0: Olga Lounová na frekvenci 1 3/4 na 4.
1: My jsme si včera povídali o komparzech. Možná jste poslouchali, ano, možná jste se v tomto tématu sami našli. Dneska na mě vyskočil článek o tom, že se v Praze začíná natáčení románu podle Dana Browna. Neslyšel jsi o tom?
0: Ten novej, to tajemství všech tajemství.
1: Tajemství všech tajemství.
0: Už se začíná, jo.
1: Bude se v září natáčet tady v Praze, v České republice.
0: Takhle, vím, že Langdona už nebude hrát Tom Hanks a to mě trošičku trápí. Jako.
1: Tak.
0: A prý by to neměl být film, ale seriál, který bude na Netflixu nebo na nějaký streamovací platformě.
1: Máš pravdu, jo. Ano, bude to seriál. No. Důležitý je, proč o tom mluvíme, tak na Facebooku se plní inzeráty, respektive najdete tam inzeráty na různé komparzové role tady do tohohle snímku, tady do toho seriálu. Takže kdybyste na to chtěli narazit a přivydělat si nějakou korunu, tak si myslím, že jako klidně můžete, protože těch tváří tam budou potřebovat hodně.
0: Není kompars jako kompars. Já bych si tu knížku předtím přečet. Takhle, ta knížka je strašně tlustá, to není knížka, to je cihla na ubíjení vorvaňu.
1: Ale viděl jsi i ty písmenka, ne? Se zbláznili.
0: No prostě lupou, ale no, jak by byla ještě tlustší, jo?
1: No to je vlastně pravda.
0: Ale moje žena tu knížku četla a nevím teda, jestli jste tak zdatní komparzisté, že byste tam ten komparz chtěli hrát, jako. Já nevím, jestli se vám chce padat jako z oken v 7. patře do řeky a tak dále.
1: To už jedině kaskadér. No.
0: A zajímalo by mě, kdo bude hrát golema.
1: No.
0: Jo. Nebo jestli použijou toho hliněnýho z Pekařova císaře a císařova
1: Pekařova. Jak to by mohli počít, jako máme krásnýho golema náhodou. No tak jenom, abyste věděli, a kdybyste náhodou měli třeba chuť si vyzkoušet nějakou tu roličku v komparzu, přivydělat si nějakou tu kačku, tak mrkněte na Facebook.
0: Ano, googlujte,
1: protože tady jsou inzeráty, budete se moc předvést v seriálu, který je na motivy románu Dana Browna.
0: A my se na vás pak podíváme a všem vám zamáváme.
1: Necháme si, abyste se nám podepsali.
0: Ano, na bříško.
1: Nebo na řeť.

0: Tohle je Madonna na frekvenci 1 krátce před 16. hodinou. Další muzika je připravená.
1: Co pro vás máme? Třeba Lauru Brannigan.
0: Taky The Cliff, Killers.
1: A Belinda Carlisle.
0: A budou zprávy za chvilku.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.
2: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Připraven Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Sněmovna kvůli opoziční kritice ani po 6 hodinách nedospěla ke schvalování programu schůze o rozpočtové novele. Ceny ropy na světových trzích dnes navzdory novým americkým sankcím pokračují v poklesu a stále se zdržíte v koloně na dálnici D1 u Brna. Sněmovna kvůli opoziční kritice vlády ani po 6 hodinách nedospěla ke schvalování programu schůze, na které má rozhodnout o sporné rozpočtové novele. Už dřív ministryně financí Alena Schillerová řekla, že prezident Petr Pavel vetem novely nechrání veřejné finance, ale vetuje možnost sestavit zákonný a realistický rozpočet.
7: Ve skutečnosti tedy pan prezident svým vetem nechrání veřejné finance. Vetuje možnost sestavit zákonný a realistický rozpočet. Vetuje hospodářský růst, obranyschopnost, strategické investice a naši snahu o konec rozpočtových triků. Samozřejmě tedy na dnešní schůzi budu žádat poslaneckou sněmovnu, aby veto prezidenta republiky přehlasovala. A pevně věřím, že většina sněmovny bude souhlasit a veto přehlasuje.
6: Zástupci opozičních stran dnes před schůzí komory novelu opět kritizovali a potvrdili, že v případě přijetí normy se obrátí k ústavnímu soudu. Úřad práce přichází s novinkou, takzvaným hlídačkovným. Takto pojmenovaný příspěvek dostanou rodiče malých dětí, kteří jsou na rodičovské a zároveň studují. O novou podporu ve výši třetiny minimální mzdy bude možné zažádat elektronicky, a to přes systém Jenda.
8: Letos se bude žadatelům vyplácet 7 467 korun. Dávka je určená studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území Česka. Týká se ale jen lidí do 26 let. U prvního doktorandského studia věkové omezení není. Peníze můžou využít na úhradu dětské skupiny, jeslí nebo chůvy. Co za hlídačkovné utratí, v žádosti ale uvádět nemusí. Ladě Jakub, Frekvence 1.
6: Ceny ropy na světových trzích dnes navzdory novým americkým sankcím vůči Íránu pokračují v poklesu. Severomořská ropa Brent se tak vrátila pod hranici $90 za barel. Obchodníci vnímají nejnovější ekonomický tlak Spojených států na Írán jako menší riziko pro dodávky ropy než další vojenskou konfrontaci mezi oběma zeměmi, podotýká agentura Reuters. Obě české posádky v dnešním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Své čtvrtfinále zvládl dvojskyf Dalibor Neděla, Jakub Podrazil a díky času prošla mezi nejlepších 12 rozjížděk párová čtyřka Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek a Matěj Smejkal.
2: Frekvence 1. Počasí.
6: V noci bude poměrně chladno, kolem 15 až 11 stupňů Celsia, zataženo a hlavně v Čechách se vyskytne déšť nebo přehánky. Na jeho západě naopak může být k ránu i polojasno. Zítra potom bude ráno dopoledne spíše oblačno až zataženo. Výjimečně se objeví sluníčko, hlavně v jeho západní polovině území. Místy se zítra bude opět vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, četnější ale budou v severní polovině území. No a teploty zítra 16 až 21, v jižní části až 23 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
6: Dlouhá kolona je aktuálně před Brnem na dálnici D1 od 180. až po 200. kilometr a pokračuje navíc dál ve směru na Vyškov až na 210. kilometr. Aktuálně v ní necháte přes půl hodiny. V opačném směru se brzdí na 216. kilometru asi na 15 minut po 205. kilometr a aktuálně je hlášen hustý provoz taky z Pražského okruhu v úrovni sjezdu z dálnice D5 směrem dál k D1 asi na 10 minut. Tak šťastnou cestu a pevné nervy, pokračuje Jana Knížková a Vojtěch Flér.
0: A my vás zdravíme krátce po 16. hodině. Ty jsi tady, Ondro, nebyl, když jsem řešila svůj zážitek. Já jsem totiž dneska byla žádat o tu občanku. Tebe se to taky týká.
6: No.
0: Jo. Je to spojený s takovou nemilou věcí, budou tě fotit.
6: Ano, to mě fotili, no.
0: Víš, to je jako vtipný, že tam vlastně přicházíš a na dveřích té kabinky je zrcadlo, ale ty nemáš čas se tam jako upravit. Prostě oni vyvolají tvoje číslo, ty máš jiný teď na řadu, že jo?
1: No, jasně.
0: No, tak se na to připrav prostě.
6: Já už jsem tam byl.
0: Jo, ty už jsi tam byl.
6: No, a mě to nějak netrápilo.
1: Jak dopadla fotka? Tobě je to jedno.
6: Je to úplně jedno.
0: Ne, řešil jsi to.
1: Já jsem tady mluvil o tom, že třeba v Brandýse se jedna moje, jako neříkám, že kamarádka, ale paní, kterou znám, pracuje na úřadě a dělá občanky a říkala, že tý kukani říkají kukaňnářku, jo. Prostě.
0: Protože neuží, jak sam vidíš, ne, zblízka, no, prostě na té
6: obrazovce.
1: Že už odpočítávají vždycky, když se cvakne v tom objektivu, tak a 2, 3, 2, 2, 3. Ježiši Kriste.
0: Já si taky myslím, že ty máš vadu v očí, že jo? Ty máš vadu zraku. No. Tak,
6: jo, takže blbě vidím.
0: No, jakože to prostě pro tebe nebyla taková smrt. Ale tady nám píše naše posluchačka Katka, ona teda na to reagovala už po druhý hodině. Ty tu SMS-ku tam asi vidíš.
1: Já ji vidím.
0: Tak jí dej, protože mě přijde hrozně vtipná.
1: V pubertě jsem si nechala ještě u fotografa dělat fotku na občanku. Paní fotografka byla zděšena výsledkem, tak mi řekla, že mi udělá další zdarma. Moc mi to na sebevědomí nepřidalo, ale teď už se tomu směju.
0: A to je jako dobrý, ne?
1: Jo, to je fajn.
0: Jako to je hezký počin.
6: Ale já bych chtěl hlavně si teda můžu pochválit hlavně tady jako úřad Prahy číslo 10, protože tam byli strašně milí. A to možná to vyvážilo to zděšení té fotky.
0: A hrál tam sekvence?
6: Ten pán byl strašně milý, ne? To asi ne. No, já jsem neslyšel, že tam něco hrálo.
1: Teď už tam hraje.
6: Ale byli tam strašně milí, takže děkuju. A doufám, že to stihnete.
0: Tak já bych chtěla poděkovat a pochválit na Praze 2. Tam jsou taky milí.
6: A ještě evidence vozidel jsem opomněl, že...

0: Laura Branigan, Self Control na frekvenci 1. Možná je nepatřičné ptát se na to v 16 hodin 17 minut, ale snídáš pravidelně?
1: No, snažím se.
0: Snaží se. A v kolik hodin?
1: No, já jsem totiž si řekla, že budu tak trošku dodržovat ten přerušovaný půst, takže se snažím mezi večeří a snídaní dodržet třeba 10 hodin.
0: No to já se taky snažím mezi večeří a snídaní nejíst, jo, ale...
1: Jakože, rozumíš, tak já nevím, přijedu domů, je no. 7, takže 19.30 dáváme večeři, no. Takže se snažím prostě jíst až po těch 10 hodinách.
0: Jo, takže...
1: Od 19.30.
0: Takže 5.30 nejdřív.
1: 5.30, ale spíš 12 hodin, no. Jo, taky těch půl osmá.
0: Protože ona vyšla docela zajímavá studie, že samozřejmě je dobré snídat, to všichni víme, to věděli už naše babičky, že snídaně je grunt. A tak dále, ale teďko vyšla taková studie, že existuje časové rozmezí, kdy je dobré snídat, aby jsme na tomto světě byli déle.
1: A to je?
0: A to je mezi 7 a 8 ráno.
1: No tak to tak nějak sedí, no.
0: Riziko předčasného odchodu se zvyšuje od 8 do 10, mezi 10 až 12 už je to riziko daleko větší a po 12. hodině to už v podstatě se jako štelujte do rakve, jo. Jako
1: to podle... to obědváš už, ne?
0: No právě.
1: To snídáš k oběd.
0: Někteří snídají, někteří třeba vůbec nesnídají, ale až obědvají, že?
1: To je prostě zajímavý článek, protože to vůbec není aplikovatelný na všechny profese, že jo?
0: No samozřejmě.
1: To jsou vlastně úplný blábol.
0: No a teď jsme u té večeře, jo.
1: No.
0: Tam to taky hraje roli, v kolik hodin jíš. Když jíš před 7 večer, tak je to špatně. A když jíš po půlnoci, tak to je vlastně sebevražda, jo. Ideální časový okno na večeři je 19.30 až 20.30.
1: Mm-hmm. A Ayurveda říká, že by lidi neměli jíst po 7 hodině. Sedmička už je to jenom 19. hodina, je teda takový jako strop.
0: Takže Ayurveda tě chce zabít.
1: Ale jako. Samozřejmě víš co, jako hrozně záleží, že jo. Prostě no. Jako, já nevím... Třeba naši raňáci, jo.
0: No.
1: Sem třeba přijdeš a Míra s Lubkou třeba, já nevím, v 6.30 už snídají prostě.
0: No tak ale zase...
1: Protože mají hlad, že jsou o 4 vzhůru prostě.
0: Ale u nich se to musí jako posouvat, že jo? Jako tam podle mě jako záleží na tom, jaký máš ten denní rytmus.
1: No je právě.
0: A ten 24-hodinový rytmus je jako pootočit.
1: No.
0: Jinými slovy, Lubka s Mírou, pokud vstávají ve 4 ráno a snídají v 6:30, nebo no, v 6, dejme
1: no,
0: tomu.
1: Dobře.
0: Tak by měli večeřet nebo ideálně kolem 6. nebo 7. večer.
1: No, tak jo. To odpovídá, no.
0: Kdežto my, co děláme odpoledne, bychom měli večeřet kolem 1 ráno.
1: To je výborný článek.
0: Jste z toho moudrý, já ne.
1: Hele, prostě asi si snídejte, kdy chcete, no.
0: Hlavně snídejte.
1: Jako snídat je prostě dobrý. No. A teď ještě záleží, jako třeba můj teďka je takový, když má třeba na něco chuť.
0: No.
1: Já si pamatuju jednu situaci z dětství, že dostal od někoho prostě guláš, jo. A dostal ho večer, říká, ale už na to nemám chuť, tak já si ho dám druhý den k obědu. A on nemohl normálně dospat.
0: Jak se těšil.
1: Jak se těšil. A v 7.30 tam zavonil ten guláš, ne?
0: A tak
1: hezky,
0: co by ne?
1: Se 6, takže posnídal guláš, no.
0: No jasně, k snídaní guláš, k obědu kachnu, co bude no. K večeři? Ogrilujem sele?
1: A je šlank. Má 90 kilo.
0: Já myslel,
1: na
0: svý
1: vejšku.
0: To sele, že bylo šlank.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na dek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
3: To je to nejlepší z muziky.
2: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
3: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: 16.30, to je aktuální čas a vy posloucháte Rádio Frekvence 1.
1: Spoustu peněz pro vás máme v posledním slově, budeme ho hrát hned po zprávách.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Hezké odpoledne. Společnost Cream chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila proto hlavní demoliční práce na torzu a se statiky nyní prověřuje možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit od torza. V Srbsku bylo dnes ráno 12 aktivních požárů. Čeští hasiči na síti X uvedli, že v pondělí opět pomáhali s likvidací požáru v oblasti Delblatská Peščara východně od Bělehradu. Jeden vrtulník byl převelen k novému požářišti u města Niš. A fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti nedělního ligového derby se Slavií 700 tisíc korun. Pražští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Stále je tu hlášená kolona u Brna ve směru od Prahy dál na Vyškov. Do ní vyjedete na 180. kilometru. Vyjedete z ní zhruba na 209. kilometru za Brnem. Kompletně zdržení je tam zhruba na 20 až 25 minut. V opačném směru začíná na 216. a je tam zdržení zhruba na 10 minut. Zdržíte se taky ještě stále na Pražském okruhu asi čtvrt hodiny v koloně v úrovni dálnice D5 a potom dál směrem k D1 po okruhu až po nějaký 16. kilometr. Naberete tam taky asi 15 minut navíc. Tak šťastnou cestu.
1: Tak volejte 257-400-999, my vám nabízíme, a pozor, ta částka je nádherná, 39,5 tisíce korun.
0: Ty bláho, takže číslo ještě jednou 257-400-999.

0: frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak kdo pak to dneska řekne za celebritu? Dobrý den.
2: Se vytáhnul taky šalej. Kdo pak se k nám dovolal? Halo, halo.
0: Halo. Slyšíme
2: snad
0: se.
2: Snad nám to nezbořilo linky, protože víš proč? Protože tam je fakt hodně peněz.
0: Protože 39,5.
3: Ano, ano.
0: Ano, ano, konečně. Se. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak můžeme vědět jméno a odkud voláte?
3: Aleksandr.
0: Aleksandr.
2: A odkud voláte?
3: Z Hradce Králové.
0: Z Hradce Králové. Tak pokud uhodnete poslední slovo ve větě Petry Hřebíčkové, máme pro vás 39,5 tisíce. Jdeme na to?
2: Jdeme na to?
3: Jdeme na to.
2: Bezva. Věta zní takto.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
2: Tipněte.
3: Zánět.
0: Zánět. Vy teda přejete věci.
2: Pojďme teda zkusit, jestli je to slovo, které hledáme.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
2: Není to...
0: Bohužel.
2: Trochu rozumím tomu typu, ale bohužel. Děkujeme moc.
0: Mějte se, děkujeme, zdravíme do Hradce.
2: Naslyšenou.
3: Díky, zdravíme do Prahy.
0: Zítra ráno u Lubky a Míry 42 tisíc a kdyby to přes den nepadlo, tak na Radiokempu zítra budeme hrát o 43,5 tisíce.
2: To bude večírek.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Len Milin na frekvenci 1. 3:45 aktuální čas.
1: Noci už jsou chladnější, co si budeme povídat, ale to nebrání tomu, aby se dělali přespávačky venku. Včera jsme to měli za zahradou. Sousedé udělali dětem, s dětma ještě od jiných sousedů. Přespávačku venku, postavili jim stany na zahradu.
0: Takže ne počirákem, ve stanu.
1: Ne, ve stanu. Nebo by, jestli byli počirákem, tak byli odvážní. Já mám pocit, že byli ve stanech.
0: No tak ono tam není moc teplej.
1: Ne, ale jako nedohadovali se tam, kdo s kým bude spát ve stanu a takovýhle věci. A já když jsem včera večer, protože já jsem měl ještě včera zkoušku v divadle, jak jsem přijel kolem 9. večer domů. A tak jsem si sednul na tu terasu.
0: A poslouchal
1: jsem ten cvrkot, jako co se tam děje, jak ty děti jako vejskají, že jsou rádi, že mají takovýhle dobrodružství, že jo. Jak každou chvíli z toho baráku vyběhne ta máma a říká, co řvete?
0: No, už zpěte. No, já jsem se potkala u řeky s takovou paní sympatickou, bavili jsme se taky právě tady o tom, že jako v noci, v době, kdy byly ty tropy, se tam nedá být v tom baráku a oni spali na trampolíně. Říkám, no a jak to jako děláte, to musí být strašný, jako se otočí jeden a budí se všichni. No, je to docela blunda, jako si to užíváme, takže víme o svých, jako prostě víme o sobě, no. Trampolínek při spávání je teda jako hodně záživná věc.
1: Představte, že má někdo neklidný spaní, hodně se vrtí a teď ho to rozkmitá,
0: no,
1: že jo?
0: Právě, no.
1: A ráno se probudí a skáče 2 metry vysoko.
0: Nebo jenom, že si jdeš třeba v noci odskočit. To prostě znamená, že jako musíš si prostě opravdu vyskočit z té trampolíny, všechny probudit a chce se vyčůrat.
1: Mámo, drž se, dočůrat.

0: Avicii a Louis Black, Wake Me Up na frekvenci 1, blíží se 17.
1: Budou velké hlavy a zahrajou spoustu skvělé muziky, třeba Rolín, Lorín. To je stejně název, ne?
0: Lorín nebo Rolín, tak prostě velryba jako, nebo verliba, že? Jak,
1: no přesně, no. Ještě jaký tam napíšeš ve slově verliba i?
0: Verliba? No polotvrdý, ne?
1: No jasně. No, jasně. Ondra se, teda
0: no,
1: Ondra.
0: Mamuta,
1: Ondra,
0: mamu, že? Ondra,
2: jak jsi říkala, co je první, lo nebo ro? Verliba.
0: První je v.
1: Jo, to je pravda. A kdo byl první? Slepice nebo vejce? To je nějaký ten for, znáte ho?
0: Jo, kdo z vás tu byl první? No. V tý čekárně.
1: Psychiatrie. Kdo z vás tu byl první?
3: A už tím, že to dopadalo.
0: One more time pro vás máme.
1: A taky Kate Ryan.
0: Těšíme se na vás zítra ve 2 v Hrádku nad Nisou na posledním letošním radiokempu.
1: Těšíme se.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
5: I hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: No tak pojď zabel!
8: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
7: Tak dobře.
8: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
9: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
8: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Sloma Honza Homolka, hezké odpoledne.
12: Hezké odpoledne. Sněmovna nemá po 6 hodinách program. Prezident odmítá 2 politiky a do Ruska přiletli Američané. Sněmovna kvůli rozsáhlé opoziční kritice vlády ani po 6 hodinách od začátku dnešního jednání nedospěla ke schvalování programu schůze, na níž má znovu rozhodnout o sporné rozpočtové novele, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Novelu v úvodu schůze obhajovala pouze ministryně financí Schillerová. Opozice kromě obviňování vlády z dalšího zadlužování země navrhovala na program zařadit další témata, mezi něž nejčastěji patřila debata o opatřeních proti suchu. Česko musí navenek působit jednotně, ne jako země, která vysílá rozporné signály nebo vede nekonečné vnitropolitické spory, řekl prezident Petr Pavel ve svém tradičním projevu k českým velvyslancům. Odmítl také smíření se s tím, že Česko bude mít 2 rozdílné zahraniční politiky. Stav dálnic a silnice první třídy bude od podzimu v Česku sledovat diagnostický vůz nové generace. Usnadňuje dlouhodobé plánování údržby a investic. Pomáhá také zvolit vhodný způsob a snižovat náklady na celkové opravy až o 10%. Ředitel úseku kontroly kvality staveb Jiří Hlavatý k tomu dodává.
13: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, s vysokou přesností, tak jsme schopni potom správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
12: S komplexním technologickým vybavením stojí vozidlo přes 20 milionů korun a drtivou většinu ceny tvoří technologie. Americký vojenský transportní letoun přiletěl na moskevské letiště Vnukovo, informuje ruská média. Ta spekulují, zda by důvodem mohla být případná výměna vězňů či americko-ruská jednání. Kreml podle agentury Reuters uvedl, že o letadle nemá žádné informace. Fotbalisty Tottenhamu posílil brazilský křídelní hráč Savinho z konkurenčního Manchester City. Podle médií za něj Spurs zaplatí až 2,4 miliardy korun. Transfer potvrdili oba kluby. Finanční podrobnosti ani délku smlouvy nezveřejnili.
4: Frekvence 1. Počasí.
12: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno, až zataženo v jeho západní polovině území polojasno. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 v jižní části území 22 až 25 stupňů.
4: Frekvence 1. Doprava.
12: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
3: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru narození, kde se na 16,5 kilometru v dopravním omezení vyšetřuje dopravní nehoda 3 vozidel a kolona se tvoří mezi 11. a 16. kilometrem. A k další dopravní nehodě 2 osobních vozidel došlo na dálnici D1 na 20. kilometru na trase z Prahy do Brna. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 180. a 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
12: Tolik zprávy na Frekvenci 1, teď po 17. hodině tradičně Velké hlavy.
4: Frekvence 1, Velké hlavy.
8: Jana a Mikeš.
4: Kučera a Bobák.
14: Věděli jste, že na amerických súdoch pristane denně viac jako 70 tisíc žalob?
1: Šílený, tak je jich tam taky jak...
2: Jak tam přistávají? Třeba jako žaluju výrobce mikrovlných trub za to, že tam nesmím sušit kočku.
1: Tak co budeme dnes řešit, pánové?
2: No, traktor na poli, bouračka, neuvěřitelný.
15: A taky, že Fico má dvojnici.
4: Velké hlavy, Frekvence 1.
1: Pojďme ale do Bavorska. Bezprecedentní skandál řeší právě bavorská policie, která na internetu, teda respektive na internetu, se volně prodávají univerzální klíče k policejním žilízkům. A oni je používají k zatýkání podezřelých osob. Cena se pohybuje kolem 10 eur.
14: No podle mě škandál je to, že to nie je škandál na Slovensku, ale v Německu.
15: Hele, klíče třeba od banky by nebyly.
2: Zkuste mu.
15: Tam mají všechno.

0: Víte, že se dá nabourat na poli?
1: Do čeho?
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
3: Po Hránově na Pardubicku narazil řidič traktoru přímo uprostřed do sloupu vysokého napětí. Mm-hmm. Policii řekl, že se při jízdě otočil za sebe, protože měl pocit, že tam vzadu není něco v pořádku.
4: A to je richtig, opravdu něco nebylo v pořádku.
3: Ale vepředu.
0: Ale jako nabourat do sloupu na poli, to je něco jako když si při procházce po letišní ploše zlomíš nohu.
4: No, to je vlastně pravda.
1: No ale ako by povedal můj starý otec, stĺp, ktorý neuhne, nemá na poli čo robiť.
3: To je známe slovenské přísloví, mm-hmm. Jo?

0: Já jsem viděl nějaký dokument, člověče, kdysi ze Slovenska to bylo. A nosili tam na zádech pivo, nosiči až nahoru na Gerlachovský štít.
1: No ale ne pivo, sudy, na chopok. Sudy. No, my jsme normálně šli.
0: Pivo, no.
1: My jsme... Pivo je v sudě.
2: Obvykle tam bývá. Tak, pozrieme sa na tatranské plesa. V celých Tatrách, ty myslím, nízké, vysoké, západné Tatry, je koľko plies?
3: Šest.
2: Počkej, šest.
3: Pleso je voda.
2: To je také akože jazierko.
0: Tak, čtyři.
1: Takže osm.
3: To já bych řekl, že 25.
2: 240.
1: Dej pokoj.
0: To jsou nějaký pleska.
2: Ne, to jsou normálně skutečně velké plesa.
1: Wow.
0: To je, tam máte moře a ne hory.
2: Nízké, vysoké, západné, proto jsem to zdôrazňoval. Nejhlubší je velké Hincovo pleso. Kolko má do hĺbky?
1: To vůbec nevím.
0: 80 kilometrů.
2: 80
1: kilometrů. Ty jsi se zbláznila. 40.
2: 40 kilometrů.
3: Dobře, jak má 15 metrů.
2: No, má 53 metrů. Jana bola najbližšie.
1: Takže ty, když tam hodíš desetník.
2: Ty jo.
0: Tak musíš počítat.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Máte pocit, že je ve světě někdo, kdo je vám jako hodně podobnej?
1: No, já menšík.
0: Tobě menšík.
1: Když jsem ostřihaný, tak si mě lidi pletli s menšíkem. Pletli, ale pletli.
0: Já když jsem ohnutá.
1: Tak si tě pletou se štrosem.
0: No, tak. Chtěla jsem říct otočená, no. Tak jsem jako ta, jak, tak jsem jako...
1: Teď mi to Lolo vypadlo, Brigida.
0: Třeba.
1: No, jo.
2: Tak za chvilku Lolo Brigida pově viac.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru narození, kde se na 16,5 km v dopravním omezení vyšetřuje dopravní nehoda 3 vozidel a kolona se tvoří mezi 11. a 16. kilometrem. A k další dopravní nehodě 2 osobních vozidel došlo na dálnici D1 na 20. kilometru na trase z Prahy do Brna. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 180. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
3: Velké hlavy Frekvence 1.
0: Americká influencerka, která se jmenuje Gwyneth McMillan, zaplavila slovenské i české sociální sítě. Důvodem je její výrazná podoba se slovenským premiérem Robertem Ficem. Všichni se znepokojují, že ta podobnost je až znepokojivá.
5: To je rebranding století.
2: My na Slovensku tomu hovoríme zázrak. No, protože jsme mysleli, že něco také jako Fico sa narodí maximálně raz za 100 rokov a ono nie.
0: A ještě to máme zinovat něco jiného.

0: Ano, patří to k sobě. Hokej a zuby. Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Takú peknú štatistiku som našiel, tak sa vás pýtam. Koľko percent hokejistov v NHL nejakým spôsobom rieši zuby?
2: To je třeba 90. 90, klidne za mňa.
0: Ja bych řekl, že principiálne 100.
1: Mikeš, dobrý. 85% rieši zuby. Že málo problém, no, alebo má a tak.
0: Tak, a zbývajících 15 už je nemá.
2: Už je nemá, přece.
1: Takže nerieši.
0: Už poriesili.

0: Vissarionovič.
1: Josef, myslíš?
0: Josef, no ne, Josef.
2: Vissarionovič.
0: No, on se jmenal Džugašvili.
1: Džugašvili.
3: Počkej, a je Vissa nebo Vise?
0: Vissa.
4: Mohli se potkat.
1: Mohol Stalin vidieť, ako Valentína Tereškovová letí do vesmíru? Spojte si
2: ja
1: to.
2: Ja sa slaví Valentín.
0: Počkej, on umrel. Nemoh?
2: To neviem, nemohol. Plácnu, nemám vôbec šajna.
1: Nemám šajna.
3: Tak podľa tej reakce slovenského kolegy, ktorý drží v ruce papír, ktorý to říká, si myslím, že moh.
1: No nemoh. Udalosti sú od seba 10 rokov. On zomrel 1953 a ona letela 1963.
0: A vo víte, jak on umřel? On umřel někde v té své místnosti a oni, jak se ho všichni báli, tak on tam chrchlal něco. A oni se tam báli jít, že by tak ho nechali a pak ho našli. Pak už bylo
3: čistý. A přitom on volal Čura!
0: Ne, on volal Čitěrečku, volal do vesmíru.
3: 10 let to trvalo, když jim to došlo.

0: tři. Tak teď jdeme do finále. Para, para, para, para, para.
1: Každý z nás ve velkých hlavách má nějakou velkou vzpomínku na dětství. Jednu dáme.
0: Tak co se ti stalo na tom Slovensku?
2: Keď som mal 4 roky, spadol na mňa televízor. Polovica rodiny sa bála o televízor a druhá polovica o mňa. V tých dobách sa totiž na dieťa čakalo 9 mesiacov, na televízor 2 roky.
0: No.
2: To je smutný. Prežil som.
0: Mníte sa moc hezky, co dávali zrovna?
2: Majku z Goronu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Slovo dostává Honze Homolka.
6: Hezký podvečer. Sněmovna nerozhodla o programu. Češi jsou spokojeni se zdravotnictvím a pyrotechnika může být trestným činem. Sněmovna kvůli opoziční kritice vlády stále nedospěla ke schvalování programu schůze, na níž má rozhodnout o sporné rozpočtové novele. Už dříve ministryně financí Schillerová řekla, že prezident Pavel vetem novely rozpočtových zákonů nechrání veřejné finance, ale vetuje možnost sestavit zákonný a realistický rozpočet.
7: Ve skutečnosti tedy pan prezident svým vetem nechrání veřejné finance. Vetuje možnost sestavit zákonný a realistický rozpočet. Vetuje hospodářský růst, obranyschopnost, strategické investice a naši snahu o konec rozpočtových triků. Samozřejmě tedy na dnešní schůzi budu žádat poslaneckou sněmovnu, aby veto prezidenta republiky přehlasovala. A pevně věřím, že většina sněmovny bude souhlasit a veto přehlasuje.
6: Zástupci opozičních stran před schůzí dnes dolní komory novelu opět kritizovali a potvrdili, že v případě přijetí normy se obrátí k ústavnímu soudu. S českým zdravotnictvím je spokojeno 74% Čechů. Evropský průměr spokojenosti je přitom výrazně nižší, 56%. Důvěra ve zdravotnictví navíc v Česku v posledních letech roste.
8: Vyplývá to ze Stat Health reportu 2026. Data firma sbírala v 19 evropských zemích. Do projektu se zapojilo přes 18,5 tisíce respondentů ve věku od 18 do 99 let. V Česku jich bylo 1000. No a co Čechy nejvíc trápí? Dlouhé čekací doby na vyšetření. A mezi Čechy narůstá důvěra k využívání umělé inteligence ve zdravotnictví. Konzultaci s ní by místo návštěvy lékaře zvážila víc než polovina Čechů. Loni to přitom bylo jen 37%. Láďa Jakub, Frekvence 1.
6: Ředitel americké ústřední zpravodajské služby John Ratcliffe přiletěl v úterý do Moskvy, kde ho podle stanice CBS News čeká série schůzek. Zprávy o jeho cestě přicházejí krátce poté, co na moskevském letišti přistál transportní letoun Boeing amerického letectva. Kanada zavede cla ve výši od 15 do 50% na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v platnost 8. září. Podle agentury Reuters to oznámila kanadská vláda. Ta zároveň představila podpůrná opatření pro kanadské podniky a pracovníky, na které eskalující obchodní válka dopadá. Použití pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být místo přestupku trestným činem. Po jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech v poslanecké sněmovně to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Podnět podle něj vzešel z fotbalového prostředí.
3: Frekvence 1.
4: Počasí.
6: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno, i zataženo v jeho západní polovině, také polojasno, místy se bude vyskytovat déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území 22 až 25.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
9: Z opatrnosti projíždějte na dálnici D1 na trase z Kroměříže na Vyškov, kde se na 241. kilometru vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 178. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A dejte si také pozor na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 32,5 kilometru stojí v pruhu pro pomalá vozidla porouchaný kamion. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
6: Tolik zprávy po 18. hodině na frekvenci 1. Už je připraven Milan Bílek.
5: Je to taky, dneska platí čistě oholen, dobře naladěn.
10: Tak. Ale ne o mě.
5: Takže hezký večer. Musím říct, že nemám moc rád neustále připomínání toho, že končí prázdniny a že končí léto a takové to smutné loučení se sezónou, ale je to prostě pravda. Na stranu druhou, měsíci září a v říjnu nás čeká spousta výborných bijáků, výborných filmových premiér, tak to bude to první, co vám chci říct. Posílám po 18. Sunrise Avenue a teď Get Far a Radio.

0: Life in the Streets, a to byly Prince, Idol, Joe a Marky Mark. Měsíc srpen to má za pár, jestli patříte mezi filmové fanatiky, tak se těšíte na ty další dny, týdny a měsíce, možná kvůli dobrým filmům, a v září a v říjnu zase budou. Clayface, premiéra 10. září, kdyby náhodou, tak vás čeká mrazivý komiksový příběh ze světa DC. Já mám rád strašně Ridleyho Scotta, cokoliv od něj, a kdyby náhodou, tak zhlížet ke hvězdám je nové americké sci-fi, které nás čeká naplno také v září. Bára Basiková, dokument o ní, český biografický dokumentární snímek o známé zpěvačce. No a když to září uzavřeme, tak Resident Evil, kompletní reboot hororové akční série, který se natáčel v českých Litoměřicích 17. září, premiéra. No a na říjen, tam je to také dost, tak jenom v názvech Pravda nebo lež, americké drama Digger, americký koprodukční snímek a mnohé další. Tak nebudeme bez dobrých bijáků, to už vidím, tak si na to udělejte čas a ať nejste zklamaní z nových filmů, které tady budou za pár týdnů. Už za chvilku Bee Gees, Rihanna, taky Poetika blízko.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 000 bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: No tak pojď zapel!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok

Banshees, veleslavná kapela, hlavně díky horečce sobotní noci. Tak, máme 27 minut po 18. hodině, je zarovnáno na zítřejší ráno a v ranním rozstřelu posledního slova vám nabízíme 40 tisíc korun. Měli jste i dnes celkem 4 možnosti a neuspěli jste. Tak hledáme poslední slovo Petry Hřebíčkové, kdyby náhodou, co si přivezla z Dánska? Co si určitě nepřivezla, to byly vaše dnešní tipy, vy jste dávali recept manžela sýry zánět. Špatně, něco jiného. Tak se nám polepšete a když to klapne, tak zítra po ránu získáváte 40 tisíc korun. Teď je Luz Capaldi, Before You Go.

Rednecks to byli tady na Frekvenci 1. Máme 8 minut po půl sedmé. Dnes večer vám budeme hrát hodně talentů, třeba taková Gracie Abrams. Ta byla vlastně oddanou faninkou Taylor Swift a v rozhovorech vzpomíná, že každá její zásadní životní vzpomínka je spojená s nějakou písničkou Taylor Swift. A zlom nastal, když jí z neznámého čísla jednou přišla pozvánka na oslavu jejich narození a musela tehdy volat společnému producentovi, aby si ověřila, že nejde o vtip. A to není konec, protože netrvalo dlouho a právě Taylor Swift si vybrala Gracie jako předskokanku pro svou rekordní šňuru Eras Tour. Takže dnes už velká hvězda, kdysi faninka Taylor Swift, Gracie.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna na

ráda vstává k dubce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozpomínám.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Ano, Friday, I'm in love, to byly Cure po 19. Colby Kelly. Taky Berlin, Take My Breath Away. Nebo ale mi spory set.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jerešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
7: Hezký večer. Pyrotechnika může být trestným činem. Prezident odmítá 2 politiky a ředitel CIA byl v Rusku. Použití pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být místo přestupku trestným činem. Po jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech v Poslanecké sněmovně to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Podnět podle něj vzešel z fotbalového prostředí. Návrh jehož součástí má být i povinnost pro Národní sportovní agenturu zřídit bezpečný digitální registr osob vyloučených z fotbalových utkání by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září. Česko musí navenek působit jednotně, ne jako země, která vysílá rozporné signály nebo vede nekonečné vnitropolitické spory, řekl prezident Petr Pavel ve svém tradičním projevu k českým velvyslancům. Odmítl také smíření s tím, že Česko bude mít 2 rozdílné zahraniční politiky. Úřad práce přichází s novinkou, s takzvaným hlídačkovným, a takto pojmenovaný příspěvek dostanou rodiče malých dětí, kteří jsou na rodičovské a zároveň studují. O novou podporu ve výši třetiny minimální mzdy bude možné zažádat elektronicky, a to systém Jenda.
8: Letos se bude žadatelům vyplácet 7 467 korun. Dávka je určená studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území Česka. Týká se ale jen lidí do 26 let. U prvního doktorandského studia věkové omezení není. Peníze můžou využít na úhradu dětské skupiny, jeslí nebo chůvy. Co za hlídačkovné utratí, v žádosti ale uvádět nemusí. Ladě Jakub, Frekvence 1.
7: Na utajenou schůzku do Moskvy přicestoval ředitel americké ústřední zpravodajské služby John Ratcliffe. Informovala americká média s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Zpráva přišla poté, co byl na moskevském letišti spatřen americký vojenský transportní letoun a kolona diplomatických vozidel Spojených států. Policie upozorňuje řidiče, že v souvislosti se čtvrtečním fotbalovým zápasem mezi Hradcem Králové a řeckým Panathinaikosem Atény mohou vznikat dopravní komplikace a kolony. Informuje o tom na webu. Utkání se odehraje od 19 hodin v Malšovické aréně.
6: Frekvence 1.
4: Počasí.
7: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, v jeho západní polovině polojasno, místy se bude vyskytovat také občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území 22 až 25.
4: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
9: S opatrností projíždějte na dálnici D2 ve směru na Brno, kde na prvním kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla a dodávky. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 188. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo půl hodiny. A dejte si také pozor na dálnici D11 na trase z Hradce Hradce Králové do Prahy. Na 52. kilometru stojí na krajnici osobní vozidlo s defektem pneu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
7: Tolik zprávy po 19. hodině s vámi i dál na Frekvenci 1 Milan Bílek.
0: Líbilo se mi, Honzo, moc hlídačkovné, tak máme tady pastelkovné hlídačkovné. Co by ještě mohlo být, aby jsme byli spokojeni už, ale úplně všichni. Nenapadá tě něco? Mě nic nenapadá, ale...
7: Pitivné.
0: Pitivné.
7: To bych byl dobrý, hlídačkovné se mě netýká.
0: Pitivné, možná jídelné, jasně. Hezký večer vám přeji, za chvilku úžasný Petr Jablonský, který samozřejmě tady jel podle vás a podle vašich požadavků v neděli ve svém lifeu, tak jste chtěli slyšet víc už za chvilku z muziky Sole Zajlom, kolik Michala i teď, Michala Hrůza a pro

0: Runway Train, to byly Soul Asylum po 19. hodině. Tak jaký byl Petr Jablonský a samozřejmě jaký bude o té další neděle od 13. hodiny. Má tady svůj live, no a vy vždycky žádáte známé osobnosti. Tak koho jste chtěli slyšet o minulém víkendu?
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
2: Dobrý den, tady Pavel Lupšík.
1: Pavle,
2: Nový Bor.
1: Zdravím vás do Nového Boru. S kým byste si rád pohovořil?
2: No, s panem bývalým prezidentem Československé socialistické republiky Gustávem Husákem.
3: Ano, soudruhu, já zdravím vás vřele a pýtám se, co byste rád věděl od mé osoby?
2: Tak jo, jak jsem, no, už vím, jak se máte, ale...
3: Já se mám dobré, no už to mám za sebou všetko, takže dobré se mám.
2: Jo.
3: A soudružsky si žijem, všetko se povedlo, ale bohužel nedokázal jsem zastavit rozpad Československé socialistické republiky a to si budu vždycky vyčítat.
2: Ano, a chtěl jsem se vás zeptat, proč když jste tenkrát řekl, že nebudete dělat centralizaci? Proč jste udělal?
3: Já jsem urobil to nejlepší, co jsem mohl. A pomáhal jsem lidem a díky mně, že lidé se měli tak dobré. Ako se soudružky a soudruhovia mali. Tež díky mně. Já pamätám si, že... Čo chceš, soudruhu? Ještě nemáš slovo, nedal jsem slovo, ale dobré, když chcete poděkovat, tak máte slovo.
2: Ano, chci poděkovat za to, že jste vychoval generaci dobrých, pracovitých, hodných lidí.
3: Děkuji, soudruhu, jsem dojatý, že vy jste moji práci zhodnotil tak, jak jsem si představoval a že jsem vaše oblúbená historická postava. A můžem to aj dokázat, aj můžem říct, že jsem jezdil aj po ľuďoch, súdruhoch, navštívil jsem nejednu československou dedinu, jednou jsem se zastavil třeba u krásné vily, súdružské vily také, a povídám, a tam taky byl tam taký chlapeček, a já jsem se pýtal, to je váš dům? A on říkal, ano, a to nádherné autíčko je tež naše. A říkám, a víš ty co? Komu vděčíte za tento blahobyt? No a tu se tento chlapeček rozbehol a volal do domu, maminko, je tady strýc Kurt z Mnichova. Čest práci.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: No tak pojď zapel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.

Take My Breath Away, a to byl Berlin a to byla ta slavná filmová z filmu Top Gun, samozřejmě. Tak já se rozlížím po těch dekádách a po těch výročích. 25. srpen máme právě dnes. A co se kdy kde stalo a přihodilo? Rok 1970, a to už je strašně dlouho. Právě 25. srpna 1970 slavný Elton John odehrál svůj vůbec první koncert ve Spojených státech v klubovém prostředí a sféře Troubadour v Los Angeles. A právě tenhle koncert, který byl prý výjimečný, odstartoval jeho slavnou americkou kariéru. O 5 let později Bruce Springsteen vydával své přelomové a ikonické album Born to Run. No a svět, Amerika se dozvěděla, že je tady nový velký talent, Bruce Springsteen. A o 11 let poté, v roce 1986, přichází Paul Simon. Samozřejmě slavný z dvojice Simon Garfunkel, ale pozor, vydává své solové album a to byl velký hit. Hitů tam bylo požehnaně, třeba You Can Call Me All, a právě v roce 1986 Paul Simon vydává své oceňované album Graceland. Událostí hodně, stejně taky narozenin, k těm ještě dneska společně zamíříme, ale teď si pojďme dát další muziku. Už za chvíli Aleny Smolise, taky Chalet Celavý, a teď Eva Farna. Neříkej, co má se stát.

0: Thank you, a to byla Alanis Morissette na Frekvenci 1. Zítra budeme ve středu pošilhávat také po fotbalu, protože nás čeká utkání Sparta Praha sebe, že nebá tedy úvodní utkání třetího předkola fotbalové ligy. Tak na to čekáme právě zítra, jinak za chvilku Headway, taky Dido, Xindlakes, ještě k fotbalu. V neděli nás čeká slavné fotbalové derby, to znamená Sparta Slavie. No a to, že se všechno chystá daleko více a daleko jinak oproti tomu nechvalně proslulému květnovému zápasu, tak to vám řeknu po 20. hodině. Už za chvilku Xindlakes a naše hitparádová jednička Dovolená.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
3: Jestli nechceš, už víc nehledej. Budu tvůj
2: půl noc. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
3: Hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio

0: vám to Break Free a to byli Queen tady na Frekvenci. Jedna hezký večer vám přejeme v úterý. 20. hodina, jdeme na to.
1: 20 hodin, Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer. Sněmovna nerozhodla o programu ani po 9 hodinách. Češi jsou spokojeni se zdravotnictvím a ředitel CIA byl v Moskvě. Sněmovna kvůli rozsáhlé opoziční kritice vlády nedospěla ani po 9 hodinách od začátku jednání ke schvalování programu schůze, na níž má znovu rozhodnout o sporné vládní rozpočtové novele. Vetoval ji prezident Petr Pavel. K předloze se poslanci dostanou z největší pravděpodobností až ve středu. Českým zdravotnictvím je spokojeno 74% Čechů. Evropský průměr spokojenosti je přitom výrazně nižší, 56%. Důvěra ve zdravotnictví navíc v Česku v posledních letech roste.
3: Vyplývá to ze Stat Health reportu 2026. Data firma sbírala v 19 evropských zemích. Do projektu se zapojilo přes 18,5 tisíce respondentů ve věku od 18 do 99 let. V Česku jich bylo 1000. No a co Čechy nejvíc trápí? Dlouhé čekací doby na vyšetření. A mezi Čechy narůstá důvěra k využívání umělé inteligence ve zdravotnictví. Konzultace s ní by místo návštěvy lékaře zvážila víc než polovina Čechů. Loni to přitom bylo jen 37%. Láďa Jakub, Frekvence 1.
2: Jeho český hejtman a lídr politického hnutí Naše Česko Martin Kuba se stal členem dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Do funkce ho jmenoval ministr zemědělství Martin Šebestián. Na utajenou schůzku do Moskvy přicestoval ředitel americké ústřední zpravodajské služby John Radcliffe, informují americká média. Zpráva přišla poté, co byl na moskevském letišti spatřen americký vojenský transportní letoun a kolona diplomatických vozidel Spojených států. Kanada zavede cla ve výši od 15 do 50% na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká cla postoupí v platnost 8. září. Podle Reuters to oznámila kanadská vláda. Ta zároveň představila podpůrná opatření pro kanadské podniky a pracovníky, na které eskalující obchodní válka dopadá. Fotbalisté Zlína ve druhém kole domácího poháru zvítězili v třetiligovém Uničově 2-0. Bohemka vstoupila do soutěže výhrou 3-2 v zápech.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Ráno a dopoledne čekejme oblačno až zataženo, také přes den občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území 22 až 25.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
4: Z opatrností projíždíte na dálnici D2 ve směru na Brno, kde se na prvním kilometru došetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou. A dejte si pozor na dálnici D11 na trase z Hradce Králové do Prahy. Na 52. kilometru stojí na krajnici osobní vozidlo s defektem pneu. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 259. kilometru ve směru na Ostravu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
2: Tolik zprávy po 20. hodině s vámi na Frekvenci 1, Milan Bílek.
0: Je to tak, já vám rád připomenu další hit léta. My vždycky míříme někam ze kopečky, ale zůstaneme doma, protože velký letní hit taky měla Ilona Čáková. A jak se jmenoval, no léto, tak více k němu už za chvilku. Teď David Guetta.

0: to byla Celine Dion 10 minut po 20. Tady je další letní hit.
1: Co léto, to letní hit.
0: No, je to přesně 30 let, co Lana Čáková natočila svůj letní hit jednoduše nazvaný Léto v druhé polovině 90. Byla samozřejmě velmi populární a třeba v anketě Český slavík se tehdy dostala až na druhé místo. Pro zajímavost, v novodobém Českém slavíkovi už tak vysoko nebyla, v roce 2025 třeba skončila na 27. místě. Tohle byl hit Ilona Čáková.

0: Léto, a to byla Ilona Čáková, její velký letní devadesátkový hit. Takový za chvilečku jedna velmi smutná zpráva, naprosto čerstvá, ve věku 80 let zemřela zpěvačka Dolly Parton. Tak vezu vám podrobnosti už za chvilku, teď John Baker nebo Ed Sheeran na kamera.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Frekvenci 1 na Kávě vždycky se budeme znát před půl devátou. A teď jedna smutná zpráva, která dorazila právě dnes na sítě, nebo dnes večer, zemřela Dolly Parton. Zprávu o úmrtí této legendární americké country zpěvačky, skladatelky a filantropky potvrzují oficiální zdroje. Jenom přidám, že Dolly Parton, přezdívaná královna country, patřila mezi nejvýznamnější ikony světové hudební scény. Proslavila se hity jako Jolie, 9 to 5, anebo původní verze písně I Will Always Love You, kterou proslavila Whitney Houston. No a za svoji kariéru prodala přes 100 milionů desek a získala řadu prestižních cen Grammy. A já myslím, že nezapomenutelná je taky v duetu s Kenny Rogersem, vlastně už také nežijící hvězdou. A dohromady jim to zpívalo v hitu Islands in the Stream.

Sweet Harmony a byly to byla hezky se s nimi plujetím dnešním srpnovým večerem. Máme 7 minut po půl deváté a teď další z novinek. James Blunt totiž představuje svůj velký hit Tastes Like Summer a o produkci se postaralo britské duo Red Triangle a na nahrávání se poprvé podílela taky doprovodná kapela Jamesa Blunta, svého času velkého romantika. No a tuhle hravou letní romanci taky doprovází videoklip Kdyby náhodou, natočený na španělském ostrově Ibiza. A vizuál inspirovaný estetikou hororu doplňuje hudebníkův typický černý humor. Takže poprvé od roku 2023 dává James Blunt něco k dispozici a je to hit, moc hezký hit, Taste Like Summer.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Hezký večer, jsou tady události dnešního dne.
2: Hezký večer, sněmovna schválila program po 10 hodinách. Prezident odmítá dvě politiky a pyrotechnika může být trestným činem. Sněmovna schválila program srpnové schůze, jejímž hlavním bodem je kontroverzní novela rozpočtových pravidel. Až po zhruba 10 hodinách od začátku jednání rozhodla o tom večer po sérii vystoupení zástupců opozice, kteří kromě sdílení výhrad k novele vetované prezidentem Pavlem navrhovali řešit i jiná témata, zejména opatření proti suchu. Česko musí navenek působit jednotně, ne jako země, která vysílá rozporné signály nebo vede nekonečné vnitropolitické spory, řekl prezident Petr Pavel ve svém tradičním projevu k českým velvyslancům. Odmítl také smíření s tím, že Česko bude mít dvě rozdílné zahraniční politiky. Stav dálnic a silnic první třídy bude od podzimu v Česku sledovat diagnostický vůz nové generace. Usnadňuje dlouhodobé plánování údržby a investic. Pomáhá také zvolit vhodný způsob a snižovat náklady na celkové opravy až o desítky procent. Ředitel úseku kontroly kvality staveb Jiří Hlavatý k tomu říká.
3: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, s vysokou přesností, tak jsme schopni potom správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
2: S komplexním technologickým vybavením stojí vozidlo přes 20 milionů korun. Drtivou většinu ceny tvoří technologie. Na utajenou zkusku do Moskvy přicestoval ředitel americké ústřední zpravodajské služby John Ratcliffe, informují americká média. Zpráva přišla poté, co byl na moskevském letišti spatřen americký vojenský transportní letoun a kolona diplomatických vozidel Spojených států. Použití pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být místo přestupku trestným činem. Po jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech v poslanecké sněmovně to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Podnět podle něj vzešel z fotbalového prostředí. Návrh jeho součástí má být také povinnost pro Národní sportovní agenturu zřídit bezpečný digitální registr osob vyloučených. Z fotbalových zápasů by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo a v jihozápadní polovině polojasno, přes den déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Všechny hlavní tahy jsou průjezdné a bez nehod. Pozor, dávejte v Praze na Hřebenkách. Se stala nehoda osobního auta a motorky. Policisté na místě. Projíždějte opatrně a hezký večer s frekvencí 1 a také i po 21. hodině s Milanem Bílkem.
1: Jsme v tom nejlepším spolu, takhle po 21. hodině. Vzpomínáte na velký letní hit Marka Ztraceného, to léto 95. Nevyšlo to v létě 95 a můžete zatím přemýšlet o tom, ve kterém roce to byla premiéra. Za chvilku řeknu víc, ale teď po zprávách Michael Schulte a Waterfall.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

0: Co léto, to letní hit.
1: A pojďme zase vzpomínat pro jistotu. Marek Ztracený natočil taky jeden hit na téma léto, jmenoval se Léto 95 a vzpomínal v něm na dobu, kdy jemu samotnému bylo 10 let. Hrál se, nebo začal hrát v roce 2017. O 4 roky později s Markem Ztraceným se stal poprvé zlatým slavíkem. No a my si dáme Léto 95 v exkluzivní verzi, a to naživo, tak jak ho Marek Ztracený zaspíval, zahrál na Frekvenci 1 v listopadu roku 2019, a to v pořadu Music Studio Live. Tak jdeme zpátky. Marek Ztracený.

Afrika, to byly Toto, to byla jejich legendární z let 80. Tak zítra touto dobou už bude po úplně posledním radiokempu, máme ho pro vás, takže přátelé, poslední letošní radiokemp Frekvence 1 nás čeká zítra ve středu 26. srpna v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou. Jakže vypadá to živé vysílání, pokud jste neviděli, můžete nahlédnout, nakouknout, od 14. hodiny se na vás těší Jana Knížková, Vojta Effler, a těšit se také můžete na Miloše Pokorného a speciální kvíz se Střel Miloše, ve kterém si můžete poměřit vědomosti přímo na místě. No a večer od 19. hodiny rozezní kemp Marpo se svou folkovou a písničkářskou tvorbou. Takže silné texty, hodně energie a velká koncertní atmosféra. No a protože jde o poslední zastávku letošních radiokempů, tak nebude chybět nic, co k ním patří, soutěže o ceny, letní pohodička, tábora, kelímky štěstí a taky závěrečná afterparty. Tak si nenechte ujít to velké finále radiokempů Frekvence 1. A těšíme se na vás, nejlépe osobně v kempu Kristýna. Už za chvíli Ronan Keating, Alaska Chaptage, Tomáš Kus.

Pleju si na ten dol a to byl Ronan Keating po půl desáté večer úterní, srpnový a stále letní a stále prázdninový. Tak doufám, že se máte. Dívám se do přehledu událostí, které tady budou a v neděli nás čekají zase velké emoce. Derby, ano, derby Sparta Slavie. Tak start bude v neděli na Letné ve 20 hodin. Jenom přidám, že obhajce titulu Slavie vede po pěti kolech neúplnou tabulku po dvou remízách po sobě, ale drží před Spartou už jen dvoubodový náskok. No a letenští by se tak v případě vítězství dostali před rivala. Tak doufejme v klidný průběh oproti tomu květnovému derby, které bylo velmi zrušující. No a pojďme si hrát. Pojďme si dát taky další zprávy už za 20 minut spolu s Honzou, ale teď to je ve velké náladě. Baby goodbye, Alfa Romeo.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Hejtman Kuba je v dozorčí radě. Češi jsou spokojeni se zdravotnictvím a ředitel CIA byl v Moskvě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Jeho český hejtman a lídr politického hnutí Naše Česko Martin Kuba se stal členem dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Do funkce ho jmenoval ministr zemědělství Martin Šebestián. Vyplývá to z informací ve sbírce listin. Kuba řekl deníku N, že jeho nominace souvisí s hejtmanským postem. V minulosti jeho čeští hejtmani v dozorčí radě Budvaru nezasedali. Českým zdravotnictvím je spokojeno 74% Čechů. Evropský průměr spokojenosti je přitom výrazně nižší, 56%. Důvěra ve zdravotnictví navíc v Česku v posledních letech roste.
2: Vyplývá to ze Stat Health reportu 2026. Data firma sbírala v 19 evropských zemích. Do projektu se zapojilo přes 18,5 tisíce respondentů ve věku od 18 do 99 let. V Česku jich bylo 1000. No a co Čechy nejvíc trápí? Dlouhé čekací doby na vyšetření. A mezi Čechy narůstá důvěra k využívání umělé inteligence ve zdravotnictví. Konzultace s ní by místo návštěvy lékaře zvážila víc než polovina Čechů. Loni to přitom bylo jen 37%. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Na utajenou schůzku do Moskvy přicestoval ředitel americké ústřední zpravodajské služby CIA John Ratcliffe. Informovala americká média s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Zpráva přišla poté, co byl na moskevském letišti spatřen americký vojenský transportní letoun a kolona diplomatických vozidel Spojených států. Kanada zavede clavy vyšší od 15 do 50% na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká clav vstoupí v platnost 8. září. Podle Reuters to oznámila kanadská vláda. Ta zároveň představila podpůrná opatření pro kanadské podniky a pracovníky, na které eskalující obchodní válka dopadá. Fotbalisté Bohemky ve druhém kole domácího poháru zvítězili v zápech 3-2. Rozhodující gól dal po změně stran střídající Ladislav Almáši. Poslední celek nejvyšší soutěže Zlín vstoupil do MOL Cupu také výhrou nad jiným třetiligovým soupeřem. Funičově triumfoval 2-0.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu ráno a dopoledne bude oblačno, až zataženo v jeho západní polovině území i polojasno. Místy se bude vyskytovat déšť a nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území 22 až 25. Příjemný poslech Frekvence 1.
3: Hezký večer vám přeji, zítra to s počasím nebude marné ani náhodou, tak pokud máte volno jeden z posledních dnů vaší dovolené, nebo dál prázdniny, tak užijte. Má být hezky. Za chvilku Aerosmith, Nelly Furtado, skvělé velké hlavy a teď Kristýna Stonka.
0: Frekvence 1 a Milan Bílek.

0: Don Van Missing, a to byl Aerosmith na frekvenci 1 po 22. hodině. Tak přestože máme prázdniny, tak možná, nebo právě protože máme prázdniny, tak možná posedáváte ještě někde venku a zjišťujete, že už máme poměrně chladné noci, tak zatímco před 14 dny jsem tady na teploměru viděl skoro 28 stupňů Celsia, tak teď aktuálně je to něco kolem 16 a do zbytku tohoto týdne počítejte s tím, že noci a zejména rána budou velmi, velmi chladná. Co vás může rozehřát? Já si myslím, že zítra hned po ránu u nás taky nabídka našeho posledního slova. Mezi 7 a 8 hodinou pro vás máme ložený první výkop téhle soutěže a nabízíme vám 40 000 korun, takže buďte připraveni na chystání na to ťuknout úspěšně na poslední slovo herečky Petry Hřebíčkové. A když to dáte, tak získáváte 40 000. Už za malou chvíli Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Econ.

0: Je to tak, I can help only love it you, v podání britské reggae skupiny UB40, jednou z nejúspěšnějších předělávek slavného hitu Elvisa Presleyho původně z roku 1961. No a UB40 ji vydali v květnu v roce 1993 a byl to obrovský hit. Jinak song taky zazněl jako ústřední motiv. Vzpomínáte v erotickém thrilleru Někdo se dívá s Sharon Stone v hlavní roli, což myslím, že výrazně pomohlo masivní popularitě tohoto songu. Hezky se na to vzpomíná. Za chvilku pro vás doufám další velký sentiment, třeba Heart Alone, taky Michael Jackson anebo Xing Licks na vodě.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí,
3: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

se trpí závadou. Je častěji na dně, nežli za vodou. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za splatný.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Pyrotechnika může být trestným činem. Prezident odmítá dvě politiky a ředitel CIA byl v Rusku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Použití pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být místo přestupku trestným činem. Po jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech v Poslanecké sněmovně to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Podnět podle něj vzešel z fotbalového prostředí. Návrh jeho součástí má být i povinnost pro Národní sportovní agenturu zřídit bezpečný digitální registr osob vyloučených. Z fotbalových utkání by chtěla koalice do legislativního procesu předložit. V září. Česko musí navenek působit jednotně, ne jako země, která vysílá rozporné signály, či vede nekonečné vnitropolitické spory, řekl v úterý prezident Petr Pavel ve svém tradičním projevu k českým velvyslancům. Odmítl také smíření s tím, že Česko bude mít dvě rozdílné zahraniční politiky. Úřad práce přichází s novinkou s takzvaným hlídačkovným, takto pojmenovaný příspěvek dostanou rodiče malých dětí, kteří jsou na rodičovské a zároveň studují. O novou podporu ve výši třetiny minimální mzdy bude možné zažádat elektronicky, a to přes systém Jenda.
3: Letos se bude žadatelům vyplácet 7467 korun. Dávka je určená studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území Česka. Týká se ale jen lidí do 26 let. U prvního doktorandského studia věkové omezení není. Peníze můžou využít na úhradu dětské skupiny, jeslí nebo chůvy. Co za hlídačkovné utratí v žádosti, ale uvádět nemusí. Ladě Jakub, Frekvence 1.
2: Na utajenou schůzku do Moskvy přicestoval ředitel americké ústřední zpravodajské služby John Ratcliffe, informovala americká média. Zpráva přišla poté, co byl na moskevském letišti spatřen americký vojenský transportní letoun a kolona diplomatických vozidel Spojených států. Fotbalisty Sparty posílil střední obránce Loïc Mbesso. 25-letý bývalý mládežnický reprezentant Francie, narozený v Kamerunu, přestoupil na Letnou z belgického Saint-Trudenu a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Ve středu ráno a dopoledne bude oblačno a i zataženo, v jihozápadní polovině také polojasno, místy a déšť a přeháňky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území 22 až 25. Příjemný poslech, Frekvence 1.
4: Přeji vám hezký večer do poslední hodiny toho 25. srpna. Stále má svátek Radim, tak všechno nejlepší. Joshua Kerrison už za chvíli Madonna, teď je Robbie Williams, She's Madonna.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

0: Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me. Tady je Frekvence 1, tohle byl jeden z těch songů, který myslím, že nás všechny umí během pár vteřin vrátit do devadesátek. Takže Joshua Kiddison a jeho nádherná trochu melancholická Jesse, tedy píseň o vzpomínkách, touze a taky o tom, že některé příběhy v nás zůstávají mnohem déle, než bychom čekali. No a příběhů bude do půlnoci ještě docela dost. Ty své pro vás má Meghan Trainor, také Lighthouse Family a jeden výborný nabídne Kateřina Marie Tichá Plamen.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz

Get in the Girl, to byla Meghan Trainor na Frekvenci 1. Zítřejší teploty budou velmi příjemné, mohou se dostávat až na 25 stupňů Celsia, k tomu víceméně polojasno, to můžeme očekávat od středy. No a dále, tak to nám nabídne Honza už za chvilku ve zprávách, teď Schody z nebe, Tereza Kendlová.

0: Heaven for Everyone a Queen s námi po půl 12. Dobrou noc až do rána. Hezky se žijte a zítra nás čeká poslední prázdninová středa, tak si ji dáme společně. Tak se na vás těším.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Které rádio platí za vás?
4: No Frekvenci 1.
5: Tak jo. Alenko, vypadá to, že máte radost.
4: No to teda mám. Já už jsem ani nedoufala, to už je delší dobu. Ani nevím, kterou účtenku mi proplatíte právě.
3: Máme tady něco na zoubek?
4: Jo, tak dentální hygienu.
3: Je to tak?
4: Hezký, no. Takže můžeme na zmrzku s klukem.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Hejtman Kuba je v dozorčí radě. Češi jsou spokojeni se zdravotnictvím a ředitel CIA byl v Moskvě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Jeho český hejtman a lídr politického hnutí Naše Česko Martin Kuba se stal členem dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Do funkce ho jmenoval ministr zemědělství Martin Šebestián. Vyplývá to s informací ve sbírce listin. Kuba řekl deníku N, že jeho nominace souvisí s hejtmanským postem. V minulosti jeho čeští hejtmani v dozorčí radě Budvaru nezasedali. Českým zdravotnictvím je spokojeno 74% Čechů. Evropský průměr spokojenosti je přitom výrazně nižší, 56%. Důvěra ve zdravotnictví navíc v Česku v posledních letech roste.
3: Vyplývá to ze Stat Health reportu 2026. Data firma sbírala v 19 evropských zemích. Do projektu se zapojilo přes 18,5 tisíce respondentů ve věku od 18 do 99 let. V Česku jich bylo 1000. No a co Čechy nejvíc trápí? Dlouhé čekací doby na vyšetření. A mezi Čechy narůstá důvěra k využívání umělé inteligence ve zdravotnictví. Konzultaci s ní by místo návštěvy lékaře zvážila víc než polovina Čechů. Loni to přitom bylo jen 37%. Láďa Jakub, Frekvence 1.
2: Na utajenou schůzku do Moskvy přicestoval ředitel americké ústřední zpravodajské služby CIA John Ratcliffe. Informovala americká média s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Zpráva přišla poté, co byl na moskevském letišti spatřen americký vojenský transportní letoun a kolona diplomatických vozidel Spojených států. Kanada zavede cla ve výši od 15 do 50% na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v platnost 8. září. Podle Reuters to oznámila kanadská vláda. Ta zároveň představila podpůrná opatření pro kanadské podniky a pracovníky, na které eskalující obchodní válka dopadá. Fotbalisté Bohemky ve druhém kole domácího poháru zvítězili v zápech 3-2. Rozhodující gól dal po změně stran střídající Ladislav Almáši. Poslední celek nejvyšší soutěže Zlín vstoupil do Molkapu také výhrou nad jiným třetiligovým soupeřem. Funičově triumfoval 2-0.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Ve středu ráno a dopoledne bude oblačno a zataženo v jeho západní polovině území i polojasno. Místy se bude vyskytovat déšť a nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území 22 až 25. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
0: a Marek Malášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Pyrotechnika může být trestným činem. Prezident odmítá dvě politiky a ředitel CIA byl v Rusku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Použití pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být místo přestupku trestným činem. Po jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech v Poslanecké sněmovně to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Podnět podle něj vzešel z fotbalového prostředí. Návrh jeho součástí má být i povinnost pro Národní sportovní agenturu zřídit bezpečný digitální registr osob vyloučených. Z fotbalových utkání by chtěla koalice do legislativního procesu předložit. V září. Česko musí navenek působit jednotně, ne jako země, která vysílá rozporné signály, či vede nekonečné vnitropolitické spory, řekl v úterý prezident Petr Pavel ve svém tradičním projevu k českým velvyslancům. Odmítl také smíření s tím, že Česko bude mít dvě rozdílné zahraniční politiky. Úřad práce přichází s novinkou s takzvaným hlídačkovným, a takto pojmenovaný příspěvek dostanou rodiče malých dětí, kteří jsou na rodičovské a zároveň studují. O novou podporu ve výši třetiny minimální mzdy bude možné zažádat elektronicky, a to přes systém Jenda.
2: Letos se bude žadatelům vyplácet 7 467 korun. Dávka je určená studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území Česka. Týká se ale jen lidí do 26 let. U prvního doktorandského studia věkové omezení není. Peníze můžou využít na úhradu dětské skupiny, jeslí nebo chůvy. Co za hlídačkovné utratí v žádosti, ale uvádět nemusí. Ladě jako frekvence 1.
1: Na utajenou schůzku do Moskvy přicestoval ředitel americké ústřední zpravodajské služby John Ratcliffe, informovala americká média. Zpráva přišla poté, co byl na moskevském letišti spatřen americký vojenský transportní letoun a kolona diplomatických vozidel Spojených států. Fotbalisty Sparty posílil střední obránce Loïc Mbesso, 25-letý bývalý mládežnický reprezentant Francie, narozený v Kamerunu, přestoupil na Letnou z belgického Saint-Truidenu a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu ráno a dopoledne bude oblačno a i zataženo, v jihozápadní polovině také polojasno, místy a déšť a přeháňky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území 22 až 25. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vodák živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: vy na frekvenci 1?
1: No, no jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera, objala mě, bylo to moc milý, pak zase odešla za maminkou.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: A následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1.